0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Na mapách od tachovské skupiny Vavivod.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: tady hledáte?
1: Co říkáte?
0: Ale koho tady hledáte?
1: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou?
0: Tak, podívejte se, za prvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
1: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval. Víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
0: No neviděl, já ho ani neznám. Jak vypadá vůbec?
1: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
0: Skoro normálně?
1: Ano, takový malý blonďák je to.
0: Malej blonďák?
1: Ano, obarvený na černo.
0: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
1: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
0: Otazník?
1: Ano, ano.
0: Jaký otazník?
1: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa.
0: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
1: Vlastně dotazník.
0: No, jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
1: Byl tady?
0: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
1: Jo,
0: no.
1: A to je, takže jste to neřekl hned, člověče. A vyplnil mě to všechno?
0: No tak to já nevím.
1: No nevím, jak to je jen tak napůl, jak to, že mě to celý nevyplnil.
0: Tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
1: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Je to jen tak napůl, jak mě to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
0: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
1: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je hned, to je, já to jen tak prolítnu, to je... Hned to bude, ano, já to jen tak, to je celkem jasný tady všecko, ano.
0: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
1: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
0: Ano.
1: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
0: Ano.
1: Ano, tak
0: sem přijde jméno.
1: Jméno, ano, to myslím jako moje jméno, že jo?
0: No vaše jméno.
1: Samozřejmě, ano, ano, já to jen tak prolítnu, no. Víte. Tadyhle, kde je den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
0: Ne. Jenom kdy a kde.
1: Vlastně kdy a kde,
0: no,
1: ano.
0: No, podívejte
1: ano,
0: se,
1: to,
0: tady...
1: Ano, to jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
0: No, všem, že
1: jo. No, ale já rozumím, ano, takhle.
0: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
1: ano.
0: Sem napíšete, kde jste se narodil.
1: Ano.
0: A tady, kde je místo...
1: Tady.
0: Vlastně obrácený, tady, kde jste se narodil.
1: Ještě, vy jste mě chtěl, já už jim tadyhle. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa středost, co?
0: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo.
1: A jo, jsem na to místo, na to místo, ano, to je jasné,
0: kde jste se narodil.
1: Já to jen tak prolítnu, kdybych náhodou něco, ano. Jo, hlíte, co je tady tohle? F cheese občpru.
0: No to je zkratka.
1: Jo?
0: No a to znamená evidenční číslo občanského průkazu.
1: Ano, ano. A tadyhle kde je to ečvíčop, kvečvíčop,
0: občpru.
1: Zkrátka to je zkratka a přijde sem. Zkrátka, ta zkratka, ano.
0: No to číslo,
1: ano, to číslo. Já to tak prolítnu, víte, jich náhodou, to je hned to bude. S kým žiješ ve společné domácnosti? Počkejte, já si to hned napíšu. To je... Amálka Vemínková.
0: A tady vedle hned připište manželka.
1: Jo, to víte, já tam budu psát manželka, přijdu na to, že to není pravda a bude z toho nějaký...
0: Tak, no, tak když to není vaše manželka, tak tam napište družka.
1: Co?
0: Družka.
1: Družka?
0: No ano, to je žena, se kterou prostě jenom žijete. Není
1: takhle,
0: to vaše manželka. Podívejte se, tady na to máte manželka, druh, družka, snoubenec.
1: A jo, tady to je, ano, ano. No jenom, že tolik nás není, víte? Například snoubence já vůbec žádného nemám.
0: Podívejte se, to tady škrtnete a necháte tam tedy jen tu družku.
1: Ano, tu družku a tu manželku, že jo?
0: Pak vy máte mimo družky ještě manželku?
1: No samozřejmě, přece nemůžu mít jenom družku, ne?
0: No já jsem si myslel, že vy nejste žena.
1: No tak jsem a nejsem, no jak se to veme, že jo? No, to...
0: Jak to jsem a nejsem?
1: No já jsem to, víte? Já jsem v rozvodovodu. Ne, v rozvodu.
0: Jo, vy se rozvádíte, no jo. A už jste dlouho žena?
1: No už dlouho, no. Už skoro půl roku.
0: Proč se dáváte rozvádět?
1: No tak z různých důvodů, no. To víte, že bych se pro nic za nic nenechal rozvíjet.
0: No jo, no tak to je pravda, no.
1: A přijela manželka, víte, chce na mě pořád jenom peníze, víte, peníze, nic než peníze.
0: Prosím,
1: moře peněz na mě chce pořád, no.
0: A na co vaše manželka potřebuje tolik peněz?
1: No to já nevím, no já jsem ještě žádný nedal, to víte.
0: A kvůli tomu se rozvádíte?
1: No tak ne, jenom kvůli tomu jsou tady ještě jiný důvody, že jo, jsou různé, no.
0: Ne.
1: Už já manželka, víte, chodí celý noc jenom po hospodách a tak.
0: Prosím vás, ona tolik pije?
1: Ne, ona mě hledá.
0: Podívejte se, ale rozvádět se má člověk jenom, když má nějaký pádný důvod. Kdyby vaše manželka byla nějaká divná nebo nesnesitelná žena,
1: je budíš, pravě, ale... divná, divná. Jo. Jako tuhle například, víte, se manželku políbil. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se, no tak co?
0: Kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
1: Ale mou ne, já nevím, či to byla, ale...

zase bude. Pomalu šel rok,

0: zase bude líp.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha,

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

0: jaká je ideální partie pro dceru pokřtěného žida? Sympatický křesťanský mladík z dobré židovské rodiny.
1: Drahá, co říkají vaši tomu, že se chceme vzít? Tate zatím nic. A máme čeká, až co řekne on, aby mohla být proti.
0: Tate, já se zamiloval.
1: Do koho?
0: Do Diny Malknechtové.
1: Prosím tě, co z toho?
0: Ona mě má taky ráda. Chceme se vzít.
1: Neblázni, co z toho budeš mít?
0: Budu ten nejšťastnější člověk na světě.
1: No dobře, ale já se ptám, co z toho budeš mít?
0: Kantorová dcera se zamilovala a chce se vdát. Kdo je to? Vyslýchá jí otec. Arnošt Kac. A co dělá? Je členem městského divadla.
2: Cože? Ty si chceš vzít herce? Nikdy!
0: Dcera však nedala a prosila tak dlouho, až se otec rozhodl, že se na jejího nápadníka půjde podívat. Po představení říká dceři, myslím, že si ho můžeš vzít. To není žádný herec.
1: Papa, zamiloval jsem se do slečny Levenšvancové. Je okouzlující, leč chudá. No což, kolik má? Teď říkám, že nemá peníze. Počkej, něco snad přece dostane. No vůbec nic. Jak si to představuješ, rozlobil se otec. Že je chudá, prosím. Že nic nedostane, budiš. A že nedostane vůbec nic, to už je trochu moc.
0: Milá Rudpinkasová, povídá jasnovidec upírající zrak střídavě do křišťálové koule a na temnobrvou dívku. Čeká vás příjemná budoucnost. Seznámíte se s bohatým pánem, vdáte se a budete mít roztomilé děťátko. Opravdu, raduje se dívka, na mou duši jen musíte dávat pozor, aby to šlo v tom pořadí, jak říkám.
1: Artur Horovic byl úplně slepý, ale miloval ženy bytelné, vnadné, mohutné a tučné. Tak mu jednu takovou sehnali. Hele, Artur, tohle je tvoje nevěsta Róza. Dovolte, ať se podívám, povídá Artur. A počne rukama odhadovat její přednosti. Hmatá kolem pasu, pořád kolem pasu a ještě kolem pasu. A najednou nadšeně zvolá, to je pořád ještě Róza.
0: Já ji vidím. Já vím, že ta dívka, co jsem pro vás konečně našel, není nejhezčí. Vemlouvá se v přízeň svého klienta jeden šatchen. To je v podstatě takový kecal z naší slavné národní opery. Ale vezměte to tak. Jako obchodní zástupce jste pořád na cestách. Když ráno vstanete, bude ještě spát. Když se vrátíte, bude už zase spát. Proč by vám mělo záležet na tom, jak vypadá? No... Ale co v sobotu dopoledne, vydechne mladý muž nešťastně.
1: Mám pro vás skvělou partii, mladý muži, spouští jiný šatchen stavidla své výmluvnosti. Mladá, bohatá, vzdělaná, že by neměla žádnou chybičku, diví se nápadník, jenom docela maličkou, koktá. Pořád? Kde pak? Jenom když mluví.
0: Domluvá šatchen starému mládenci, aby se oženil. Ani nápad, brání se muž. Žiju se dvěma sestrami a ty se starají o všechno, co potřebují. No, to je hezká věc, nedá se odbít dohazovač, ale ani dvě sestry vám jaksi nemohou poskytnout to, co jedna vlastní žena. Jak to, že ne? Kdo říká, že ty sestry jsou moje?

0: Tak vy chcete vízum do Brazílie, pane Seidler, povídá úředník na konzulátě. A máte nějaký opravdu závažný důvod?
1: No jak pak by ne? Mám se příští měsíc ženit.
0: V Brazílii?
1: Ne, v Čáslavi.
0: Friedenfeldovi provdali dceru. Po svatbě si povzdechne matka. Jsem ráda, že už to máme za sebou. Jenom si pořád říkám, jestli se naše Rivke opravdu dobře vybrala. Jestli bude se svým mužem šťastná.
2: Vaza hejst šťastná, míní otec. Jsem já šťastný? Jsi ty šťastná? Tak jako my bude šťastná taky.
0: Slyšel jsem, že ses oženil.
1: Slyšel jsi správně.
0: Jsi spokojen?
1: No jistě. Už mě nebavilo potloukat se pořád po hospodách.
0: A teď?
1: No teď už mě to zase baví.
0: Krejčí šmauc hučí do svého kolegy, který se právě oženil. Nic mi potom není, ale proč jsi zvrat takovou šeredu? Mně to nevadí, protože je krásná uvnitř. Tak bych si ji nechal alespoň obrátit.
1: Obchodník Grinfeld se prochází po náměstí svatého Marka v Benátkách a potká na Šince.
2: Jomtov, pane Grinfeld, co vy tady, ptá se krajan. Jomtov, jsem tu na svatební cestě. Tak mazltov, a kde máte paní? No kde by byla? Někdo musel zůstat v krámě a ona je víc klidem.

Dálnice to je stoka z městských stok. Slídí tam šelmy, slyším jejich krok. Chtějí tě pod mě dostat, stůj co stůj. Tak pámbu a policajt tě opatrují. V půl třetí ráno vidím v záři hvězd. Divnou postavu kráčet prachem cest.

Říká mi dálnice, to je stoka z městských stok. Já měl trochu smůly, zkrátka špatný rok. Taky havárku měl jsem tady u třech skál. Díky vám, pane.

se bál. Já jenom zíval, myslel, jak bych spal. Namísto toho dělám troškaře. Divnýmu pasažeru bez tváře. V tom obrátil hlavu a já ztratil dech. Já cítil, jak na mě dýchl druhý břeh. Měsíc roztříkl svou vlastní.

dál stopař byl ten tam. Já dal pádě o dálnicí, co víc než znám. A věděl jsem, že mi zbývá jen pár chvil. Ke třem skalám bylo to tak 9 mil.

jako si říkaj. Jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkaj. A trápení jsou

0: rozloučení.
1: Když jsem ráno vyšla před dům, bílý lístek ve schránce byl, že prej na poště mám psaní.

0: jednou narazím na místa, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizernejch štací, dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to málem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zved, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno. A on na to, že neví sám, a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy nespatřil víc než zadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím tamhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem a každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka. Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný stěšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strhl volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře. A pak se z lesa vyvalil ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 16. června se vydáme na Kubu. Průvodcem nám bude vítěz ceny Hanzelky a Zikmunda za nejlepší cestopis roku 2025 Eduard Freisler.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Dovolte mi, abych vám představil vynikajícího motokrosového jezdce, Australana Wendy Matejku. Pro nás je zajímavé, že Wendy Matejka pochází ze Strakonic. Studoval u nás. Wendy, vy se prý po letech připravujete u nás v Československu na známou motocyklovou soutěž terénních jezdců, takzvanou šestidenní. Chlapče, co vás k tomu vedlo? Proč se nepřipravujete doma, u vás, v Austrálii, tedy v Melbourne?
1: Melbourne je placka, rovný jako stůl, nikde ani hrbůlek.
0: No ale přeci v Austrálii jsou široké pláně, nádherná příroda.
1: Well, krása je u nás v Austrálii a proto si obyvatelstvo chrání. Tam nemůžete jezdit s motorkou, jak vy říkáte, křížem křážem. A také naši divoši australští motocrossu příliš nefondí. Vy vidíte můj nos?
0: No, z profilu moc ne, ze předu trošku ano.
1: To boomerang udělal vizit návštěvu na mém ksichtiku. Chtěl jsem ho domorodcům vrátit, ale on navštívil mě podruhý. Trénink v Austrálii není simple, není jednoduchý, stojí moc dolarů.
0: Takže Wendy, u nás je to lepší?
1: To vůbec nedá srovnat se. Minulý týden jsem se svou Yamaha jel kousek za Prahou přes takové poličko. Byl to majetek jakéhosi Collective Farm. Jak vy říkáte JZD.
0: Wendy, my říkáme JZD.
1: A oni chytili mne a já myslel, že půjdu do prison do vězení, kde šerif dá velikou pokutu. Ale oni ne. Oni odvedli do hospody, kde poplacali po zadech a dali diplom, že já se svou Yamaha vyoral první jarní brázdu. Ten den bylo po tréninku a práci v GZD, byla čudu. Zmazali jsme se jak klokani. To je ohromná dobrota, tahle vaše alpská trojkombinace. Pivo, hořčák and modrý raketa. Předseda GZD mi musel půjčit bílou hůl a vlčáka. Aby jsem vůbec trefil do hotelu.
0: A Wendy, kde se vám vlastně u nás trénuje nejlépe?
1: Celá Praha je pro motocrossovou jezdce opravdový ráj. Tolik výmolů, hrbolů, bolí and jamek. With Chichi Stones.
0: Chichi Stone, co ti myslíte?
1: Kočičí hlavy s asfaltovou polivou. Vám nemůže nabídnout žádná příroda na celém světě. Chtěl bych o tom napsat do National Geographic. Slabě mi to připomíná kanion smrti v Nevadě.
0: No to je od vás hezké, Wendy, že o tom hodláte psát, to je popularita.
1: A můžu něco zeptat já se vás?
0: Jistě, Wendy, klidně se ptejte.
1: Proč se v Praze nejezdí ona známá slavná steeplechase? Proč se musí jezdit až do Pardubic? No to je přeci fantastic. Co ulice, to taxi jsou příklad. Pravda. Muselo by se to drobatko upravit, poněvadž v Praze by si zlámal hnátý i mamut.
0: Wendy, to jsou nápady. V Praze se přeci nemohou jezdit dostihy. Chyběla by cílová rovinka.
1: Why? Máte přece pěší zónu.
0: To je pravda, to máme, ale tu máme pro jiné účely. A potom na trati by chyběly proutěné překážky.
1: Ale přeci z každého druhého oukaputu u vás vyrůstá nějaké křovičko. Stačí před steeple chase windat a potom vy můžete zesinout zpět.
0: No možná, možná, ale tak aspoň uznejte, že by se v ulicích museli nákladným způsobem budovat tribuny pro diváky. To by naše OPBH rozhodně nezvládlo.
1: O tom vašem OPBH jdou v Austrálii legendy. Tam prý, když se spojí šikovné české ruce, tak je od půl litru s pivem nikdo na světě neodpustí. And co se tribun týče, v každé druhé ulici máte lešený. To chce jenom barvu štetec a můžete prodávat tiket, stupenky.
0: No, Wendy, děkuji vám za připomínky, ale pojďme dopředu v rozhovoru. Jak se vám jeví obyvatelé našeho hlavního města? Myslím hlavně ti mladí.
1: Jsou to velmi otevření lidé.
0: Krásná slova, podle čeho tak usuzujete?
1: Každý z nich má kapsu otevřenou jako klokán. Minulý týden jsem se svou Yamaha zastavil u hotelu Elkron, kde mne nějací dva mládenci ouvexlovali takovým způsobem, že než vystit motor u mi Yamaha, koukám kožená kombinéza, fuč, koukám čuvikám žvíkačka za uchem, fuč, koukám zlatý zuby, fuč, dolary, fuč, a já stojím nahý, bos, jen tak velmi před hotelem. A v každé ruce držím jeden modrý obrazek s Bedřichem Smetanou.
0: No, Wendy, děkuji vám za rozhovor, i když přiznám se, představoval jsem si ho poněkud jinak.
1: Ale na závěr bych chtěl říct ještě jednu věc. Že opravdový bombonek pro motocrossového jezdce jsou tyhle vaše železniční přejezdy. To když přejedete v plný rychlosti, tak si okamžitě musíte nechat vyměnit tlumiče a prdel, goodbye.

0: Vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

0: Jen jsem silnicí, když asfalt stál a studený pod na čele mě téměř hřál. Zkrátka dobře bylo vedro a to přímo k zalknutí. Stála tam dívka jako z obrázku a ve smutných očích měla otázku, dali slezu. Já ji vzal a dodnes na to myslím spodnutí.
1: Na mě nekoukej a radši sleduj cestu, vezmi rychle k dalšímu městu. Nekoukej na mě a hlavu na prindej.
0: Protože často jezdím sem a tam, všechna města jsem viděl a všude to znám a nebyla snad chyba, že jsem té dívce o tom povídal. Ptala se, nejste vy ten, co svou zemi zná, a já jsem řekl, máte pravdu, jsem to já. A ona na to, že prý slyšela, jak v rádiu mou píseň někdo hrál. Jenže to zpíval vodička. Co jsem té dívce mohl povídat? Připustil jsem, že svou zemi mám skutku rád a že třeba Berounce dám 100krát před

doby, kdy svou zemi jsem znával jen já. Dneska všechny pochyby lehce zaženu od té doby, co se mi nabídla za ženu, že prý můžeme se vzít a potom budeme na to dva. Já řekl, proč ne. Naší lásku dneska nic nezboří, známe města, hory i pohoří, známe hrady, zámky, řeky a Bůh ví, co víc. Už

0: plány. Country Radio.
1: Byla jsi můj celý svět.
0: Rádio, u kterého si odpočinete.
1: Přísahám.
0: Country Radio.
2: Bonanza. Pravidelná hitparáda Country Rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na kanále.

ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešek, co jsem kdysi marně hledal.

co stránka kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

Po startu hned jak v lize, dostal se do krize, pri ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní, jestli pomoc potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, řeci přidej kyste saber, pozme poslední. Brzo rezignoval, už

dni mohu, ale nic to neřešit. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl.

0: Country počasí.
1: Pátek přinese oblačnou až zataženou oblohou, místy počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Teploty vyšplhají na 13 až 18, na Moravě a ve Slezsku až na 20 stupňů Celsia.

Ahoj kamarádi, tady je zde nářešťál celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u zdraví. Pětina nákladů českého zdravotnictví souvisí s cukrovkou a jejími komplikacemi. Podle nákladů z roku 2023 byly dopady nemoci, kterou trpí přes 1 milion Čechů, vyčísleny na 120 miliard korun. Ministerstvo zdravotnictví proto připraví plán do roku 2035, jak nemoci předcházet a ovládat její dopady. Odborníci odhadují, že dalších zhruba 250 tisíc Čechů o své nemoci zatím neví. Letošní květen byl celosvětově druhým nejteplejším květnem od začátku měření. Zvlášť výrazné teplotní odchylky zaznamenaly oceány, kdy teplota mořské vody dosahovala rekordních hodnot a také Evropa, kam přišla neobvykle časná a silná vlna veder. Odborníci zároveň upozorňují, že teplé oceány i rychlé změny počasí mohou zvyšovat riziko dalších extrémních jevů v následujících měsících. Teď se vrátíme zpátky domů a do vzduchu. Na sobotu se v Mladé Boleslavi chystá letecký den, kde vystoupí i legenda Martin Šonka. Dokonce nám i prozradil, na jakém stroji poletí.
2: Já tam budu lítat standardně, předpokládám, se svojí extrou akrobatickou, tentokrát s jednomístným speciálem. Teďka jsme dva roky řešili trošku technické problémy na tom letadle, takže letos je plně připravená tato soutěžní vlastně jednomístná, která slouží pro soutěže v letecké akrobaci. Zase mám nějaký nový figury a tak, takže se doufám, že to bude zase ještě o trošku lepší a diváci uvidí něco, co ještě neviděli.
1: Strážníci ve Znojmě mají nového pomocníka.
3: Městská policie ve Znojmě získala nové monitorovací centrum kamerového systému. Jeho součástí je velkoplošná LED videostěna, která operátorům umožní současně sledovat větší počet kamerových záběrů ve vyšší kvalitě. Město postupně obnovuje a rozšiřuje kamerový systém. Nová bezrámová LED videostěna měří 4,20 m x 2,36 cm. Luděk Savana, Urbánek, Znojmo.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě fotbal. V Mexiku bylo slavnostně zahájeno 23. mistrovství světa ve fotbale a mexičtí fotbalisté zahájili šampionát výhrou nad Jihoafrickou republikou 2-0. Po Mexiku vstoupí do mistrovství světa ve fotbale další dvě pořadatelské země. Podrobnosti přináší náš sportovní redaktor Petr Klintovič.
4: Kanada se představí na světovém šampionátu po třetí v historii. Všech šest předchozích zápasů přitom prohrála. Země javorového listu tak bude od 21 hodin hrát v Torontu proti Bosně a Hercegovině o historicky první vítězství na mistrovství světa. Do turnaje vstoupí i Spojené státy. Ty v sobotu ve 3 ráno našeho času přivítají v Los Angeles reprezentaci Paraguaje.
1: To byly zprávy. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Je to tady.
1: Teď nevím, co myslíš.
0: Ty nevíš, co myslím.
1: Ne, myslíš fotbal.
0: No, to za prvé.
1: Ano.
0: Za prvé, tak někdo vstával strašně brzo. Teď má ty kruhy pod očima, teď úplně takové ty popraskané žilky, ale prostě pořád, myslel na to, že musí vstát a taky se mu to podařilo. Při pátku vstávat třeba krátce před 16:00 si myslím, že je moc fajn. Vlaďo, jaké to je?
1: No, je to takové, jako všichni říkají, že si na to zvyknu, já jsem si na to ještě nezvyknul, ale zase je ráno takový jako větší klid na těch silnicích při příjezdu do Prahy, takže má to své stinné i pozitivní stránky.
0: No, jinými slovy Vláďa chtěl říct, že samozřejmě vůbec na žádná utkání se nedíval, on takhle stává tradičně, takže jestli vám to přijde zvláštní, tak co?
1: No,
0: Vláďa by o tom mohl napsat knihu.
1: V podstatě ano, ale když jsme u těch utkání, tak samozřejmě jsme hráli s Jižní Koreou na mistrovství světa ve fotbale. Všechno to vypadalo docela nadějně, ale...
0: A pak prostě bombác.
1: Pak to přišlo, no, takže jsme Koreji podlehli 1-2 a byl to úžasný fotbal, tedy alespoň jsem to zaslech a monitoroval jsem proto, protože jsem to nesledoval, ale naši hráči byli vychváleni až do nebe a prý zcela právem. Prostě je to sport a takhle se to přihodilo.
0: Takhle byla to na začátku euforie,
1: že?
0: Jak tam ano. Prostě padl ten gol, ale soupeř dvěma goly utkání zradil. Hmm. Takže Korea Česko 2-1, pokud jste se nedívali, ale teď jste se probudili a řekli jste, no jo, vlastně, jo, jo, on se hrál nějaký fotbal. Tak teď už víte, prostě můžete
1: si zase lehnout.
0: Můžete si zase lehnout, anebo nad všemi ostatními, se kterými se aktuálně setkáte, machrovat, že třeba jste sledovali a víte, jak to dopadlo.
1: No, ale kdybyste si šli lehnout, byla by to škoda, protože posloucháte vysílání Country Rádia, 6:08 raní vás zdraví Kačka a Vláďa. Sport, respektive fotbal, to už jsme zmínili, ale nezmínili jsme téma této hodiny.
0: No tak za chviličku podrobně počasí, mrkneme se také na oslavenkyně, dneska slaví Toničky a docela určitě se dneska celé ráno budeme věnovat události, která je před námi a no. Sice blížícím se fontánám. Dneska začínají fontány, které jsou v Brně, tak to je pátek a sobota, no a na tu sobotní 13. června se těšíme v Praze na centrálním tenisovém dvorci na Štvanici. Povíme vám o tom, jak se chystáme, co na sobě budeme mít, co si sebou vezmeme a co byste si mohli vzít i vy.
1: No, nás poznáte jednoduše, protože vzhledem tomu, že to je na tenisovém dvorci na Štvanici, tak budeme celý v bílém a poznáte nás podle tenisových raket.
0: Přesně tak, já budu mít strašně krátkou sukni, Vláďa říkal, že chce taky, no tak prostě...
1: Půjčíš mi potom?
0: Dva fešáci v sukni s tenisovými raketami.
1: A zase, když mi půjčíš sukni, jak budeš bez sukně?
0: Ne, ty budeš mít taky.
1: Oba
0: budeme
1: tam
0: mít
1: bude
0: sukni.
1: Lidi. Možná tím jsme nalákali poslední z našich posluchačů Country Rádia, kteří lavírovali, jestli tam půjdou či nikoli.
0: Přesně, všichni nerozhodní, teď už ví. Ježišmarja, rychle, kde se kupují ty lístky? countryradio.cz.
1: My jdeme na muziku, v nejbližších chvílích nás čeká Kenny Rogers.
0: Robin James, tak hezké ráno.

0: Takhle krásně si prospěvoval ve vysílání Country Rádia Karel Gott. No, v 6:16 už to nebude tak krásné na silnicích, protože tu máme hlášenou aktuální nehodu, která se stala v ulici Lhotecké, je to na Praze 12, došlo zde ke střetu dvou vozidel. Konec konců není se čemu divit, protože už v těchto ranních hodinách se nám to ve větších městech začíná pěkně štosovat a nastávají komplikace. Samozřejmě k tomu se v průběhu našeho vysílání dostaneme, ale určitě by vás mohlo zajímat, jak to vypadá s počasím právě teď, aktuálně v tento avizovaný čas.
1: Tak komplimace nás určitě nečekají, jo, v rámci počasí bude to takové jako úplně, řekla bych, stejné jako vždy jindy, jako po celý tento týden bude tady oblačno až zataženo, i když už takhle po ránu, jestli Koupnete z okna, tak u vás může vykukovat sluníčko a je to vždycky takové jako příjemné, musím říct, že doufám, že to tak nevnímám sama teda, ale každopádně dneska by mělo být oblačno až zataženo s nejvyššími denními teplotami mezi 13 až 18 stupni Celsia a místy až 20.
0: No, nás také zajímá to zítřejší počasí v rámci Country Fontány a to by mělo být fajn. Teď jsme to tady sledovali.
1: Přesně, až 22 stupňů, paráda.
0: Hezký poslech přejeme.

0: Jak bylo, je a bude.
1: Při pátku nám sluníčko vyšlo ve 4.51, zapadat nám bude v 21 hodin a 9 minut.
2: No a rekordní teploty vztahující se k dnešnímu dni v roce 1955 bylo nejchladněji. Meteorologové naměřili 7,1 stupeň Celsia. No ale teda pěkný parno bylo v roce 2019, ani nemohu věřit svým očím, to meteorologové naměřili 34,2 stupně Celsia.
1: No vidíš, Vláďo, a přežil si to a ani to nevíš.
2: No bohu ví, kde jsem byl v tu dobu. Jestli jsem neměl někde brigádu třeba v kladírnách, víš?
1: Nebo možná někde na poli.
2: Nebo možná někde na poli.
1: Se tak uvařil, že si na to až zapomněl. Tak v tuto chvíli teploty mezi 8 až 9 stupně Celsia. Máme tady samozřejmě zářné výjimky, kde někde je prostě místy 10 stupňů, někdy samozřejmě zase i pod nulou. Na Jizerce prý minus 1 stupeň.
2: Teď jsem chtěl říct, naše pravidelná ranní soutěž, Jizerka Kvilda, tak jak to vypadá?
1: No, tak vidíš,
2: Jizerka vede,
1: jak jasně. Říkám, Jizerka je jasná, na Kvildě je nad nulou.
2: No a dnešní teploty 13 až 18 stupňů Celsia. Očekáváme zataženo postupně s občasným deštěm, ale určitě by vás zajímalo počasí, které se nás týká na zítřejší den a věřte, že to bude fajn.
1: No tak začátek dne bude takový jako, jo, nebude to vypadat a budete si říkat, jo, tak já nikam nejdu, ale běžte, protože sice ta velká oblačnost bude s nějakou tou malou přeháňkou, ale potom začnou srážky ustávat a řeknou si, jejda, teď my musíme přestat pršet, že ano. Tam ze zhora z toho mráčku, protože prostě bude country fontána, tak ať se to všem vydaří, takže teploty 18 až 22.
2: No, kdyby byl sobec, tak řeknu, že ta neděle v souvislosti se sobotní country fontánou už nás tolik nezajímá, ale přesto přeze všechno. Nemusíte být smutní, protože v neděli budou teploty stejné nebo hodně podobné, jako tomu bude zítra, tedy v sobotu. Bude polojasno až oblačno.
1: No, 22 stupňů maxima, to si myslím, že je taky prýma. Tak si užívejte jak ten dnešní den, tak i ten víkendový, který je před námi.
2: Mm-hmm. My si dáme další muziku, Petr Kocman, kapela Crossband nás čeká a přejeme vám krásný dobrý den.
1: Je 12. června, máme pátek a svůj svátek slaví všechny Toničky a Antonie.

was loved by everyone he ever knew. Course Applejack

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak než se dostaneme na koleje, tak začínáme na silnicích. Dopravní nehoda je hlášena z Uherského Hradiště z ulice Jana Evangelisty Purkyně. Další dopravní nehoda, tak ta je pro změnu z ulice Lhoteckého, o tom jsme hovořili, je to na Praze 12 a ještě se podíváme do Žamberka, tady se havarovala v ulici Klostermanova. Radostnější zprávy jsou ze kolejí, protože nám dnešním dnem končí krátkodobější vlakové výluky. Týká se to tras z Ruč nad Sázavou Ledeč, další Senice na Hané, Kostelec na Hané a také Nýrsko Klatovy. Pro změnu delší dopravní kalamita, respektive tedy uzavírka, nebo samozřejmě se nesvezete na trase Upořiny Radejčín. Tady je vlaková výluka do 19.7. Teď se podíváme na počasí a na zprávy s Tomášem Adamcem, no a pak už se mrkneme na dnešní oslavence Antonie. Tak k tomuto jménu se dostaneme krátce po půl. Šťastnou cestu a krásné ráno.
2: Country Radio.
3: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
4: Tentokrát si poslechneme album Na mapách od tachovské skupiny Vavivod.
5: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

0: Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Podle průzkumu 61,5% podnikatelů hodnotí podmínky pro podnikání u nás jako neférové. Opačný názor zastává jen 32% dotázaných. Výrazně přibývá nehod cyklistů na elektrokolech. Loni se jich stalo 867, což je o 35% více než v roce 2024. A letos už bouralo přes 300 e-cyklistů. Velmi často jde o seniory nad 60 let. Rýč, rukavice a holínky. Výbava, se kterou se ochránci přírody vydávají likvidovat invazní druhy v přírodě. Veřejnost vyzývají, aby jim pomáhala třeba strháním vlčího bobu neboli lupiny. Je sice krásná, ale dusí původní rostliny i drobné živočichy. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude oblačno i zataženo. Občasný, většinou slabý déšť. Teploty 13 až 18. Na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo k ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel, pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí, se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli.

harmonika tesnou píseň zpívá do přísvitu hvězd. Jak ta píseň zní, mnohý z nich to ví.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Tak dneska slaví Antonie nebo její mutace Antonina a

0: musíte se podívat, kouknout kluk, holka a ta, co je nejvíc vepředu, tak je Antonie.
1: To má
0: ta to vede.
1: Ano, to má ulehčená policie, protože v případě, že dojde k nějakému konfliktu, tak ani nemusí potom pátrat, zeptá se, je tady nějaká Tonička, ano, tady, takže tím pádem je případ vyřešen, že?
0: Přesně, oni takhle jedou podle toho abecedního seznamu a ta Antonie tam prostě vždycky vyčnívá. Antonie je v Česku, kolik by si tak řekl, Vláďo? Já bych řekla, že to je takové jakoby jméno, které se užívalo dříve spíš. Hmm. Možná dneska se taky ve výjimečných případech jako využije, ale typovala bych takové stovky.
1: Řekl tak 2500.
0: No, vidíš, a je jich skoro 9000.
1: No, vidím. Tak pořád je to oblíbené jméno, takže Toničkám přejeme všechno nejlepší. Není to jediné jméno v kalendáři, máme tu jméno Táňa. Jedná se o jméno používané nejvíce Rusy. Jeho kořeny sahají až do antického Říma, kde žil slavný rod Tatů. Tedy ne jako otců, ale Tatiů, přesněji řečeno.
0: Tak, Tatu.
1: Ano.
0: Již staří
1: Řekové znali slovo tato s dvěma té, které znamenalo ustanovovat, tedy rozdělovat. Nejvíce toto jméno proslavili literární postavy jako Tatiány, Puškina či Turgeněva.
0: Ano, tak těchto autorů, že jo?
1: Ano, těchto autorů.
0: Znáš nějakou Tatianu od Puškina nebo Turgeněva?
1: Ne, já znám jednu Táňu Solomouce ze základky.
0: Tak o té asi kluci nepsali. Ne. Tak dneska máme také Mezinárodní den boje za odstranění práce dětí.
1: Mm-hmm. Na Filipinách mají Den nezávislosti.
0: No a třeba na Slovensku slaví Zlatko.
1: Mm-hmm. Tak přejeme všechno nejlepší i našim východním sousedům a posíláme písničku Václav Neskářek.
0: Stín katedrál.

0: Máme je Country Radio i teď v 6 hodin a 46 minut a my se podíváme na dopravu a taky na počasí. Co vás zajímá víc? Možná počasí. Tak
1: počasí.
0: Pojďme na to.
1: Ano, tak jak to vypadá teď po ránu, samozřejmě v 6:45. Tu máme informace, které se týkají celé České republiky a máme tu teploty, které jsou v rozmezí od nějakých 4 až po 10 stupňů Celsia. Tak ten rozptyl je takový, dalo by se říct, veliký. Pokud se podíváme na to, jak je to s mraky, s mlhami, tak mohu vám říct, že nejjasnější oblohu bez mráčků mají nebo v Olomouckém kraji, ve Zlínském kraji a kolem Brna.
0: Takže nebojte, taky k vám dofouknou.
1: Ano, no třeba Karlovy Vary, tady je 9 stupňů a asi 150 mraků je tady namalovaných.
0: No vidíš, a oni se budou pomalinku posouvat a možná, že se jich dočkáte i na Moravě. Označte si je v Karlových Varech, jo, nějakýma písmenkama, aby potom v Olomouci věděli, že to jsou ty od vás. Mrkneme se na D35, pakliže míříte z Liberce na Turnov, tak vězte, že před sjezdem na Pacerice máme havárii v pravém jízdním pruhu. Není to úplně přehledné, je to tam v tom kopečku, ano. Tak abyste to viděli. A pozor si dávejte i na D1, pakliže míříte na Brno z Prahy, tak 178. kilometr u Ostrovačice. Ostrovačic, tam máme kolonu.
1: Teď už muzika, Věra Martinová a Půlnoční slunce.
0: Pěkný pátek.

0: Probouzení na Country Rádiu.
1: Za 9 minut už bude 7. hodina raní, tak se podíváme na to, koho dneska budeme probouzet. Bude to nějaká dáma, ano, která bude slavit kulatiny.
2: No, je to Zdenička a má tady krásný vzkaz od své kamarádky Evy. A to přání je krásné, takové jako romantické.
1: Dobré ráno, moc vás zdravíme z Country Rádia, tady je Katka s Vláďou.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, nebojte se nás, vlka nic, znáte Evu?
2: Haló?
3: Znám Evu.
2: Znáte Evu?
1: Tak už se ničeho nebojte, když znáte Evu, my známe taky Evu a Eva zná hlavně dobře vás a má vás tak strašně ráda, že vás tady napsala tak krásné věci a chtěla by vám dneska popřát k vašim narozeninám.
3: To je perfektní, to je krásný, děkuju moc krásný.
1: No, a to jste ještě neslyšela, ano. To, co vám tady všechno napsala, tak schválně.
2: No, napsala nám, že se znáte 30 let, co jste se ocitli v jednom domě jako sousedky, že máte báječnou rodinu, manžela, děti a krásná vnoučátka. Jsou prostě kolem vás opravdu neskuteční lidé a vy jste prý neskutečná vrba a kamarádka. A když už něco komentujete, tak s úžasným vtipem. Co řeknete prý?
3: No, tak teď mi úplně došly slova, takže...
1: No a to ještě nejsme u konce, ano. Jo? To ještě nejsme u konce. Co prý řeknete, tak to naprosto sedí, jo? Takže teď, když vám došla slova, tak my vám to věříme, jo? Vaše kamarádka Eva by vám přála, aby se váš život přehoupnul do klidnějších vod života a abyste byla hlavně moc a moc zdravá.
3: Tak děkuju vám. A teda i Evče, já jí to ještě řeknu potom sama, až to se potkám od toho baránu.
2: Dobře, určitě. Vybrala pro vás písničku, která je víc než vypovídající v rámci vašeho krásného kamarádského vztahu. Je to od Petra Reska píseň Přátelství.
3: Děkuju.
1: Tak si dneska oslavte svoje narozeniny, pozdravujte Evičku, je taky moc fajn a vy jste taky skvělá. Tady je Petr Rezek pro vás.
3: Děkuju a krásné ráno.

jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

přátelství, pravé přátelství, přátelství, to je někdy víc než láska.

0: Country počasí.
1: Pátek přinese oblačnou až zataženou oblohou, místy počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Teploty vyšplhají na 13 až 18, na Moravě a ve Slezsku až na 20 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Dávejte si pozor na podvodníky, protože karlovarští kriminalisté v posledních dnech evidují další podvodné telefonáty. Tentokrát se volající vydávají za policisty z hospodářské kriminálky. Policie už eviduje desítky oslovených obětí. Policie lidem také doporučuje, aby byli při podobných telefonátech obezřetní. Pokud si nejsou jistí, s kým mluví, měli by hovor okamžitě ukončit a pravost informací si ověřit přímo u policie nebo u své banky. Teď vyrazíme do světa, protože z Kanady přišla zpráva, že zakáže sociální sítě pro děti mladší 16 let a bude regulovat chatboty. Provozovatelům, kteří se nařízením nebudou řídit, hrozí vysoké pokuty. Kanada ke kroku přistoupila několik měsíců potom, co sociální média pro mladé lidi zakázala také první země na světě Austrálie. Teď se vrátíme zpátky domů. Mladé Boleslavy už myslí dokonce na Vánoce.
2: Tato zpráva není vtip ani poplašná. Město Mladá Boleslav už nyní s velkým předstihem vyhlásilo výzvu na vánoční strom, který tradičně ozdobí staroměstské náměstí. Případný dárce by se měl ohlásit do konce srpna na magistrátu. V loni se vhodný kandidát našel až téměř na poslední chvíli. Velkých stromů bohužel ubývá. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko.
1: Jaká je nezaměstnanost na Vysočině, to zjistil náš kolega Savana.
3: V květnu zůstala přes mírný pokles počtu lidí bez práce na dubnových 4%. Uchazečů o práci ubylo 297. Na konci minulého měsíce jich úřad práce v tomto kraji evidoval 13 690. Nabízených volných pracovních míst v regionu bylo 3407, tedy o 77 více než v dubnu. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě jedna z mistrovství světa ve fotbale. Čeští fotbalisté neudrželi náskok a do mistrovství světa v Americe vstoupili porážkou 1-2 s Koreou. To byly zprávy. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Výzva k záchraní koní. Tak to byla kapela Kamelot. Dohrála, dospívala v 7 hodin a 6 minut na Country Rádio.
1: Tak Roman Horký měl vystupovat na Country Fontánách. Na neštěstí prostě mu do toho skočilo prostě nějaké zdravotní komplikace, takže tam nevystoupí, ale bude tam spousta jiných dalších interpretů, tak my doufáme, že už se na ně těšíte. A jestli se těšíte, tak nám o tom klidně napište. Řekněte nám, na koho se nejvíc těšíte, v kolik dorazíte, jestli se za námi stavíte, jestli berete deštníky, jestli berete dceru, jestli berete ženu, nebo ženu raději ne, abyste si to co nejvíc užili.
0: To tak zase, když má žena deštník, tak proč by si nevzali pánové ženu, že jo, z deštníka?
1: Jo, takhle, tak no. Jenom proto. No, tak to je moc hezké, moc milé.
0: Samozřejmě to byl vtip, těšíme se na vás, ať přijdete sami s ženou, nebo žena přijde bez muže. To by bylo fajn, že? Žena bez muže, kdyby přišla.
1: Jo, to by se ti nejvíc líbilo, ne? Vždycky si vemte raději sebou muže, bude tam Vladimír.
0: No, tak, my si v této hodině dáme muziku, samozřejmě také nebude chybět pohled do historie, čekají nás třeba data v datech.
1: Ale teď už Beyoncé, dáme si krásnou písničku Texas Hold'em, tak to tady prostě pěkně rozjedeme na tom divokém západě.
0: Tak ať se vám dobře poslouchá, přeje Kačka Čepelíková a Vláďa Vlach.
1: Krásný pátek přejeme.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh. Ooh.

0: vámi je Country Radio v 7 hodin a 14 minut. Tak co pak utíte? Co pak děláte? Už se chystáte na ten poslední pracovní den, tak možná, že si říkáte, dneska to je na čepici, nebo to je na deštník, nebo na co to dneska je?
1: No, samozřejmě. Na nic. Je to na nic, ne. Zas tak hrozné to nebude, samozřejmě o počasí vám řekne Kačenka. Ale jestli spěcháte, spěchejte pomalu, abyste nedopadli na D11, protože tady máme na exitu 35 pečky. Zbrždění jede se do kolony, na 36. kilometru totiž havarovala dodávka a osobák je to z Prahy na Hradec Králové, takže jak se lidově říká, spěchejte pomalu.
0: Teploty 8 až 12 stupňů, těch 12 je místy ve Středočeském kraji a taky na jižní Moravě, jinak tedy počítejte s teplotami nižšími, dneska ale dosáhnou na nějakých kolik?
1: No, co? Dneska dosáhnu na 18 stupňů.
0: Dneska 18 stupňů, tak si myslím, že bude zase další příjemný den před námi.
1: Ať se vám dobře poslouchá, přeje Kačka a Vláďa, The Golden Kids, Časy se mění, to je píseň, která je připravena před pohledem do historie.
0: Přejeme vám pěkné ráno.

0: Data v datech a neb významné události dnešního dne.
1: I dnes, to znamená 12. června, je těch významných událostí víc než dost. Bylo velmi těžké to malinko vyselektovat a říci si ty nejstěžejnější. Začínáme v Praze, v roce 1902 v Holešovicích zahájilo činnost Lidové divadlo Uranie, velmi známé.
2: No a když se podíváme na to, kdo dneska slaví své narozeniny, tak v roce 1930 se narodil český malíř, kreslíř, ilustrátor, animátor, karikaturista a také kostýmní výtvarník Adolf Born.
1: V roce 1941 se narodila skvělá herečka Marie Drahokoupilová. Určitě si vybavíte z takových filmů, které se jmenují Zítra vstanu, opořím se čajem, Pan Vok odchází, Jára Cimrman ležící spící, nebo Svatba upíru.
2: Ano, tak to byly takové jakoby menší role, ale já myslím, že si ji všichni vybavíme. Rok 1958, to se ve světě narodila Meredith Brooks, americká zpěvačka, skladatelka, kytaristka a producentka. Její největší hit byl v roce 1997 nominovaný na cenu Grammy. Jde o hit s názvem, to se ani nedá říct, ale můžu, ne?
1: Já bych to řekl.
2: Jmenuje se Bitch.
1: Ano, tak, přesně tak, jako pláž. V roce 2003 zemřel Gregory Peck, americký herec, držitel Oscara a jedna z nejpopulárnějších filmových hvězd 40. až 60. let 20. století.
2: Tolik tedy dnešní data v datech. My jdeme na muziku.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Kralupy nad Vltavou, Kladno, Dubí, Moravský Beroun, Rýmařov, Bruntál a také Klatovy, Přeštice. Tak to jsou krátkodobější vlakové výluky, na které se dnes určitě nemůžete spolehnout, ale využít tedy na ten spoj, ale využít můžete náhradní autobusovou dopravu. České Budějovice, tady máme hlášenou dopravní nehodu střed dvou osobních automobilů, je to na Husově třídě. Další dopravní nehoda, tak to je hlášena z Ivanovic na Hané, v ulici Osvoboditelů se havarovalo. No a ještě jedna dopravní nehoda z Prahy 10, a to je konkrétně jižní spojka. Jsou zde havarovaná vozidla, je zde neprůjezdný levý jízdní pruh. Tolik doprava. No a po zprávách s Tomášem Adamcem tu budeme mít pohled na včerejší den. Řekneme si, co se nevešlo do včerejšího otazníku. Šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Radio každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Nezaměstnanost v České republice v květnu klesla o 0,1% bodu, tedy na 4,8%. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Ve skleníku univerzity v Ústí nad Labem kvete agáve. Nejen pro biology jde o naprosto unikátní zážitek. Tato rostlina totiž kvete pouze jednou za celý život. Na tento vzácný úkaz řada pěstitelů čeká klidně i celý život. A Česko je proti povinné elektrifikaci firemních vozových parků, které by měly velké společnosti začít přistupovat od roku 2030. Je ale možné, že se termín ještě oddálí. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude oblačno i zataženo. Občasný, většinou slabý déšť. Teploty 13 až 18. Na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Skoro 5 minut po 7:30 se vracíme k rannímu otazníku, který zazněl éterem úplně poprvé, to včera, to znamená 11.6. A my jsme spolu s vámi zjišťovali, zdali pak chodíte do nějakého kroužku, jestli jste v nějakém spolku nebo partě, která má nějaký název, něco společně kutíte, děláte, máte nějaký společný zájem a je úplně jedno, jestli je vám 12 a nebo třeba 120.
2: Ano, je to tak, těch zájmů, těch kroužků a samozřejmě těch aktivit, kdy jste pospolu máte víc než dost, hodně nás to překvapilo, ať už se to týká jakékoliv činnosti. Napsala nám třeba Danuše, ano, chodím do zaměstnání do šicího kroužku, který se jmenuje Tilak a všechny svorně pěkně šijeme. Tak vidíš, to i šití samozřejmě se mohou lidé zabavit, ženy hlavně.
1: No určitě, my jsme tady hovořili třeba o pletacích kroužcích, že
2: ano,
1: o vodáckých kroužcích a máme tady příspěvek i od Vendi ze Zábřeha. Píše tady, jsem součástí úžasné komunity Nordic Walkerů. Děláme Nordic Walking, to je takové to chození s těmi hůlkami. Pro ty, kdo neví, o co jde, jedná se o kondiční chůze s holemi. I my milujeme přírodu a pravidelně vyrážíme na různé trasy v okolí. Já sama jsem instruktorkou a mám svůj tým sympatických žen, které se mnou vyráží na závody v tom nejobyčejnějším sportu. Komunita sportovců s holemi se v Česku zvětšuje a to je dobře a tímto zdravím všechny walkery, kteří poslouchají country rádio a zvu vás všechny na závody na Červenohorském sedle 26.
2: No to bylo krásné, bylo to obsáhlé, tak ještě jeden, možná poslední příspěvek pro tuto chvíli. Napsal nám ho Petr, týká se country rádia. Tak aktivně jsem v klubu posluchačů country rádia, kde jsou ti nejlepší odborníci. Jinak zbývající energii věnuji naší partičce vnoučat.
1: No vidíte, tak i vy si můžete stát klubisty country rádia, tak společně můžeme taky podnikat nějaké akce.
2: No a teď společně podnikneme muziku díky skupině Bee Gees.
1: Bee Gees.
2: Bee Gees.

0: Maxima na dnešní den nám hlásí, alespoň od meteorologů máme tuhle informaci, že bude 18 stupňů Celsia. Když se k té 18 dopracujeme, tak samozřejmě se musíme smířit s nižšími teplotami, které jsou nad územím České republiky, jsou v rozmezí od nějakých 4, což je kolem Jihlavy, až po nějakých 8 stupňů Celsia.
1: No je i 12, Vláďo, ty se špatně díváš, i 12
0: stupňů. Jo, vidím to tady, je i 12 a 12 a půl. Čím více hodin, tím nám ty teploty vzrůstají.
1: A to je ale překvapeníčko. Mrkneme se i na silnice na D11. Z Prahy na Hradec máme na 30. kilometru kolonu, která nám začíná kvůli tomu, že na 36. kilometru máme havárii dodávky a osobáku, takže těch 6 kilometrů pojedete, v podstatě nepojedete, tak nějak se budete tahnout a potom se couvat?
0: Posouvat.
1: Jem se couvat.
0: Ne, proba tam něco, na dálnici se nesmí couvat. Ja?
1: Ne, to samozřejmě byla úplně špatná rada nebo doporučení, tak 6 kilometrů vás čeká prostě v nějaké pěkné šlamastice a dost se tam zdržíte.
0: No a když jsme u toho očekávání, tak se můžete za chviličku těšit na naši pravidelnou rubriku První soutěž dnešního rána, kde se vás budeme ptát, jestli poznáte, kdo jsem. Ale ještě předtím muzika.
1: No, na mesi Trapperendu v podání Radima Flendra a Lucky Vondráčkové.

0: poznáte, kdo jsem?
1: Je pátek 12. června a před námi je teď ve 7:45 naše krásná soutěž s 5 otázky, s 5 odpověďmi a s 1 telefonátem se správnou odpovědí. Tak doufáme, že ten telefonát se správnou odpovědí přijde hned, jak se dozvíte tu poslední 5. indicii. Tak můžeme jít na to asi, ne?
2: Jdeme na to, já se budu ptát, Kačenka bude odpovídat. Tak možná vůči dámě by to byla nezdvořilá otázka, ale já se ptám v souvislosti s tou tajemnou osobou. Kolik je vám let?
1: Je mi 115 let a stále žiju.
2: Ale no. To asi nejste skutečný člověk, ne?
1: No, přesně tak. Jsem postava z příběhu. Přesto jsem natolik známou osobou, že mnoho lidí moje jméno zná, i když nikdy nečetli knihy, ani neviděli filmy, ve kterých vystupuji.
2: Dalo by se říci tedy knižní postava, která byla natolik slavná, že byl její příběh zfilmován. Popřípadě ano, jaký herec vás stvárnil?
1: Jean Maré. Byl to člověk, který dokonce navrhnul můj vzhled, podle kterého mě znáte, a s nikým jiným si mě proto nespletete.
2: Dobře, jak moc byly tyto vaše snímky s vámi úspěšné?
1: První díl se 4,5 milionu diváků v kinech se stal ve Francii jedním z nejvýdělečnějších snímků roku 1964. Já jsem si dokonce zahrál i ve vaší české Arabele.
2: Ale... Byl jste kliďas, klaďas, romantik, hrdina nebo padouch? Charakterizujte se.
1: No, já jsem byl označován za podivného, tajemného, zlodušského vědce a taky vynálezce.
2: Tak nám už tady telefony zvoní jeden přes druhý. Country Radio, dobrý den.
3: No, já jsem byl.
4: Dobrý den, tady Tomáš.
2: Kdože, pardon, ještě jednou?
4: Tomáš, Prahy, dobrý den.
2: Ano, Tomáši, dobrý den. Tak o jakou osobu fiktivní nebo realistickou se jedná, povídejte. Halo?
4: Já si typnu si...
1: No?
4: Hrabě Monte Cristo? Ne.
2: Ne, tak.
1: Ne, tak to nebyla správná odpověď. Dáme si někoho dalšího a to už bude úplně poslední.
2: Country Radio, dobrý den. Halo? Slyšíme se? Country Radio, dobrý den. Tak, neslyšíme se. Tak, jak to provedeme?
1: No, si řekneme to správné. Byl to dneska přece úplně jasný Fantomas.
2: Tak, a my dva si tleskáme, protože my jsme to uhádli.
1: Jo,
2: dnešní
1: tak
2: genáš.
1: Jean Maré, já jsem myslela, že Jean Maré prostě bude jasná věc, jasná indicie, že tady prostě 115 let knižní postava, sfilmované, prostě byl to padouch, vědec, vynálezce. Ano. Já myslím, že těch indicií padlo hodně. Myslím si, že spoustu lidí vědělo, že samozřejmě Fantomas, ale nedovolili se.
2: No přesně tak, protože ty linky byly opravdu přetížené. Teď, jak si říkala padouch, to ve mně evokovalo krásný český film Limonádový, jo, tam padla jedna krásná hláška, ať je padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina.
1: Tak dneska nám to nevyšlo, je to zrovna taková krásná postava.
2: Jdeme na muziku, hezký poslech.

0: Pacifika, jejich blátivá cesta dozněla krátce před 8 hodinou raní. Tak vám přejeme krásný pátek, 12.6.
1: No a před celou tu máme ještě krásnou písničku v podání Dona Williamse a s tou nádhernou muzikou budeme pokračovat i po celé.
0: Poznamená po zprávách, to nás čeká Vaby Daněk a jeho rychlejší koně.
1: Hezký poslech z Country Rádia vám přeje Kačka a Vláďa.
0: Prima pátek.
2: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

0: Country počasí.
1: Pátek přinese oblačnou až zataženou oblohu, místy počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Teploty vyšplhají na 13 až 18, na Moravě a ve Slezsku až na 20 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u zdraví. Pětina nákladů českého zdravotnictví souvisí s cukrovkou a jejími komplikacemi. Podle nákladů z roku 2023 byly dopady nemoci, kterou trpí přes 1 milion Čechů, vyčísleny na 120 miliard korun. Ministerstvo zdravotnictví proto připraví plán do roku 2035, jak nemoci předcházet a ovládat její dopady. Odborníci odhadují, že dalších zhruba 250 tisíc Čechů o své nemoci zatím neví. Letošní květen byl celosvětově druhým nejteplejším květnem od začátku měření. Zvlášť výrazné teplotní odchylky zaznamenaly oceány, kdy teplota mořské vody dosahovala rekordních hodnot a také Evropa, kam přišla neobvykle časná a silná vlna veder. Odborníci zároveň upozorňují, že teplé oceány i rychlé změny počasí mohou zvyšovat riziko dalších extrémních jevů v následujících měsících. Teď se vrátíme zpátky domů a do vzduchu. Na sobotu se v Mladé Boleslavi chystá letecký den, kde vystoupí i legenda Martin Šonka. Dokonce nám i prozradil, na jakém stroji poletí.
2: Já tam budu lítat standardně, předpokládám, se svojí extrou akrobatickou, tentokrát s jednomístným speciálem. Teďka jsme dva roky řešili trošku technické problémy na tom letadle, takže letos je plně připravená tato soutěžní vlastně jednomístná, která slouží pro soutěže v letecké akrobaci. Zase mám nějaký nový figury a tak, takže se doufám, že to bude zase ještě o trošku lepší a diváci uvidí něco, co ještě neviděli.
1: Strážníci ve Znojmě mají nového pomocníka.
3: Městská policie ve Znojmě získala nové monitorovací centrum kamerového systému. Jeho součástí je velkoplošná LED videostěna, která operátorům umožní současně sledovat větší počet kamerových záběrů ve vyšší kvalitě. Město postupně obnovuje a rozšiřuje kamerový systém. Nová bezrámová LED videostěna měří 4,20 m x 2,36 cm. Luděk Savana, Urbánek, Znojmo.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě jedna z mistrovství světa ve fotbale. Čeští fotbalisté neudrželi náskok a do mistrovství světa v Americe vstoupili porážkou 1-2 s Koreou. To byly zprávy. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: vámi je Country Radio, je teď po 8 hodině ranní, tak vás vítáme při našem vysílání a při tom konečně posledním pracovním dni. Možná, že jste se na něj těšili víc než kdy jindy, protože si říkáte, teď já musím ještě všechno připravit, teď musím prostě rychle se zbalit, jo, teď musím si najít vlastně, jak si interpreti tam vlastně jsou, na které se mám nejvíc těšit, musím se na to prostě psychicky připravit, že zítra celý den strávím třeba buď v Brně, na brněnské Country Fontáně, anebo v Praze na Štvanici.
1: Ano, tak na té brněnské můžete strávit krásně chvíle už dnešního dne, takže věříme, že se vám na fontánách bude líbit a my s Kačkou se na té pražské Štvanici na vás už v tuto chvíli nesmírně těšíme.
0: No určitě, pokud ještě nemáte koupené lístky, tak teď je ten nejvyšší čas. Nejvyšší čas pořídit si lístky, počasí bude ideální, samozřejmě skoro jako vždy. Občas nám sprchlo, ale jenom tak jako trochu, myslím, že se to vždycky dalo zvládnout.
1: No teď to určitě klapne, takže těšíme se na vás, stejně jako na muziku, kterou vám v tuto chvíli z Country Rádia nabízíme.
0: Tohle to jsou Marianne, jejich Propast a bude i Honza Nedvěd, Igelit.
1: Hezké ráno.

0: Kdyby přišel k ránu déšť, tak je důležité mít igelit v případě, že nemáte deštník třeba country rádia. A ten igelit se vám dnes opravdu bude na mnoha místech hodit, protože dnešek má být deštivý, někde třeba jenom přehánky. No a teploty dosáhnou maxima 18 stupňů. Tolik tedy informace stručně o počasí. Stručná informace z dopravy, Kačko, je něco aktuálního, je něco v tuto chvíli nového?
1: Vlastně se neděje, tak je pátek ráno, tak co by se dělo asi, že jo? Ne. Pozor si dávajte na D1 na příjezdu z Prahy do Brna. Na 172. kilometru začínají stát kamiony a postojí si až do Brna. A na 178. kilometru na exitu Ostrovačice, tak odtamtud budou zase stát osobáky zhruba 6 kilometrů až na 184. kilometr. Postojí si tam v tuto chvíli kolem 20 minut.
0: Uf, tak teď už všechno víte, aspoň se nebudete dívit jako Alenka v Říši divu, jako ní zpívá v další písni Karel Zich.
1: Užijte si tuhle krásnou písničku za chvilku. Tak je dnešek v kalendáři. Popůl.
2: Telegram s adresou svět.

0: pod lupou.
1: Dneska máme pod lupou Adolfa Borna, českého malíře, kreslíře, ilustrátora, animátora, karikaturistu a také kostýmního výtvarníka. Byl znám svými monarchistickými postoji.
2: Narodil se v českých Velenicích, kde se mluvilo jak česky, tak i německy. V letech 1949 až 1950 studoval výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Později přišel na Vysokou školu umělecko-průmyslovou a na Akademii výtvarných umění v Praze.
1: Během studií ho nejvíce ovlivnil František Tichý. Adolf Born sdílel jeho fascinaci cirkusy a varieté. Literárně Borna nejvíce ovlivnili autoři bajek Krylov, Lafontaine a Ezop. Z českých spisovatelů potom Bohumil Hrabal, Karel Poláček a Jaroslav Hašek.
2: Adolf Born od roku 1960 velmi úspěšně pracoval na výstavách po celém světě a získal za ně mnoho cen. Jeho doménou je grafika, suchá jehla, lept a především litografie.
1: Jeho nejznámější díla zahrnují ilustrace knih o Miloše Macourka, Žila Verna nebo Dimase staršího, nebo třeba také Vojtěcha Steklače.
2: Jeho animace navíc vtipně glosují i děj ve filmové sérii o básnicích, určitě si pamatujete, že jo, ty krásné v těch titulcích kreslené postavičky, jak svět přichází o básnicky, jak básnici přicházejí o iluze a jak básníkům chutná život. No a jeho animace nechybí dokonce i v závěrečném dílu, jak básníci čekají na zázrak, který byl uveden do kin měsíc před jeho úmrtím.
1: To nastalo 22. května roku 2016, zemřel ve věku 85 let.
2: Roku 1974 byl na světové výstavě v Montrealu jmenován karikaturistou roku. V roce 1988 byl jmenován zasloužilým umělcem a v roce 2003 získal medaili za zásluhy prvního stupně.
1: No a v roce 2013 také získal na Animfestu cenu za celoživotní přínos animovanému filmu.
2: Tolik vzpomínka na skvělého Adolfa Borna. Teď už si dáme muziku, čeká nás Alabama.
1: Hi, Cotton.

0: Pavel Brimer, hvězda Country On, čas 8 hodin 26 minut. A jestliže se v té textaci zpívalo o kamionech, tak se pojďme rovnou podívat na dopravu.
1: S Country Rádiem na cestách.
0: Začínáme nehodami, které jsou hlášeny aktuálně třeba zde jedničky z 337. kilometru ve směru na Ostravu. Další dopravní nehoda, tak ta je hlášena z Prahy 6. Je to D0, 28,5 km ve směru na Ruzyni. No a ještě nový Jičín, tady se havarovalo v ulici Palackého. Jak to vypadá aktuálně s vlakovými výlukami? Dnešní den končí vlaková výluka na trase Nýrsko-Klatovy, stejně tak jako Senice na Hané, Kostele z Nahané. To jsou ty pozitivnější informace. 13.6. pro změnu v sobotu končí vlaková výluka na trase Plzeň-Nepomuk. Tolik stručně doprava. No a dnešek v kalendáři, to je téma, které nás čeká popůl, tedy po zprávách a po počasí s Tomášem Adamcem. Přejeme vám šťastnou cestu. Country
2: Radio. Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6. a 7. hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
3: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
2: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
3: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
2: Aha, takže probouzeného, ne?
3: No, vždyť to říkám.
2: Aha.

0: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Podle průzkumu 61,5% podnikatelů hodnotí podmínky pro podnikání u nás jako neférové. Opačný názor zastává jen 32% dotázaných. Výrazně přibývá nehod cyklistů na elektrokolech. Loni se jich stalo 867, což je o 35% více než v roce 2024. A letos už bouralo přes 300 e-cyklistů. Velmi často jde o seniory nad 60 let. Rýč, rukavice a holínky. Výbava, se kterou se ochránci přírody vydávají likvidovat invazní druhy v přírodě. Veřejnost vyzývají, aby jim pomáhala třeba strháním vlčího bobu neboli lupiny. Je sice krásná, ale dusí původní rostliny i drobné živočichy. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude oblačno i zataženo. Občasný, většinou slabý déšť. Teploty 13 až 18. Na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: a s pivem.
1: Dnešek v kalendáři.
2: Dneska je vepsaná v kalendáři Antonie, nebo její mutace Antonina. To je ženská varianta jména Antonín. A stejně jako toto mužské jméno je jméno Antonie latinského původu. Jde o počeštěnou mutaci latinského jména Antonius, které se užívalo už ve starém Římě. Tehdy ve významu patřící Antoniovi, respektive Antonium, to byl patricijský římský rod. A z latiny se tohleto jméno může volně překládat jako ten, kdo je přední čelní, jo, takže to může být třeba čelní sklo, že? Čelní Antonie. Je to prostě ta holka, která stojí vždycky vpředu, je nejvíc vidět a většinou bývá i nejkrásnější, nejsilnější, je to taková ta vůdkyně.
3: A proto se vlastně upřednostňuje.
2: No jasně, všichni za ní jdou, prostě a po ní jdou.
3: Ano, a těch krásných vůdkyň máme v České republice víc než 8000, tak všechno nejlepší. Je tu ještě jedno jméno, které se vztahuje k 12. červnu, tím jménem je Táňa. Jedná se o jméno používané nejvíce Rusy. Jeho kořeny sahají až do antického Říma, kde žil slavný rod Tatiů. Již staří Řekové znali slovo tato, které znamenalo ustanovovat nebo rozdělovat. No a jméno Táňa nejvíce ho proslavili literární Taťány, ať už od Puškina či Turgeněva.
2: No, tak možná, že nějakou Taťánu znáte, možná, že znáte jenom nějakou Táňu. Já jsem si vždycky myslela, že Taťána je prostě zkráceně na Táni. Věděl jsi, že je samostatně Táňa?
3: Netušil jsem, ale také si myslel, že to je zkrácení na Tomáš jako z jmény Pavla Pavlína, že jo? Tak také to jsou odlišná jména. Vždycky jsem si myslel, že třeba Pavlínám se říká Pavlo a že to může být právě zkrácený jména Pavlína. Není to tak, jsou to dvě zcela odlišná jména.
2: Já myslím,
3: jména.
2: Že když Pavlíně řekneš Pavlo, že to nemá ráda.
3: Nemá.
2: No.
3: Ne, to určitě ne.
2: No. No, to je jako když Michalovi řekneš Michael, nebo obráceně. Taky to nemají rádi.
3: Tak, teď už Karl Carter ve vysílání Country Rádia.
2: Hezké ráno.

0: Čas 8 hodin 43 minut. Nezmaři dospívávají píseň Bodláky ve vlasech. Tak Kačenko, nezbývá, než se zeptat, v rámci počasí můžeme očekávat ve vlasech bodláky nebo nějaké dešťové kapky? Jak to vypadá?
1: Nahoru já jsem už bodláky viděla. Krásně kvetou ty fialové. Já je teda úplně zbožňuju. Vypadají ano. Nádherně vlastně i v průběhu toho, jak se jakoby vyvíjejí, pak odkvétají, tak pořád jsou nádherné. Jedna z nejkrásnějších vlastně rostlin to je. Tak myslím, že se jim bude dařit i dnes, protože ty teploty jsou mezi 10 až 15 stupni Celsia. Těch 15 nečekejte samozřejmě nikde v horách a už vůbec ne na severu Čech. Jo. To je spíš jižní
0: Chvilda a podobně. Dobře, to je taková naše ranní klasika. Na pražském okruhu zde jedničky směrem na Slaný a Chomutov se ucpává odbočka na letiště. Omezení je v ulici Aviatické, tak počítejte se zdržením. Doufáme, že to nebude na dlouho.
1: Teď už další muzika, Michal Tučný a Vlak v 05.
0: Hezký poslech přeje Kačka Vláďa.

0: Dospíváš to?
1: Je docela možné, že jste se rozespívávali v tuto chvíli společně s Michalem Tučním a skupinou Greenhorns Vlak v 05. My jsme se tady takhle krásně s Kačenkou zasnili a vzpomínali jsme na své dětství. Vy nemusíte vzpomínat, stačí, když nám zavoláte na telefon 210 323 333, protože tu máme dnešní v pořadí druhou pravidelnou soutěž vztahující se ke všedním dnům.
2: Jmenuje se Dospíváš to, my budeme dospívat jednu písničku a ten, kdo ji dospívá, tak od nás získá tričko Country Rádia.
1: Mm-hmm. No a už slyšíme nějaké štěpetání na druhé lince.
2: To jsme my?
1: Ano. Ne, prosím, staněte si rádio a uslyšíme se v telefonu.
3: Dobrý den.
2: Už jsem se lekla, co si kdo má stáhnout. Zdravíme vás, dobré ráno. Tak kdo pak tam?
3: Haló, haló, slyšíme se?
2: No, my se slyšíme krásně.
1: Ano, já...
3: Tak, tady Jaromír, dobrý den.
2: Tak Jaromíre, Jaromír druhým jménem zpěvák?
3: Ne, vůbec.
2: Ale
3: zpívám si pořád někde, pořád.
2: No, tak paráda. Tak se moc těšíme. Tak moc se těšíme, jak nám dospíváte písničku, která se za chviličku rozezní. Tak připraven?
3: No, můžem, no.
1: Jdeme na to. Držíme palce.
4: Začni s tím hned teď. Dělání.
3: Všechny smutky zahání. Dělání je...
1: Lék.
2: Dělání je lék, no, jasně.
3: No, protože my jsme to totiž měli jako škola hymnu a měli jsme tam vlastní text a mě tam naskočil ten vlastní text a zapomněl jsem origoš.
2: Jo, takhle, a jak byl ten vlastní text,
1: to není
2: příliš jako...
1: Jestli to není až po 22.
3: Tam se zpívalo vzdělání, to nám hrůzu nahání, vzdělání je trest.
2: Jo, takhle, jo, proto jste se tam zastavili, já jsem si říkala. Já jsem si říkala, že při pátku nechcete mluvit o tom dělání, jako jo, že už se vám při pátku moc nechce.
1: Ano, půjdete se podívat na některou z našich country fontán?
3: No, pokud zdraví a čas dovolí, tak klidně.
1: Tak se přihlašte, rádi vás uvidíme.
2: Jo? Můžete nám tam třeba i dospívat.
1: Na jedišti, my si vás vezmeme na jedišti a můžeme si tu písničku tam pěkně střihnout.
3: Jo,
1: super, tak nám nezavěšujte, máte u nás krásnou výhru a my si teďka Jaroslava Uhlíře se Zdeňkem Svěrákem.
3: Děkuji moc krát.
1: Pustíme celé, nemáte vůbec za co.
2: No,
1: rádi
2: jsme
1: vás slyšeli.
3: Ahoj, mějte se hezky.
2: Ahoj, hezký pátek.
1: Krásné to bylo, víc?

0: Mamaria Brooksendan ve vysílání Country Rádia. Čas 8 hodin, téměř 55 minut. Blížíme se k hodině 9, což znamená, že za chviličku nakousneme dnešní páteční dopoledne.
1: Budou tady zprávy, také si řekneme, jaké nás dnes o víkendu čeká počasí a pak už dáme prostor kapele Rangers a také kapele Folk Team.
0: Teď se ještě pro změnu na chviličku podíváme do Kalifornie s paměrkami.
1: Ve vysílání Country Radio. Přejeme vám pěkný den, s vámi je Vládě a taky Kačka.
0: Hezké ráno, zatím ještě ráno.

0: Country počasí.
1: Pátek přinese oblačnou až zataženou oblohou, místy počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Teploty vyšplhají na 13 až 18, na Moravě a ve Slezsku až na 20 stupňů Celsia.
2: Hele, odkud máš ten parádní kurník?
3: Z Čas krmení.cz. A víš co? Dostal jsem ke kurníku krmítko zdarma. Nikomu to neříkej. Do poznámky v košíku na Čas krmení.cz jsem napsal krmítko zdarma. A oni mi ho fakt poslali. A zadarmo!
2: Jak to? To si děláš srandu.
3: Nedělám. A řekni to všem, koho znáš. Protože na Čas krmení.cz to nebude platit věčně. Uvažujete o kurníku? Tak teď je ten nejlepší čas. A nezapomeňte heslo krmítko zdarma.
4: Čas krmení se nemění. Staví na tom, co se osvědčilo.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
6: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
7: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz.
8: Když spustí housle za skrýnou.
9: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
10: Stařičký šerif už líně prlku poláhlý vztah.
9: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
11: Za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, je čas kouknout do komína. Pokud chcete mít jistotu, že v zimě zatopíte bezpečně, tak právě v létě je nejvyšší čas na kontrolu komína. Během podzimu už totiž řemeslníci nemývají volné termíny. Čas, který tráví děti a teenageři na mobilech, stále narůstá. Zatímco menším dětem rodiče nastaví alespoň nějaká pravidla používání, u těch starších už většinou žádná pravidla nejsou, nebo je teenageři prostě ve své závislosti obcházejí. Rodiče tak ztrácejí přehled o tom, kolik času dítě s telefonem tráví a co na něm vůbec dělá. Jedno je ale jisté, na telefonu jsou více než 3 hodiny denně, a to v tom lepším případě. Budování silnic a dálnic není zadarmo. O financích blíže Blanka Holoubková.
2: Před téměř 2 lety, počátkem června 2024, začala výstavba 12 kilometrů dálnice Praha-Karlovy Vary na jihu Ústeckého kraje. Úsek Jesenická křižovatka Lubenec patří s cenou 3,5 miliardy korun k nejdražším, které na D6C vyrostou.
1: Na výstavu nás teď pozve Luděk Savna Urbánek.
3: Miloš Macourek, králem fantazie, tak se jmenuje nová interaktivní výstava v Muzeu Kroměřížska, která připomíná sté výročí narození kroměřížského rodáka a jednoho z nejvýznamnějších českých scénáristů a spisovatelů Miloše Macourka. Zdejší výstava přibližuje fenomén autorovi mimořádně rozsáhlé tvorby. Luděk Savna Urbánek, Kroměříž.
0: Sport.
1: Karolína Muchová si příští týden zahraje po boku 44-leté tenisové legendy Sereny Williamsové čtyřhru, a to na trávě na turnaji v Berlíně. A pojede se také Formule 1. Lídr seriálu Italo Andrea Kimi Antonelli může ve víkendové velké ceně Katalánska potvrdit současnou dominanci a získat 6. vítězství za sebou. Vyrovnal by tím kariérní počin týmového kolegy z Mercedesu Brita George Russella. To byly zprávy. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Kapela Folk Team, kterou můžete slyšet zítra třeba na Country Fontáně v Praze, tak ta nám dohrála, dospívala ve vysílání Country Rádia 9:09 dopolední. Kačka s Vláďou přejí krásné 12. dopoledne, červnové dopoledne 12.
1: Ano, červnové, a to 13. odpoledne to už bude právě ve znamení kapely Folk Team. Myslím, že můžeme prozradit, že zahrají těsně před 16. hodinou. Teď dozněli krátce po 9. Na Country Rádiu před námi další muzika a bude i s interpretů složena, které uslyšíte nejenom zítra, ale třeba už i dneska na Country Fontáně, která začíná v Brně.
0: Tak, ať se vám dobře poslouchá, my se dostáváme také k tomu kýženému místu, kdy si řekneme v rámci našeho pravidelného pátečního vysílání, co se vám vybaví, když se řekne.
1: Teď tam jsou zatím tři tečky, ale my ty tečky nahradíme jedním slovem, které vám za chviličku prozradíme. Tak se těšíme už teď na vaše příspěvky, co vy na to řeknete.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Byli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal

0: Co se vám vybaví, když se řekne
1: jojo? Tak jojo může mít mnoho významů. Ano, všichni dobře víme, že jojo je hračka, se kterou jsme si hrávávali. Když já třeba osobně jsem chodil na základku, to byl velký fenomén v té době. Konec konců hrát si s ním můžete i v pozdějším věku. Jojo může také znamenat dvojnásobný souhlas z něčeho pozitivního.
2: No, ale já myslím, že více už nám řeknete vy.
1: Jo, to
2: protože ano. Samozřejmě my vám nebudeme říkat, co to všechno znamená, protože na první dobrou se vám něco vybavilo. Už když jsme to řekli, tak vám prostě hlavou něco prolítlo. A to, co to bylo, to na první dobrou. Ne, když už se zatím zamýšlíte víc. Tak to nám dejte vědět. To nás strašně zajímá, co se vám vybaví, když se řekne jojo.
1: No a teď si dáme muziku. Jojo, epidemie nás čeká. Kristýna.
2: Tak to je parádní muzika přece.
1: Mm-hmm. No krásná.
2: Jojo.

0: Country rádiem na cestách.
1: Krátce po půl desáté tu máme další dnešní dopravu, to už je ta pátečně dopolední a začínáme v Olomouci, tady se havarovalo v ulici Studentské. Další dopravní nehoda, tak ta se stala v Bílině v ulici Maxe Švabinského a havarovalo se také na silnici 35 v katastru obce Paceřice. Tak ať už jdete kamkoliv, dávejte na sebe dobrý pozor, jak to v tuto chvíli aktuálně vypadá na kolejích. Krátkodobé vlakové výluky, ty se týkají takových vlakových spojů jako Klatovy Přeštice, Dolní Poustevna, Bad Schandau a Vsetín Půchov. Tahle ta je opravdu asi nejdelší, protože potrvá do konce roku. My si dáme další muziku na Country Rádiu a přejeme vám všem řidičům šťastnou cestu.
2: Country Rádio.
3: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
4: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
3: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
4: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
3: Aha, takže probouzeného, ne?
4: No, vždyť to říkám.
3: Aha.

Ona se smála, on držel to. GPS v hlavě plný neřestí.

0: Co se vám vybaví, když se řekne
1: jojo?
2: Jojo, tak to může znít i jako souhlas. Konec konců o tom nám píšete v celé řadě vašich příspěvků. Dneska jsme to slovo zvolili, protože se nám prostě líbí. Je pozitivní. Když se řekne jenom jo, tak je to takové jako nespisovné, má se správně říkat, nebo správně ano. Ale když řeknete jojo, tak to zavání opravdu v dvojnásobnou pozitivitu.
1: Tak když se to píše ve zkratkách, aby se to jako zkrátilo, ano. Protože to je děsně dlouhé slovo, jojo, tak se ve zkratkách to píše třeba v SMSkách jako jojo.
2: Mm-hmm. Ano, jo. Přesně tak, mm-hmm. Ano, to
1: tak
2: je,
1: ty
2: no.
1: Se teďka úplně ztratil, ale to nevadí.
2: Nestratil jsem se, já tak taky píšu jojo. Jojo. Protože nemůžu na klávesnici najít O.
1: To by už vypadlo ten knoflík. Teď.
2: Nemám starý telefon.
1: Tlačítko ti vypadlo.
2: Až mi normálně vypadne tlačítko s písmenkem J, tak vůbec nevím, co si počnu.
1: To z tebe pořád něco vypadává.
2: tak se
1: podíváme na ta vaše moudra. Aleš nám napsal půl litr, prázdnej a plnej.
2: Jojo, to jsem nepochopil.
1: No já taky ne. To je moc sofistikovaná odpověď na nás, Aleši.
2: Napsal nám Vikut, alespoň takhle je tady podepsán. Ten napsal, jojo je zdůraznění souhlasu pro manželku. Někdy upgrade jenom na jo.
1: Milan no. Napsal, že absolutně nesnáší tuhle tu odpověď. Pokud někomu něco vysvětlím, jasně a stručně.
2: Mhm. Jojo,
1: chápeme to.
2: Máme tu další příspěvek od Country Boye. Jojo se taky říká, když někdo dostane pěstí a udělá se mu na tváři pod okem pěkná modřina zvaná monokl či jojo. Jojo, je to tak, tak hezký den a pokud možno bez modřin a monoklů, jenom třeba s jojem.
1: Jo, to je perfektní. To je další vlastně věc, která se vám vybaví, když se řekne jojo. Ale Bohuslav nám napsal a to nám připomněl věc, která nás absolutně nenapadla. A to je vždycky to pestré, protože vás je spoustu a máte spoustu různých prostě vzpomínek na konkrétní slova, která my tady vždycky v pátek vyřkneme. Tak Bohuslav napsal, mně se vybaví Jitka Molavcová a její písnička Já mám tak ráda to tvoje jojo, jojo, jojo, nahoru, dolů, tam asi. Zpět. Krásná.
2: Přesně tak. No,
1: super.
2: No. Tak my vám děkujeme za vaše příspěvky, jsou moc fajn, moc příjemné a někoho z vás určitě vybereme a posíláme jojo s logem Country Radio.
1: Jo, máme?
2: Nevím, tak zařídíme.
1: Ty zařídíš?
2: No.
1: Vláďa vyrobí.
2: Ano,
1: Vláďa je strašně šikovný. Vláďa vyrobí, tak komu dáme tohleto jojo tvé vlastní výroby?
2: Tak mně se líbil ten příspěvek od Vikuda, který jasně dává manželce najevo, když s ní souhlasí, řekne jojo.
1: Jo, no, dobře, no, tak jo.
2: Tak vždycky je dobré souhlasit s manželkama.
1: Cena je vaše už jenom za to, že prostě víte, kam se postavit na jakou stranu.
2: Na jakou stranu, přesně tak. To bylo to, co vlastně v tomto ohledu hraje prima.
1: Takže vlastně si ocenil i sám sebe, že jo?
2: No,
1: ty taky víš.
2: Přesně tak, ano. No.
1: Soucítíš. Dobře, před námi je Tomáš Klus, dáme si i Vabyho Rivolu a Mikyho Rivolu a jejich 17 dnů.
2: Hezký poslech.

0: To byl Neopatrný křeček. Krásná rozvedená píseň v podání Banjo Bandu a Ivana Mládka. Píseň, která je krátce před hodinou desátou. Za chviličku už tu bude kolega Milan Schmidt, ale to není zdaleka jediná informace.
1: Určitě chystá na vás soutěže a taky pro vás bude mít spoustu dobré muziky. No a my se s Vláďou na vás budeme těšit ne v pondělí, ale už zítra. V 11 hodin totiž začíná na pražské štvanici na centrálním tenisovém dvorci naše country fontána pro rok 2026. Tak je tady ta chvíle, která nastává, na kterou jsme se těšili skoro rok. Vlastně někde ano, od listopadu jsme vás na ní zvali, tak zítra se to uskuteční od 11 až do 10 do večera. Tam budeme jenom pro vás stejně jako spousta skvělých interpretů, tak se na vás moc těšíme.
0: No a samozřejmě v rámci nabídek Country Fontány nekončíme, protože stejně jako dnes, tak i zítra, pokud to máte do Prahy daleko, můžete Country Fontánu navštívit v Brně.
1: No a příští týden v Ostravě.
0: Ano.
1: Tak i tam se na vás budeme těšit. Tak užívejte krásného dnešního dne. No a zítra na viděnou.
0: Těšíme se.
2: Country počasí.
3: Pátek přinese oblačnou až zataženou oblohu, místy počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Teploty vyšplhají na 13 až 18, na Moravě a ve Slezsku až na 20 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Dávejte si pozor na podvodníky, protože karlovarští kriminalisté v posledních dnech evidují další podvodné telefonáty. Tentokrát se volající vydávají za policisty z hospodářské kriminálky. Policie už eviduje desítky oslovených obětí. Policie lidem také doporučuje, aby byli při podobných telefonátech obezřetní. Pokud si nejsou jistí, s kým mluví, měli by hovor okamžitě ukončit a pravost informací si ověřit přímo u policie nebo u své banky. Teď vyrazíme do světa, protože z Kanady přišla zpráva, že zakáže sociální sítě pro děti mladší 16 let a bude regulovat chatboty. Provozovatelům, kteří se nařízením nebudou řídit, hrozí vysoké pokuty. Kanada ke kroku přistoupila několik měsíců potom, co sociální média pro mladé lidi zakázala také první země na světě Austrálie. Teď se vrátíme zpátky domů. Mladé Boleslavy už myslí dokonce na Vánoce.
2: Tato zpráva není vtip ani poplašná. Město Mladá Boleslav už nyní s velkým předstihem vyhlásilo výzvu na vánoční strom, který tradičně ozdobí staroměstské náměstí. Případný dárce by se měl ohlásit do konce srpna na magistrátu. Vloni se vhodný kandidát našel až téměř na poslední chvíli. Velkých stromů bohužel ubývá. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko.
1: Jaká je nezaměstnanost na Vysočině, to zjistil náš kolega Savana.
3: V květnu zůstala přes mírný pokles počtu lidí bez práce na dubnových 4%. Uchazečů o práci ubylo 297. Na konci minulého měsíce jich úřad práce v tomto kraji evidoval 13 690. Nabízených volných pracovních míst v regionu bylo 3407, tedy o 77 více než v dubnu. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.
0: Sport.
1: Nakonec jeden fotbalový přestup. Fotbalista Ondřej Krejčfeluši přestoupil z Ostravy do Royal Union St. Julias. Belgický vicemistr získal oporu české 21 na základě výstupní klauzule. Údajně se jedná o částku kolem 5 milionů eur, tedy asi 121 milionů korun. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: spíš lásko má.
1: Tak to bylo Rodeo, o kterém zpíval Rostě Fischer, předtím ještě Vabidaněk a teď už vám Milan Schmidt přeje krásné dopoledne, krásné páteční dopoledne s datem 12. června. Co nás čeká dál je celkem jasné, dotáhneme soutěž, kterou celý týden posloucháte do konce, dáme si také tu láckou stezku a zahrajeme si Hop Tropáky, Roberta Křesťana a nebo Kameloty. Příjemný poslech a hezký pátek přeji.

0: Bleskovka. Bleskové otázky. Bleskové výhry.
1: A také dnes tedy soutěžíme s dlouholetou lazerou Estetik Profi o přednabitou kartu na nákup pohonných hmot u čerpacích stanic, a to v hodnotě 3000 korun. Takže dobře, poslouchejte. Estetik Profi, to je olejový dlouholetý nátěr na dřevo se speciálním alkydem a UV filtrem, obohacený o přísady odpuzující vodu a prodlužující životnost nátěru. Životnost až 20 let je ověřena akreditovanou laboratoří. Estetik Profi je první česká dlouholetá olejová lazura, která ochrání dřevo před vlivy počasí až na 20 let a používá se k nátěrům dřevěných staveb a ostatních venkovních dřevěných prvků. Tak, telefonní číslo sem k nám 210 323 333, které už je obsazené samozřejmě okamžitě, a připravené také otázka, takže já volám. Dobrý den, tady je Milan Country Radio.
2: Ahoj, tady Lucka.
1: Zdravím, Lucko, ahoj. A tady je soutěžní otázka. Čeho dosáhneme správným provedením prvního nátěru Elastikem Profi? A je to za A. trvalé bariéry proti pronikání vlhkosti do dřeva, nebo za B. ochrany proti UV záření, a nebo za C. ochrany proti větru a prachu?
2: Já bych řekla A.
1: Ano, je to Ačko, tleskám, tak jako vždy. Gratuluju. Gratuluju. A poprosím, vydrž chviličku na telefonu, napíšu si adresu a všechno, co potřebuji, ano?
2: Děkuju, ano.
1: Taky děkuju. No a my pokračujeme dál, před námi další muzika, a samozřejmě tohle byla poslední soutěž v tomto týdnu, protože je pátek, ale nebojte se, poslouchejte Country Radio a vyhrávejte s námi ve skvělých soutěžích.
0: Estetik Profi, česká dlouholetá lazura, která chrání dřevo venku až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetik Profi už nemusíte pořád dokola natírat. Žádejte u svých prodejců barev. Estetik Profi.cz.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Také při pátku tady máme pár polodenních výluk. Zruč nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou, Senice na Hané, Kostelec na Hané, Nýrsko, Klatovy. To jsou místa, kde budete během dnešního dne přesedat na autobusy. Pokud jedete po D3, tak pozor, na 100 kilometru ve směru na České Budějovice došlo k dopravní nehodě. Je to v odstavném pruhu, projíždějte opatrně. Mám tady zprávu i z D1, 213. kilometr ve směru na Brno. Je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh, leží tam pneumatika na vozovce, dávejte pozor. A potom také na začátku jižní spojky, respektive na Barandovském mostě, počítejte s možnými problémy. Je tam už delší dobu hlášena dopravní nehoda, náklaďák, osobák v sobě. Projížděl jsem tam před chviličkou, nebylo to nic tak zase strašného, ale situace se může samozřejmě zkomplikovat, takže dávejte pozor, pokud jedete kolem Barandovského mostu, tak koukejte před sebe a raději zpomalte. Tolik tedy dopravní informace, další zase za hodinku. Přejeme šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Na mapách od tachovské skupiny Vavivod.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

A pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Srdečně zdravím všechny tuláky, tulačky i ostatní posluchače. Dnešní výlet bude do Karlovarského kraje na rozhlednu Cibulka. Rozhledna se nachází severozápadně od Sokolova na šibeničním vrchu s nadmořskou výškou 655 metrů u obce Oloví, kde v minulosti stávala malá dřevěná rozhledna. Název Cibulka vznikl podle charakteristického cibulovitého tvaru horní části věže. Celková výška stavby je necelých 30 metrů, spodní vyhlídková plošina je 4 metry nad zemí a ta horní 25 metrů. Původně ale tato rozhledna stála na Boučském vrchu, to je asi 1,5 km východně od aktuálního místa. Původní rozhlednu totiž nechal postavit podnikatel Josef Šmígr, majitel Svatavských přádelen. Slavnostního otevření v roce 1896 se ale nikdy nedočkal, protože byl krátce před dokončením stavby zavražděn vlastním zaměstnancem. Právě jeho smrt bývá často označována za jeden z důvodů, proč původní rozhledna později začala chátrat. Proto byla následně rozebrána, zrepasována a přemístěna na šibeniční vrch. K úplnému zničení rozhledny pak došlo za druhé světové války. V roce 2011 se ale začal realizovat projekt na obnovení a slavnostní otevření nové rozhledny se uskutečnilo v roce 2014. Z místa je úžasný výhled. Směrem na sever je vidět město Oloví a hřebeny Krušných hor a východním směrem pak Boučský vrch. Jihovýchodně to je Sokolovská pánev a Sokolov, Sladkovský les a západním směrem Krušné hory. Nejkratší trasa k celý rok volně přístupné rozhledně je strmá a neznačená cesta odbočující ze silnice zhruba v polovině mezi Olovím a Krajkovou. Měří necelý kilometr s převýšením asi 130 metrů, takže si pěkně šlápnete. Další trasa je z Oloví od kostela, část po modré a dále pak po žluté. Trasa po modré kopíruje naučnou stezku. Délka je něco přes 2 kilometry. Nejpohodlnější a stejně dlouhá trasa je i od silnice z Krajkové do Studence. Více informací o rozhledně Cibulka najdete například na webu oloví.cz. Pěkný den vám přeje Vítek.

0: Velmi slavná melodie Greensleeves v podání Blackmore's Night, a to je poslední melodie téhleté hodinky, před námi 11. Dáme si zase předpověď počasí, dáme si také kulturní pozvánky důležité, ale já vás zvu na tu příští hodinku, poslední dopolední páteční, kdy si uvaříme kafe a budu tady mít milé hosty. Když říkám milé hosty, tak dámu a muže a sice zástupce kapely, která mě na první dobrou zaujala, protože jednak jsou tady skvělí muzikanti a vlastně toto jsem od nich slyšel i třeba tady u nás v Country Rádiu, protože kapelu už jsme tady měli a představovali jsme, jmenuje se Na Boso ta kapela, tak mě to zaujalo. A teď přinesou nové album, které jsem zatím ještě neslyšel, ale předpokládám z toho, co už jsem slyšel z těch předchozích nahrávek a z toho, co jsem jaksi o kapele slyšel, odkud jsou, kdo jsou a co jsou, takže to bude dobré. No ale necháme se překvapit, teď nás čeká dopolední káva, pak samozřejmě album také představím, protože je to úplná novinka, tak se objeví i v albu týdne. Ale nepředbíhejme, teď pojďme vstříc tedy 11. hodině a to s předpovědí počasí.
1: Country počasí.
2: Pátek přinese oblačnou až zataženou oblohu, místy počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Teploty vyšplhají na 13 až 18, na Moravě a ve Slezsku až na 20 stupňů Celsia.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na Terakotu a Bodlo, kteří zahrají v pondělí 15. června od 20 hodin v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Poutníci jezdí letos s pořadem přes 50 let v country. Těšit se můžete jak na starší poutnické písničky, tak i na novinky v jejich repertoáru. Ti, co mají rádi písničky, jako je Panenka, Pojďme se napít, nebo Hotel Hillary, si přijdou na své. A určitě ocení i skladby novější, hlavně z desky Stíny na střechách. Poutníci zahrají v hotelu Ogar v Pozlovicích ve čtvrtek 18. června od 19 hodin a 30 minut. Vyražte na Borofest 2026, malý pohodový country a folk festival, kde zahrají legendy jako Pacific, Poutníci, Nové struny, Sichravo a další kapely. A to od 19. do 20. června v táborové základně Boro Železnice u Jičína. A ještě máme pozvánku na křest knihy a besedu s autorem a historikem Pavlem Kmochem. Operace Antropoid Epilog. Akce se koná 17. června v 17 hodin v restauraci U Labutě v Praze v Thomayerově ulici. Tolik pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Dopolední káva s Milanem Schmidtem. Countryový občasník, ve kterém si Milan Schmidt u dopolední kávy povídá se zajímavými hosty.
1: Jak jsem v podstatě celý týden avizoval, jsou tady zástupci kapely Na Boso a ne, že by Na Boso přišli, oni se tak skutečně jmenují, ale konec konců k tomu se taky ještě dostaneme. Já jsem avizoval, že přijdou dva, přišli tři, ale to nevadí, i to probereme potom zase za chviličku. Takže já bych rád přivítal Veroniku Mirovskou a Matěje Růžičku. Ahoj, kamarádi.
2: Ahoj, díky, že tady můžeme být.
1: Tak já jsem rád, že jste přišli. Chtěl jsem se zeptat, co je novýho v kapele, a když vidím Veronika Mirovská, tak je mi to jasné, co je novýho v kapele. Tak ale povídejte, co je novýho v kapele Na Boso?
2: Tak já začnu fakt asi tou kapelou. Jak jsme se tady smáli před rozhovorem, tak bylo to plodný období. Já jsem se s tebou naposledy vlastně bavila, měli jsme rozhovor cca 2 roky zpátky.
1: Ano, Srdcem v country jsme dělali.
2: Když jsem avizovala, že bychom hrozně rádi do 2 let vydali desku, což jako byl to bolestivý a dlouhý proces, ale nakonec se podařilo.
3: Deadline jsme stihli, jo. A myslím, že se to povedlo.
1: Je to tady, uvidíme, přesvědčíme se. Každopádně na první pohled moc hezký obal, musím
2: Děkujeme.
1: Říct. Hned mě to praštilo do očí, že je skvělej. No a muziku, to si povíme potom ještě. Ano, tak to je jedna novinka. Ano,
2: to
1: nové
2: je jedna
1: CDčko.
2: Novinka, možná ještě řeknu, že grafiku dělala Maja Mirovská.
1: Rodinná akce, jsem si říkal.
2: Ne, Maja Sacherová, Marie Sacherová, se kterou dlouhodobě spolupracujeme a taky tu grafiku vlastně máme z ní radost. Takže díky, že jsi ji ocenil.
1: No, je to fakt moc pěkno.
2: No, vydali jsme klip taky, tak to je asi možná dobrý zmínit, to už je teda teďka asi rok a půl zpátky, doufám, že nekecám, k singlu Déšť, k tomu bychom taky rádi třeba vyzvali, ať se lidi pustí na YouTube, protože z něj máme radost. No a trošku se teda roznožujeme, no. Já říkám, Na Boso junior band už je už
1: takhle, vzniká. Musíme to uvést na pravou míru, ne, že byste přibírali stále další a další muzikanty, ale nějak jako, taky co dělat po večerech, víš? Když se nehraje zrovna.
2: Takže máme od klavíristky vlastně se narodilo miminko nedávno, no a mě to čeká za pár měsíců, takže.
1: Tak jo, tak velká gratulace.
2: Děkujem.
1: Jak k klavíru, tak k tobě pochopitelně.
2: Děkujem.
1: Tak to bylo to vysvětlení toho, když říkám, že přišli tři, protože Verča přišla s pěkným bříškem sem k nám, ale tak to byla legrace, ale teď pojďme úplně vážně. Složení kapely za ty 2 roky už ani já si vlastně pořádně nepamatuji a naši posluchači určitě ne, tak povídejte, jak jste teď momentálně poskládáni?
3: Tak ono je to, já věřím, že to bude na dlouhou dobu ustálené.
1: Aha.
3: Ta naše sestava je taková klasická. Máme bicí, baskytaru, kytaru, piano a zpěv. S tím, že teda oceňuju na té naší kapele, že tam zpívají dohromady 3 lidi, což je skvělý. A ty vokály jsou plnohodnotný. Není to jenom nějaký back vokál přidružený, ale tak jako hezky to naplňuje tu kapelu.
1: Super, i to si poslechneme s chutí, ale vím to, já už jsem to vlastně, i když jsem avizoval, tak jsem vaše muzikantské umění jako tady hodnotil a říkal jsem, že jste skvělí, konec konců, vy jste konzervatoristi. Nevím, jestli tedy úplně všichni, ale vlastně vznikli jste na konzervatoři, že?
2: No, všichni.
1: Všichni jste konzervatoři.
2: Jsme z různých konzervatoří, ale a v různých, nebo jako různě věkově, takže není to tak, že bychom třeba byli spolu ve třídě.
1: Jasně,
2: ale
1: v podstatě
2: všichni to vzdělání nějaký máme, tak se
1: to snažíme. Erudovaní profesionální muzikanti.
3: Tak uvidíme, jestli je to na té hudbě poznat.
1: Dobře. A teď mě zajímá jedna věc. Já si to úplně nepamatuju přesně, ale tohle je vaše vlastně první jako plnohodnotný CD, ne?
2: Jsme měli
1: tak?
2: EPčko,
1: ano,
2: vlastně o šesti písničkách a tohle je taky první plnohodnotnější album.
1: A teď jsi zmiňovala klip k písničce Déš, která vyšla na singlu, ale to už byl singl k téhle desce.
2: Je to tak.
1: Je to tak. A my si ji můžeme poslechnout, co vy na to? Dáme si ji zatím bez obrázku, ale když by se vám líbila, tak na YouTube můžete dohledat Na Boso band, že jo? Tak je vás potřeba hledat, protože jinak když se dá Na Boso, tak vyjede celá řada prodejen obuvi. Jako.
2: Je to tak. Na Boso band.
1: Na Boso band. Ti jsou dnes se mnou ve studiu, kdybyste se chtěli Verči a Matěje na něco zeptat, tak můžete jako obvykle SMS-kou na 720 00 11 11. A tady první ochutnávka z jejich úplně nového alba, které za chviličku probereme a jmenuje se Déšť.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Takže dopolední káva, sami jste slyšeli už podle první ukázky Déšť, že můžeme jenom potvrdit to, co jsem avizoval, a sice vyzrálo s muzikantskou. Mě to baví, já se jako vlastně rád jsem si vás pozval, ale já už jsem vám to říkal určitě před těma dvěma rokama, že mě tohle to baví. Mně se líbí to křížení vlastně, kdy tam kromě folku je slyšet fakt ten jazzík a fakt jako blues a funk a já nevím, co všechno, asi soul, všechno možný prostě. Každopádně teda můžeme se bavit třeba o inspiraci, protože určitě bych tam zase, kdybych byl jako úplně šťouravý, tak někde Zuzanu Navarovou vzadu a tak dále. Takže povídejte, než řekneme, co je na albu, tak co vás inspiruje a co je vlastně vaše taková prima disciplína? Čím se jako chlubíte, nebo kam se zařazujete sami, pokud se vůbec zařazujete někam?
2: No, ono, my to máme s tím škatulkováním trošku těžší, protože my popravdě moc na ty žánry nehledíme a vždycky se snažíme přemýšlet tak, aby to bylo funkční v té kapele a neřešíme, jestli je to z popu, z jazzu, z folku. Prostě tak nějak skládáme, ale snažíme se to dělat s citem, aby to dávalo smysl. Mm-hmm. Jako celek.
1: No ta funkčnost, to je taky diskutabilní, že jo? Funkční k čemu, pro koho a na co, jo? Čili tady samozřejmě to přímo to vyzývalo k tomu, aby se člověk pohupoval, ale tak vy nejste taneční kapela, vy jste spíš jako poslechová, ne?
3: Jo, já myslím, že jo. Já myslím, že co je pro nás specifický, co nejsem jistá, jestli přesně odpovídám na tvoji otázku, ale že vlastně fakt tvoříme společně, že nejsme prostě kapela jednoho autora, ale co je pro nás takový klíčový, je to, že tvoříme dohromady, že každý přináší své hudební nápady a většinou, že každý přinese nějaký nosnější hudební nápad a pak dotváříme tu písničku spolu. A řekla bych, že vlastně to je trošku ještě k té tvojí předchozí otázce na to složení, že vlastně teďka 4 členové kapely už jsme spolu relativně dlouho, myslím, že teďka na podzim to bude 7 let. A že za těch 7 let už prostě jsme společně našli, troufám si tvrdit, nějaký hlas, nebo samozřejmě je to cesta, ale že už jsme rozpoznatelnější, už třeba ta druhá deska si myslím, že je o dost kompaktnější.
1: Máte svůj křicht.
3: Byť je pestrá, prostě. Byť je pestrá, protože každý tu inspiraci má někde jinde.
2: No, každý píše trošku jinak.
1: A je to tak, že vlastně ti muzikanti, co jsou u vás z kapele, tak se věnují jenom téhle kapele, anebo mají právě ještě i další třeba projekty, i třeba žánrově malinko odlišní?
2: Většinou to jsou i jiné projekty.
1: Takže tam i ty vlivy přichází prostě z tohohle toho.
2: Určitě.
3: A myslím, že třeba ten folk, jako tam máme všichni.
1: Ale jasně, základu. A navíc ten folk k tomuhle tomu vyzývá, dává k tomu prostor, že jo? Ten prostě je tak otevřený, že opravdu, jako dávno už to není o tom, že v každé folkové kapele musí být dvě holky dlouhých zelených svetrech a zpívat o ochraně přírody, že jo, to prostě je, dneska je to mnohem otevřenější a vlastně ten prostor tam, jak pro ten jazz, tak pro ty ostatní vlivy, dokonce ten jazz bych řekl, že tam jako u mnoha folkových kapel je hodně jako patrnej a citlivý. Dobře, takže teď jste řekli, že přinášíte vlastně všichni nějakým dílem při tvorbě ty muziky svoji invenci, takže pokud bychom koukli na album, které jsme ještě nepředstavili, jak se jmenuje?
3: Nahmatat na duši klid.
1: Ano, výborně. Nevím, jestli to má nějaký další význam, nebo to si taky třeba řekneme, ale jak je to autorsky teda?
2: Autorsky jsme se na tom opravdu podíleli všichni.
1: Úplně, jo. Vlastně, takže i texty, i hudbu, všechno to děláte společně?
2: Pozor, s textama je to trošku jiná.
3: To možná můžu doplnit, že vlastně rádi zhudebněme existující básně.
1: Tak,
3: taky odtud pochází jako spousta té inspirace. Aha, jsou tam texty Jana Skácela, Václava Hraběte, Františka Hrubína, ale zároveň jsme vlastně za ty roky už jako navázali spolupráci i s nějakými dalšími autory, přáteli, který píšou přímo pro nás.
1: Aha,
3: takže jsou tam třeba texty Zdenka Krále, Martina Kováříka, Štěpánky Martiškový, kamarádky. Takže je to takové. A já jsem se teda pokusila taky o nějaký texty. Já jsem asi jediná, kdo se o to v kapele snaží. Nemám pocit, že by to byla moje úplně silná disciplína, ale snažím se v tom posouvat a zlepšovat, takže pár textů je tam i mých. Ale hudebně, jak říkal Matěj, jsme se opravdu na tom podíleli všichni.
1: Úplně všichni. No, já jsem právě se ptal na to autorství, protože si pamatuju, že když jsme spolu mluvili tehdy v tom Srdcem v country, tak vlastně už tehdy jste se hlásili k tomu, že zhudebňujete v podstatě a používáte ty texty básníků a což je kumšt prostě vystihnout tu atmosféru toho a vám se to daří, takže to mě zajímalo. Takže teď v tom máme jasno, v tom pokračujete, v tomhletom trendu plus máte už nějaké své autory. A teď teda hudebně se na tom tedy podíleli úplně všichni.
2: Je to tak.
1: Jak to je s nahráváním? Nahráli jste to sami jako kapela, nebo jste si pozvali hosty nějaké?
2: Hosty jsme si... Myslím si, že jsme je nepozvali.
3: Jenom vlastně
1: Ale oni přišli.
2: Jo, jo, ano, pravda. Píseň Be the Light, tam zní kontrabás a housle. Takže to bychom my sami nezvládli. A tu desku jsme nahrávali ve dvou nahrávacích studiích. Část jsme si dělali vlastně sami, ty náběry, a část jsme svěřili studiu Svárov.
1: Jo, u Lukáše Martínka.
3: Je to tak. My jsme s ním vlastně spolupracovali už i na té první, na tom prvním EPčku a byli jsme vlastně moc spokojení, takže jsme do té spolupráce rádi šli znova.
1: Začíná nám hrát písnička Na boso, teda Na boso chodníky, na chodníku Na boso. My si ji poslechneme a pak si řekneme k albu mnohem více. Posloucháte povídání s kapelou právě Na boso a pokud byste se na něco chtěli zeptat, tak pište na 720 00 11 11.
4: Podle

0: Country rádiem na cestách.
1: Naše povídání s kapelou Na boso na chviličku přeruším a podívám se na to, jak to vypadá s dopravou, kdybyste někam potřebovali odjet, kdybyste někam mířili, tak ať víte, kde to jede a kde to nejede, ale začneme tak jako tradičně tady u nás v Country rádiu na kolejích. Vypadá to, že momentálně je všechno na kolejích v klidu, jsou tam nějaké plánované výluky, ale z těch neplánovaných, kdy na úseku z Braslav Vrané nad Vltavou byla velmi nepříjemná záležitost, a sice srážka vlaku s automobilem, tak tam už je to dořešeno a na trati se normálně cestuje, takže na kolejích v tuto chvíli, kromě těch plánovaných výluk, poměrně klid. Jak to vypadá s dálnicemi? Je tady pátek, můžeme předpokládat, že bude doprava housnout. Zatím je to tak, že na 35 na 230 8. kilometru ve směru na Olomouc máme uzavřenou komunikaci, protože tam došlo k havárii dodávky a nákladního auta. Tak to je asi ta nejvážnější situace. Ale pozor, dávajte taky na D3, na 100. kilometru, kde máme hlášenou nějaký problém, i když těžko říci, je tu dvakrát stý kilometr, jedna věc se zdá být zařešená, druhá ne, no tak každopádně, pokud jedete na Budějce, tak u stého kilometru zpomalte a buďte připraveni na možné problémy. No a stále se dořešuje také bouračka na Barandovském mostě, kde se nám srazilo nákladní osobní auto, tak i tam počítejte s možnými problémy. D1, každý den vám oznamujeme, že se tvoří dlouhá kolona u těch 170. až 190. kilometrů, je to tak i dnes, od 174. do 196. ve směru na Ostravu, převážně kamiony v pravém jízdním pruhu stojí, takže se připravte na možné zdržení. Ono ve směru na Brno je také zdržení a sice na 213. kilometru stojí porouchaný odstavený automobil, takže i tam projíždějte opatrně. Přejeme vám všem šťastnou cestu.

0: Dopolední káva s Milanem Šmitem. Countryový občasník, ve kterém si Milan Šmit u dopolední kávy povídá se zajímavými hosty.
1: Tak a mými hosty jsou zástupci kapely Na boso, a sice Veronika a Mati. S tím nemohu přijít na jméno teď rychle. Prosím tě, a bavíme se tady o jejich úplně novém albu. Já bych se vrátil k tomu názvu. Z čeho vychází ten název a má nějaký pro to CDčko konkrétní smysl?
2: Tak na to asi zkusím odpovědět.
1: Ano,
2: vidím tady hrůzu v Matějových očích. No, je to vlastně verš z jedné písně, je to vlastně z textu Martina Kováříka, kterého jsem zmiňovala jako jednoho z autorů textu. Mm-hmm. A vlastně ta píseň teda nese stejnojmenný název Nahmatat na duši klid. A já jsem o tom trošku přemýšlela, když jsem se měla dneska na ten rozhovor, vlastně, co v tom jako cítím za to poselství. A já vlastně, je v tom možná skrytý takový přání, aby ty posluchači spolu s náma skrz to album ten pomyslný klid na té duši jako nahmatali, našli. Protože, jak jsem zmiňovala předtím, to album je relativně pestrý, je vlastně docela dynamický, je i celkem takový jako niterný, emoční, je tam spoustu takových dynamických zvratů a emotivních výpovědí, bych řekla i, ale vlastně snažíme se tam jakoby tomu divákovi nabídnout i právě to nějaký spočinutí v klidu, a řekla bych ultimátně v tom závěru toho alba, kdy přijdou, vlastně tam přijde píseň, která potom asi zazní, předpokládám, po tomhle vstupu, Noční obraz a ještě Ukolébavka, kdy vlastně ty lidi, doufám, s náma dojdou právě do toho klidu a do té pohody a nějakého uklidění potom po té rozbouřenosti.
1: No, já, když poslouchám některá alba, to vaše jsem zatím neslyšel, moc se těším, slibuji, že ho představím jako album týdne už velmi brzo. Někdy si říkám, že a zejména teda právě konzervatoristi a muzikanti, kteří jsou teoreticky velmi vzdělaní, se nechávají často unést, jako kdyby je měli poslouchat jenom konzervatoristi. To nemáte trošičku třeba někdy, protože ta vaše muzika není vůbec jednoduchá, jako že bychom řekli, že je na první dobrou, jo, jako to, nemáte trošičku třeba problém s tím, že se necháte jako profíci unést a uděláte to tak složitý, že pro obyčejného posluchače to pak už je moc?
3: No, otázka je, jestli to tak složitý umíme udělat.
1: Ale
3: já si myslím, že určitě dbáme na nějaký kompromis, aby to bylo muzikantsky zajímavý.
1: Brzdíte se, tady, jo, tady už ne prostě, to je jako neprobádaný vody.
3: Já bych neřekl, že se úplně brzdíme, spíš k tomu přistupujeme s nějakým citem, a je to právě kvůli tomu, aby si to mohl běžný posluchač užít a poslechnout, a užil si to.
1: No, ono v těchto případech skvěle funguje nějaká zpětná vazba právě od jakéhosi posluchače, většinou to bývají manželky muzikantů, kteří řeknou, tohle byl boss, to tam nedávě. Nebo jak to máte vy? Máte nějakou zpětnou vazbu tohoto směru, než to pustíte?
3: Já si myslím, že buď nám naši kamarádi lžou a říkají nám, že je to skvělý, a jako dbáme na zpětnou vazbu, určitě pouštíme to jak našim nehudebním kamarádům, tak i hudebním.
2: Řekla bych, že se vlastně nebojíme s tou písničkou jít relativně rychle ven. A vlastně jako vnímáme to jako součást procesu té tvorby, takže i když jako cítíme, že ještě ta písnička má nějakou cestu před sebou, tak už ji třeba představíme v rámci koncertu, a pak právě získáváme tu zpětnou vazbu i od toho publika, a vlastně nějak snažíme se jí
3: zakomponovat,
2: děkuju, do těch dalších jako tvůrčích kroků.
1: Aha.
2: Ale možná ještě si můžu doplnit, tak co já moc doufám, nebo určitě se nesnážíme být jako plánovitě komplikovaní. A co si myslím, že co se hodně snažíme, je, aby to dobře fungovalo s tím textem.
1: Jo,
2: a myslím, že často se nám stává, nebo to je aspoň zpětná vazba, kterou jsem dostala, že právě na první poslech není ani ta komplikovanost tolik jako do očí bíjící, nebo do uší bíjící, že my si dost hrajeme jako s rytmy a jako střídáme takty a tak. Ale je to často proto, že jdeme po tom textu. Takže jako doufám, že to pro posluchače je pořád.
1: No
2: jako
1: takhle,
2: vlastně
1: důležitý
2: příjemný
1: je asi, tak jednak posluchač.

0: A jednak také autor toho textu. Pokud je žijícím autorem, tak máte i takovou třeba zpětnou vazbu, že ano, to se podařilo, souhlasím.
1: Jako nebo... tak my vždycky vlastně od těch autorů musíme získat souhlas nebo od dědiců, protože samozřejmě tam už máme ty nežijící a bohu díky zatím se nám vrátila ta zpětná vazba vždycky pozitivní.
0: Super.
1: Případně pokud to jsou třeba naši teďka aktuální jako kamarádi, no přátelé, tak s těmi jsme i konzultovali některé věci. Třeba zrovna u těch chodníků, které zazněly, tak tam jsme s tím autorem se ještě tak jako posílali tam a zpátky, ještě se prostě probíhaly nějaké úpravy i v tom textu, tak aby obě strany byly spokojené, aby to opravdu ta hudba s tím textem dohromady fungovaly co nejperfektněji.
0: Ano, no my se o tom, jak to funguje, budeme moci přesvědčit nejenom v poslechu Country Rádia, ale i na živém vystoupení, které si řekneme za chviličku. Teď si pojďme poslechnout píseň, kterou si zmínila, jmenuje se Noční obraz. Je potřeba k něco říci?
2: Asi nejsme první, kdo tu skladbu zhudebnil, nebo určitě.
1: To je pravda, to pro zajímavost si můžou posluchači najít jiný verze, ale je to zrovna teda text Václava Hraběte.
0: Ano.
1: A hudba, vlastně ten hlavní hudební nápad našeho kytaristy Matouše Hrona.
0: Pojďme si poslechnout Noční obraz, tentokrát od skupiny Na boso.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Tak a my jdeme do finále, mám tady zástupce kapely Na boso, Matěje a Verču. Musím vás potěšit, že přišly nějaké reakce, což se nestává pravidelně, to ne, ale jakože opravdu se to nestává pravidelně, a vzhledem k tomu, že nejste kapela, kterou bychom hráli nějak masivně, tak bych to považoval za velmi, velmi podařené. Píše nám Petr z Teplic a píše: ahoj Milane, tady Petr z Teplic nadmetují, musím říci, že díky tobě mám v hlavě spoustu krásných písní, ale píseň Déšť je fakt skvělá, poděkuji za mě celé kapele Na boso, takže... Vyřizuji moc rád.
2: Moc děkujeme.
1: A pak nám napsala Vlaďka a píše: zdravím vás všechny tři, obujte se, ať nemáte na tlapkách hroší kůži, jste fajn, ahoj. Takže taková hříčka s tím vaším Na boso. Vystupuje na zpíváš bez bot? Jo,
2: já, jo.
1: Já jestli jo, si to pamatuju, tak jo, vím, že jsme o tom mluvili.
2: Bylo to jeden z důvodů jako pro to jméno, no.
1: Jasně, jasně.
2: Zůstalo mi to.
1: Zůstalo ti to, tak teď se hlídej, ať nám nenastydneš, protože ještě jsou rána chladná. A ty se teď budeš muset šetřit a tím se dostáváme k tomu zásadnímu. Jak je to tedy s těmi koncerty?
3: Tak my bychom vás rádi pozvali 24.6. na koncert v hudebním klubu Kaštan na Břevnově. Koncert začne v 7:30 a pokud bude příznivé počasí, tak vám zahrajeme venku.
1: A na boso.
2: Tam si myslím, že by se to hodilo. Je pravda, že já se vždycky snažím kapelu inspirovat, aby se ke mně přidali, a někdy se to podaří, někdy ne. Ale jo, na to se moc těšíme, protože pak teda bude následovat ta nějaká pauzička, ale tak moc doufám, že nebude příliš dlouhá a že se zase vrátíme k akci a budeme pracovat na nových věcech.
1: No a tím se dostáváme k další věci, protože teď tedy víme 24. Kaštan a pak jak můžeme sledovat vývoj v kapele, takže kde jste nejvíce vidět? Na stránkách nebo na Facebooku nebo kde?
2: Jako určitě aktuální informace www.nabosoband.cz a jinak jsme aktivní i na Facebooku a na Instagramu, taky pod nabosoband. A budeme moc rádi, když si třeba posluchači pustí celou naší desku, ať už na Spotify, na YouTube.
1: Na všech těch
2: platformách. Na všech těch klasických streamovacích platformách.
3: A nebo se dá deska i objednat na stránkách.
2: Tak. To je pravda.
1: A to si mi odpověděl na poslední moji otázku, kde si ji můžeme pořídit, takže na stránkách
2: jo,
1: se dáme koupit.
2: Je tam objednávkový formulář a když se pochválil tu grafiku, tak kdyby třeba někomu udělalo radost mít i ten fyzický nosič s
1: určitě
2: tou pěknou grafikou.
1: Je to moc pěkný, jako skutečně pokud je tedy nahmatat na duši klid, tak tomu pomáhá i volba barev na tom obalu, protože pohladí to na první pohled.
2: Super, děkujeme.
1: Já vám děkuji, že jste album přinesli. Pokud jsme vás, přátelé, zaujali, pokud patříte k přátelům nových folkových projektů, tak si poslechněte album týdne příští neděli 21., kde představím právě tohle album. A já vám děkuju za návštěvu, pozdravuju zbytek kapely, ať ti všechno dobře dopadne.
2: Děkuju.
1: A těším se, no doufám, že dříve než u dalšího alba, ale proč ne, když bude rychle, tak klidně. Jo, mějte
2: moc
1: se
2: hezky.
3: Děkujeme.
1: Dáme si poslední písničku, kapela Na boso, Západ slunce. Hezký den.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až zataženo, postupně občasný, většinou slabý déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18, na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů. Zítra bude velká oblačnost, opět s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během dne budou srážky ustávat. Teploty 19 až 23, na jihu Moravy až 25 stupňů.
2: Hele, odkud máš ten parádní kurník?
3: Z Čas krmení.cz. A víš co? Dostal jsem ke kurníku krmítko zdarma. Nikomu to neříkej. Do poznámky v košíku na Čas krmení.cz jsem napsal krmítko zdarma. A oni mi ho fakt poslali. A zadarmo!
2: Jak to? To si děláš srandu.
3: Nedělám. A řekni to všem, koho znáš. Protože na Čas krmení.cz to nebude platit věčně. Uvažujete o kurníku? Tak teď je ten nejlepší čas. A nezapomeňte heslo krmítko zdarma.
4: Čas krmení se nemění. Staví na tom, co se osvědčilo.
5: Haló, jsem ztracen a bloudím.
6: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
8: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz.
9: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve, než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura.venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u zdraví. Pětina nákladů českého zdravotnictví souvisí s cukrovkou a jejími komplikacemi. Podle nákladů z roku 2023 byly dopady nemoci, kterou trpí přes 1 milion Čechů, vyčísleny na 120 miliard korun. Ministerstvo zdravotnictví proto připraví plán do roku 2035, jak nemoci předcházet a ovládat její dopady. Odborníci odhadují, že dalších zhruba 250 tisíc Čechů o své nemoci zatím neví. Letošní květen byl celosvětově druhým nejteplejším květnem od začátku měření. Zvlášť výrazné teplotní odchylky zaznamenaly oceány, kdy teplota mořské vody dosahovala rekordních hodnot, a také Evropa, kam přišla neobvykle časná a silná vlna veder. Odborníci zároveň upozorňují, že teplé oceány i rychlé změny počasí mohou zvyšovat riziko dalších extrémních jevů v následujících měsících. Teď se vrátíme zpátky domů a do vzduchu. Na sobotu se v Mladé Boleslavi chystá letecký den, kde vystoupí i legenda Martin Šonka. Dokonce nám i prozradil, na jakém stroji poletí.
2: Já tam budu lítat standardně, předpokládám, se svojí extrou akrobatickou. Tentokrát s jednomístným speciálem. Teďka jsme 2 roky řešili trošku technické problémy na tom letadle, takže letos je plně připravená tato soutěžní vlastně jednomístná, která slouží pro soutěže v letecké akrobaci. Zase mám nějaký nový figury a tak, takže se doufám, že to bude zase ještě o trošku lepší a diváci uvidí něco, co ještě neviděli.
1: Strážníci ve Znojmě mají nového pomocníka.
3: Městská policie ve Znojmě získala nové monitorovací centrum kamerového systému. Jeho součástí je velkoplošná LED videostěna, která operátorům umožní současně sledovat větší počet kamerových záběrů ve vyšší kvalitě. Město postupně obnovuje a rozšiřuje kamerový systém. Nová bezrámová LED videostěna měří 4,20 m x 2,36 m. Luděk Savana, Urbánek, Znojmo.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě jedna z mistrovství světa ve fotbale. Čeští fotbalisté neudrželi náskok a do mistrovství světa v Americe vstoupili porážkou 1-2 s Koreou. To byly zprávy. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

Tony Brycháka, ty na Hradě Okoří, možná jste si i zaspívali, a před námi Jitka Vrbová, Gledli SV a Honza s Františkem Nedvědovými budou zpívat písničky, které ukrývají nějaké tajemství a mohou vám vynést opět tričko Country Rádia. Takže pokud rádi soutěžíte, v poledním menu i dnes hledejme společné téma, společné tajemství. A jinak, co nás čeká dál? Žalman, Pavlína Jíšová s Adélou, Hoptropáci a další a další a další a snad i dobrý oběd. Takže dobrou chuť a hezký poslech.

Chaloupky na kopcích svítějí do dálky, tak jako zoubky maličkých dětí. Jsou jako korálky, který se utrhly, daleko od sebe do světa letí. Jedna spí u cesty, další níž na stráni, housatej děda horám tu vládne. Zimě je obleče do šatů sněhových, anebo do květů, když jaro slábne. Potoky zpívají tu písničku známou, klaby už chodila babička s mámou. Pramenům potoků do horských roklí, zpátky když pršelo, promrzlí zmoklí. Na pecích sušili kabáty, šaty, ze zdi se usmíval obrázek svatý. A truhly malovaný, lavice hoblovaný, teplo od kamen, když se nechce ven. Tesaný okenice do kůry z borovice, každý si vyřezal ten svůj sen. Kapička u cesty mohla by vyprávět, kde stála škola a kde kostel starý. Tam se nám poděli knoflíky skleněný, jak o tom v kronikách

zpíval obrázek svatý. Všechno je jinak a bude i za pár let na místo chodníčků výletních věží, jak jizvy na tváři hlubokých lesů, hřebenů dneska lanovky běží. Potoky zpívají tu písničku známou, chlaby už chodila babička s mámou, pramenům potoků do horských roklí, zpátky když pršelo, promrzlý zmoklý, na pecích sušili

0: Krásná, skvělá nedvědovka dozněla teď 21 minutu po 12. hodině a telefon s číslem 210 323 333 je vám k dispozici. Můžete zkusit tipnout, co hudební dramaturg Bezzy Junior ukryl do těchto třech písní, nebo co on tam vidí jako společné tajemství. No a jestli to dáte, tak další triko je vaše. Tak pojďme na to, někdo už volá. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
1: Dobrý den, u telefonu Alena.
0: Dobrý den, paní Alenko, tak povídejte, co jste tam objevila jako společný znak?
1: Ve všech třech písničkách bylo slovíčko svět.
0: Slovíčko svět jste tam objevila?
1: Ano.
0: No, tak nemůžu se přít, protože to jsem tedy nezaznamenal, ale pravděpodobně, když to říkáte, že to tak bylo, tak to tam bylo, no. Ale není to společné téma.
1: Aha,
0: není.
1: A potom tam taky bylo svítí,
0: ani tam, ani tudy cesta taky nevede, ne. Ani tudy cesta nevede.
1: Víte, ale no, no. Ten tam byl třikrát.
0: No, ale hledáme něco malinko jiného. To společné téma těch třech písní, které zpívala Jitka Vrbová, Glidly SV a Honza Nedvěd s Františkem Nedvědem, je bohužel malinko jiné. Tak nedá se nic dělat. No, ale tak třeba to klapne příště. Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Taky, pěkný den.
0: Vám taky tak. Naschledanou. Takže už víme, že svět ani světlo to není. Tak pojďme zkusit do třetice třeba dáme něco. Přeji vám dobrý den. Tady je Milan Country Radio.
2: Dobrý den. Zdraví Mirka ze Šumavy. Oslušíte?
0: Mirka ze Šumavy. No tak ta by mohla vědět Mirka ze Šumavy, když jsme na té Šumavě. No.
2: Já si myslím, jestli to nebyl sen.
0: Sen?
2: Sen. No,
0: není taky, Mirko, není. Přes moji nápovědu, přes moji velkou nápovědu jste sáhla vedle, no. Bohužel, není
2: tak
0: to sen.
2: Tak jo,
0: zdravím na Šumavu, mějte se hezky,
2: taky
0: nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Tak schválně, jdeme dál. Máme tu další telefonát, přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio. Halo?
3: Halo, Juli Bartošek.
0: Zdravím, dobrý den, takže co, jaké je společné téma?
3: Já si myslím, že jsou to kempy.
0: No, jdete správnou cestou, ale nejde o kempy.
3: No, transká sídla.
0: A trošičku vedle, není to ono, ale už se blížíme, pomalu se blížíme, ale zatím ne, zatím ještě je to furt jako slepá ulice. Je mi líto, hledáme něco malinko jiného. Mějte se krásně. Nashledanou. No tak dneska tedy to tričko, kdo si ho vyhraje, tak se ho v skutku zaslouží, protože vidím, že to bylo poměrně těžké. Víte, mně se to těžko posuzuje, protože to vidím před sebou napsaný, mně to přijde jednoduchý, no ale no. Takže vám přeji dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
4: Zdravíčko, Karel z Valmeza.
0: Dobrý den, Karle z Valmeza, povídejte, co tam vidíte vy?
4: Já jsem tam slyšel stan, je to možné?
0: Ne.
4: Jdete
0: špatnou cestou, možná, že tam byl stan, ale není to to, co hledáme. Je mi líto, Karle, mějte se. Taky, naschle. No tak dneska je to těžký. Já znovu připomínám svou nápovědu, kterou jsem dal, když volala posluchačka z Šumavy, tak jsem říkal, no když jste z té Šumavy, tak vy byste to možná mohla dát. No tak uvidíme. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio. Halo? Někoho tam máme, ale neslyším.
5: Dobrý den. Tady Ivan.
0: Ivan, tak Ivane, tak pojďme.
5: No, zkusím tak nějak to vypálit, jestli to trefím. A o ohni se tam zpívalo.
0: Ne, ani oheň to není. Ani oheň to není. Ne. To, co hledáme, tak tam byste ty potoky mohl najít, ale není to ono. Není to bohužel ono. No, tak bohužel. Tak zase dáme prostor někomu dalšímu v napínavé soutěži. Přeji krásný víkend, mějte se hezky, nashledanou, naschle. Tak pojďme si říct si, co už víme. Zpívala Jitka Vrbová písničku Nad medníkem. Pak zpívali Glidly SV písničku Krkonoše. Pak zpíval Honza Nedvěd a František Nedvěd písničku Brdskej kemp. Řekli jsme si, že paní z Šumavy by k tomu mohla mít blízko. Řekli jsme si, že potůčky by tam mohly být. Tak schválně. Teď už ty nápovědy, myslím, že jsou tak zřetelné, že by to mělo klapnout. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio, dobrý den.
6: Já vás zdravím, Milane, tady taky Milan.
0: Taky Milane, zdravím vás. A co vy tam vidíte?
6: Já bych to viděl, že jsou to... Jakoby kraje různé části naší vlasti.
0: No, to jste skoro nejblíž ze všech, ale jaké části? Co říkáte? Dáme to dohromady. Jaké části by to mohly být? Jste blízko. Připouštím, jste docela blízko, ne však na místě zatím. Protože no. Takovou částí českou může být třeba i Polabí, což to není. Může to být i Haná, taky to není, i když to je na Moravě, no to nevadí, taky není. No. Milane, co? Nic.
6: Že by to bylo Polabí?
0: Ne, právě že ne, vůbec ne. Milane, bohužel, jdeme slepou cestou. Mějte se krásně, zatím, naschle. Právě že Polabí to vůbec není. Poslouchejte ty názvy písniček, znovu opakuji. Nad Medníkem, Krkonoše, Brdskej kemp. Mluvili jsme o Šumavě, Potůčky tam byly. Já už víc zapovědět nemůžu, protože to už bych to řekl. No tak uvidíme. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio.
7: Zdravím, Jara z Moravy.
0: Zdravím vás, Jaro z Moravy, a co myslíte, že to je?
7: Já jsem neposlouchal úplně pozorně, ale já bych tipl, že Osady.
0: Ne, to už jsme měli. Osady už typoval, jeden posluchač před vámi. Ono to tak jako vypadá, ale ne. Je to něco dobře, trošku jiného. Nedá se nic dělat. Mějte se krásně, naschledanou. Zdravíme na Moravu. No tak dneska teda Bezi Junior nám pěkně zavařil. Takže přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio.
8: Turčín, dobrý den.
0: Dobrý den, Turčíne.
8: Hlásím se do té soutěže.
0: No tak já vás přijímám do té soutěže a povídejte, co jste tam našel jako společné téma.
8: Já si myslím, že to jsou Pohoří.
0: No jasně, Pohoří, nad Medníkem, Krkonoše, Brdskejkem, tam byly Brdy. No. Helejte, já už jsem ta Šumava měla být nápovědu, já musím zatleskat, počkejte, tleská.
8: No já jsem reagoval na ty nápovědy.
0: Na ty nápovědy, že jo, no jo. Jo, tak ale je to správně. Jsou to Pohoří, hory a Pohoří prostě, které byly společným tématem těch třech písní. No, bylo to složitý teda, musím připustit, bylo to těžší dnes než kdy jindy, ale dotáhli jsme to. Tak já vám gratuluju, vydržte mi chviličku na telefonu, já vám řeknu, co a jak s tím trikem, které jste vyhráli, jo?
8: Ano.
0: Tak jo. Tak teď jsme dlouho povídali, tak teď už neřeknu ani slovo a pustím vám hezkou písničku. Tady máte Ondřeje Čejku z Country Beatem Jiřího Brabce a Tam, kde teče Mississippi. Příjemný poslech, dobrou chuť.
9: Polední menu na Country Rádiu.

Právě servírujeme polední menu Country Rádia. Ty nejlepší kousky z české folkové, trampské a country scény.

0: Tak tohle byla krásná cesta do Skotska, Glencoe, Žalmana, jeho spol. A než si dáme písničku Věry Martinové, tak koukám do kalendáře, 12. června slaví svůj svátek Antonie, takže všem Toničkám přejeme všechno nejlepší a posíláme hezkou písničku.
1: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

0: Odpolední menu na Country Rádiu.
1: No tak vidíš, už je ráno, pozdrav a jdi, milý slído. Teď si myslím, že zřek všechno, co jsi mi chtěl. Pořád stojíš před tou bránou, na co čekáš, milý slído. Mám tam dolů něco hodit, abys šel.

Ten čas toulek tichých kroků, vzpomínáš si, milý Slído, jak jsme jednou někde našli.

slído, vždyť jsi mě odkop jako obehraný míč. Teď se spohnul

Posloucháte polední menu, tohle byla Hobousárna, tunel jménem Čas. Já se ale vrátím k folkové muzice, konkrétně k dopolední kávě, kdy mým hostem byla kapela Na Boso. Já děkuji za hezké maily a hezké SMSky, které jste poslali, a pozdravy pro kapelu. Jestli se vám folková muzika líbí, připomínám, že právě jejich album představím příští týden, tedy 21. od 23 hodin v Albu týdne. Ale nemusíte na dobrou folkovou muziku čekat celý týden. Dopřejte si dnes večer speciální pořad. Po 19. hodině nás čeká Karavana, tedy Jirka Vondráček, Denisa Marková a spousta dobrého nového folku. Buďte u toho.

Krotoru nad krajinou. Volací zde Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má. Když se k času přidá štěstí a vrtulník dosedá.

0: No, dnešní soutěž nám to pořádně natáhla, takže copáci, to je to poslední, co mohu nabídnout v této hodině, tedy v rámci poledního menu. Tennessee Waltz, krásná písnička. Jestli vyrazíte zítra na Fontánu, můžete se těšit na copáky živě a já myslím, že třeba, nevím, jestli tuhle písničku budou hrát či nikoli, ale dá se to předpokládat. Takže se na vás těšíme. Jinak teď předpověď počasí a také další zprávy Country Rádia.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až zataženo, postupně občasný, většinou slabý déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18, na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů. Zítra bude velká oblačnost, opět s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během dne budou srážky ustávat. Teploty 19 až 23, na jihu Moravě až 25 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Dávejte si pozor na podvodníky, protože karlovarští kriminalisté v posledních dnech evidují další podvodné telefonáty. Tentokrát se volající vydávají za policisty z hospodářské kriminálky. Policie už eviduje desítky oslovených obětí. Policie lidem také doporučuje, aby byli při podobných telefonátech obezřetní. Pokud si nejsou jistí, s kým mluví, měli by hovor okamžitě ukončit a pravost informací si ověřit přímo u policie nebo u své banky. Teď vyrazíme do světa, protože z Kanady přišla zpráva, že zakáže sociální sítě pro děti mladší 16 let a bude regulovat chatboty. Provozovatelům, kteří se nařízením nebudou řídit, hrozí vysoké pokuty. Kanada ke kroku přistoupila několik měsíců potom, co sociální média pro mladé lidi zakázala také první země na světě Austrálie. Teď se vrátíme zpátky domů. Mladé Boleslavy už myslí dokonce na Vánoce.
2: Tato zpráva není vtip ani poplašná. Město Mladá Boleslav už nyní s velkým předstihem vyhlásilo výzvu na vánoční strom, který tradičně ozdobí staroměstské náměstí. Případný dárce by se měl ohlásit do konce srpna na magistrátu. V loni se vhodný kandidát našel až téměř na poslední chvíli. Velkých stromů bohužel ubývá. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko.
1: Jaká je nezaměstnanost na Vysočině, to zjistil náš kolega Savana.
3: V květnu zůstala přes mírný pokles počtu lidí bez práce na dubnových 4%. Uchazečů o práci ubylo 297. Na konci minulého měsíce jich úřad práce v tomto kraji evidoval 13 690. Nabízených volných pracovních míst v regionu bylo 3407, tedy o 77 více než v dubnu. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.
0: Sport.
1: Nakonec jeden fotbalový přestup. Fotbalista Ondřej Krejčfaluši přestoupil z Ostravy do Royal Union St. Julias. Belgický vicemistr získal oporu české 21 na základě výstupní klauzule. Údajně se jedná o částku kolem 5 milionů eur, tedy asi 121 milionů korun. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

No, panečku, řeknu vám, kdybych já byl hudebním dramaturgem, jakože nejsem, a kdybych vybíral muziku pro country rádio, jakože nevybírám, tak bych sáhnul úplně stejně jako náš současný hudební dramaturg Bez Junior a taky bych si nechal zahrát Roberta Křesťana a Druhou trávu a Tanečnici a hned bych přidal Kateřinu Marie Tichou a Příteli, protože to jsou dvě písničky, které mě opravdu baví a pěkně mi rozhýbaly tuhletu hodinku, takže pěkně svižně jdeme do toho, ne že bychom nezvolnili určitě Jiří Schillingera, Holubí dům, ano, Pavel Bobek, moje oblíbená písnička Dálniční hlídka, to také nejsou žádné rychlíky, ale prostě na start hodiny mi přišla ta kombinace Tanečnice a písničky Příteli opravdu velmi příjemná. Co nás čeká dál v této hodině? Tak určitě vás pozvu na nějakou pěknou akci v kukátku Country Rádia. No a kromě toho, co už jsem vám vyjmenoval, pro vás mám třeba také ještě Marieny, Valdu Matušku a nebo třeba pro staromilce Veterán Western. Takže hezký poslech, příjemný den přeji.

hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších zní mi to hlášení a rozkaz, že mám tam je.

0: Vaškem Country Rádia.
1: Je tady vodácké zpravodajství, takže na telefonu mám Mílu Pražáka. Mílo, ahoj.
2: Hele, ahoj.
1: Prosím tě, já jsem našim posluchačům sliboval, že je pozveme na nějaké pěkné místo, ale teď, jak nějak tě slyšel jsem v úvodu, než jsme tedy začali hovořit, tak naopak je teda nepozveme, je to tak?
2: No, sice je, pozveme i nepozveme, je to obojí. Nejprve vlastně, kam bych je chtěl pozvat, tak je to na vodu, i když teďkon ještě v tuhletu chvíli doznívají deště, tak řeky se nám postupně pomalinku plní. Já jsem před chvílí jel kolem Ohře, jeli tam vodáci v dešti, což mě potěšilo, že i dneska vodáci jezdí v dešti, ale Ohře má třeba krásnou vodu, na tu se dá vyrazit. Díval jsem se, jak je na tom Sázava, tak přátelé, kdo by chtěl jít spodní úsek Týnec-Pikovice, kam vždycky říkáme, že je sucho, tak v tuhle chvíli je tam 5 cm nad limit a vypadá to, že ještě přibude, takže nádherné. Pikovické peře zřejmě budou k mání teda a dají se navštívit. No a ostatní řeky Lužice ta zatím moc nahoru nešla. Dá se jet vlastně ten horní tok a Vltava klasicky ta ano a Otava také. Takže to jsou tam, kam bychom pozvali a vlastně podle předpovědi počasí se má oteplovat, zde až ustávat, takže bude to ta ideální kombinace, kdy bude voda v řekách a bude teplo, což je úžasný. No a to, co kam nechceme pozvat, co bohužel teda není, tak to je Český pohár vodáků Blanice. Oni existují dvě Blanice, tak to je ta volyňská, ne ta vlašimská. Tam bývají hezké peře, je to takový svátek pro vodáky, kdy se to dá jet a to je zrušeno, takže tam, přátelé, nejezděte, vyražte na klasickou turistiku.
1: A nebo přijďte na fontánu.
2: A nebo přijďte na fontánu, to je taky dobrý.
1: Ano, takže nakonec jsem splnil to, co jsem slíbil a zveme na hezké místo, dokonce na hezká místa, protože fontána je vlastně taky o vodě a je jak v Praze, tak v Brně, takže kdo vysloveně nevyrazí z lodí na vodu, tak může přijít třeba tedy k fontáně. A já ti, Mílo, děkuju za pozvánku a doufám, že se brzo uvidíme a někde potkáme. Měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak zprávy z kolejí jen velmi stručně. Mám tady zprávu z městské hromadné dopravy v Praze, a sice z důvodu údržby tramvajové trati dojde v sobotu 13. června od 8.30 do 17 hodin k obousměrnému přerušení provozu tramvají v úseku Červený vrch Dědina. Linky 20 a 26 končí na Dědině. Takže z kolejí opravdu jen krátce, ovšem na dálnicích je to trochu složitější. Začínáme na dálnici D11, exit 35 ve směru na Prahu. Je tam kus plastu z nákladňáku na konci připojovacího pruhu, takže jeďte opatrně a počítejte s tím, že se budete vyhýbat. Pražský okruh 22,5 km ve směru k D1, jsou tam dvě havarovaná vozidla. D10 2,5 km ve směru na Turnov, předmět na vozovce, konkrétně kovový předmět na vozovce, projíždějte opatrně. D35 269 km ve směru na Hradec Králové, nákladák a dodávka v sobě. A D1 196 km ve směru na Prahu, tady se srazily dva nákladáky. Projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
0: Country Radio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje, a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

Posloucháte Country Rádio v této hodině mezi 13. a 14. už jsem vás pozval v kukátku Country Rádia na hezké místo a teď vás pozvu k poslechu rádia, a to v neděli večer, protože pro vás mám další novinku v pořadu Album týdne. 14. června si poslechneme tachovskou kapelu Vabivod, která má nové CDčko, a já si myslím, že vás bude bavit, protože podle toho, co jsem zaznamenal, když tady byli na dopolední kávě, tak přišly hezké ohlasy. Takže CDčko kapely Vabivod si užijeme jako takový hudební šláf. Aftruň ve 23 hodin v neděli 14. v Country Rádiu. Buďte u toho.

0: No přátelé, jestli někdo z vás uvažuje o tom, co bude dělat o víkendu, tak asi už je to zbytečné připomínat, protože o tom opravdu mluvíme hodně, ale přeci jen připomenu, no, je fontána. Je fontána v Praze a v Brně, takže ať máte blízko do Prahy nebo do Brna, tak můžete strávit společně s námi opravdu hezké chvilky u krásné muziky na fontáně Country Rádia. Jinak další pozvánky na další místa si můžete poslechnout za chvíli. Teď si dáme ještě předpověď počasí.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až zataženo, postupně občasný, většinou slabý déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18, na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů. Zítra bude velká oblačnost, opět s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během dne budou srážky ustávat. Teploty 19 až 23, na jihu Moravě až 25 stupňů.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na Terakotu a Bodlo, kteří zahrají v pondělí 15. června od 20 hodin v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Poutníci jezdí letos s pořadem přes 50 let v country. Těšit se můžete jak na starší poutnické písničky, tak i na novinky v jejich repertoáru. Ti, co mají rádi písničky, jako je Panenka, Pojďme se napít, nebo Hotel Hillary, si přijdou na své. A určitě ocení i skladby novější, hlavně z desky Stíny na střechách. Poutníci zahrají v hotelu Ogar v Pozlovicích ve čtvrtek 18. června od 19 hodin a 30 minut. Vyražte na Borofest 2026, malý pohodový country a folk festival, kde zahrají legendy jako Pacific, Poutníci, Nové struny, Sichravo a další kapely. A to od 19. do 20. června v táborové základně Boro Železnice u Jičína. A ještě máme pozvánku na křest knihy a besedu s autorem a historikem Pavlem Kmochem. Operace Antropoid Epilog. Akce se koná 17. června v 17 hodin v restauraci U Labutě v Praze v Tomajerově ulici. Tolik pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

pátečním vysílání už jsme se tedy dostali za 14. hodinu po kulturních pozvánkách Michal Tučný a taky pozdní sběr s Petrem Kocmanem do konce tvých dnů, to je potřeba poznamenat. No a pak mám pro vás otázku. Máte rádi písničky od Nedvědů? No kdo by je neměl rád, že jo? Já se ptám proto, že to vypadá, že v této hodině stihneme asi kultovku Na kameni kámen, aspoň doufám, dal bych někdy v závěru hodiny. A pak také pro vás v kukátku Country Rádia mám pozvánku na Nedvědí písničky, tedy nemám já, ale Ondra Kříž, tak si poslechněte, co se kde děje. Týká se to zejména těch, kteří mají blízko do Tábora. No a jinak z muziky z další, teda Jarda Samson Lang určitě, Johnny Cash a taky třeba Pavel Brimer. Tak příjemný poslech a hezký pátek.

babička s dědou sedí tu na dvorku. To, že mi děkují, neberu v úvahu, jsem přeci správnej Čech, beru to postavu. Na plážích

spacích podávám všechny ty vzácnosti, i když je teplo, vzduch divně chladí. Mrazí mě v zádech, to s jakou něžností, jsou zpátky v čase a zase tak mladí. Hladí ho očima na mou přístavu, říkají vrať se,

0: Radkem Country Rádia.
1: Je mi naprosto jasné, že všichni, kteří teď posloucháte, máte rádi písničky Brontosaurů a Nedvědů, takže by vás asi mohla zajímat následující akce. Protože na telefonu je Ondra Kříž a ten nás právě pozve na akci plnou této muziky. Ondro, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj, Milane, čau, čau.
1: Tak povídej, prosím tě, o jakou akci jde, no? O co jde?
2: Tak já bych všechny rád poznal, co mají rádi muziku Bratří Nedvědů, co na tom vyrůstali stejně jako my všichni, tak děláme vzpomínkový koncert na jejich legendární koncert na Strahově.
1: Aha.
2: Takže budeme dělat takový koncert, kdy vlastně přehrajeme celý ten jejich koncert, tak jak to tam běželo. Vlastně v stejný playlist, budou tam i nějaký hosti, jako tam byli a... Aha. K tomu budou samozřejmě busty a pivo a kotlíkový guláš. A...
1: Jasně. Tak, když říkáš, budou tam nějací hosté a přehrajeme, tak buď konkrétní, kdo bude přehrávat a jací hosté se objeví.
2: Tak základ jsem já, Ondra Kříž, Václav Pelouch a Marek Slabý.
1: Aha.
2: My děláme víc takových projektů, nedávno jsme dělali třeba Pink Floydy.
1: Aha.
2: A teď jsme říkali, že je čas se trošku posunout dál.
1: Ano, a vrhli jste se na Strahov.
2: Od Pink Floydů k Nedvědu na Strahov.
1: Vítečně, tak, to rádi slyšíme.
2: Takže k nám budou pak různí další ještě jako hosti. A mělo by to být celá taková akce vlastně, kdy ještě, já teda musím říct, je to v Táboře na Pintovce.
1: Mm-hmm.
2: A půjde se takovej pochod Ešusovej z Tábora z náměstí.
1: Jasně.
2: Od 6 hodin třeba do 7 a půjde se z náměstí z centra města takovej pochod prostě na tu Pintovku, což je takový lesní amfiteátr hezký. Kousek za městem. No tam se dorazí, bude tak hodinka třeba na opečení bustu a takové věci a od 8 začíná velkolepý koncert.
1: Jo, i když nepochybuji o vašich muzikantských kvalitách, tak předpokládám, že stejná návštěva jako na Strahově to nebude, ale...
2: Bude víc, čekáte,
1: jasně. Ale kdyby někdo chtěl teda přijít a chtěl se dovědět o tom něco víc, tak dá se najít nějaká informace někde na Facebooku nebo na nějakých stránkách?
2: Na Facebooku je přímo, máme přímo událost 30 let Nedvědi na Strahově, se to jmenuje.
1: Aha.
2: A tam všechno, když tak je... Jak to bude? Je to teda 20. června od 8 hodin koncert a je ještě možnost teda od 6 jít takovej pochod čundrácký přímo na místo z centra města.
1: Jasně, a všechno je to v Táboře, takže kdo má blízko, může dorazit. Tak jo, Ondro, díky za pozvánku, ať se to vydaří, měj se hezky.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Také mezi 14. a 15. pro vás mám pár dopravních informací. Začínáme na kolejích na trati 090 v úseku Děčín, hlavní nádraží Praha. Hlavní nádraží je porucha vozidla. Zpoždění vlaku 30 až 50 minut. Sledujte pokyny dopravce a orientujte se podle nich. Co se dálnic týče, tak koukám, že aktuálně stále vypadá situace na D5 na 35. kilometru ve směru na Plzeň. Je tam jakýsi předmět na vozovce. Objíždějte opatrně. Stejně tak dávejte pozor na Pražském okruhu na 22.5 kilometru ve směru k D1, tady jsou hlášena dvě havarovaná vozidla. No a když jsme na té D1, pozor na problematické místo mezi 174. a 196. kilometrem ve směru na Ostravu, kde je dlouhá nesouvislá kolona, a to hlavně v pravém jízdním pruhu, tedy převážně kamiony. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Noční country jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

jsou ti, kteří vidí jen slzavý údolí, a pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát, ty potkám v českých lesích, kam

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Srdečně zdravím všechny tuláky, tulačky i ostatní posluchače.

0: Původní rozhlednu totiž nechal postavit podnikatel Josef Schmiger, majitel Svatavských přádelen. Slavnostního otevření v roce 1896 se ale nikdy nedočkal, protože byl krátce před dokončením stavby zavražděn vlastním zaměstnancem. Právě jeho smrt bývá často označována za jeden z důvodů, proč původní rozhledna později začala chátrat. Proto byla následně rozebrána, zrepasována a přemístěna na Šibeniční vrch. K úplnému zničení rozhledny pak došlo za druhé světové války. V roce 2011 se ale začala realizovat projekt na obnovení a slavnostní otevření nové rozhledny se uskutečnilo v roce 2014. Z místa je úžasný výhled. Směrem na sever je vidět město Oloví a hřebeny Krušných hor a východním směrem pak Boučský vrch. Jihovýchodně to je Sokolovská pánev a Sokolov, Sladkovský les a západním směrem Krušné hory. Nejkratší trasa k celý rok volně přístupné rozhledně je strmá a neznačená cesta odbočující ze silnice zhruba v polovině mezi Olovím a Krajkovou. Měří necelý kilometr s převýšením asi 130 metrů, takže si pěkně šlápnete. Další trasa je z Oloví od kostela, část po modré a dále pak po žluté. Trasa po modré kopíruje naučnou stezku. Délka je něco přes 2 kilometry. Nejpohodlnější a stejně dlouhá trasa je i od silnice z Krajkové do Studence. Více informací o rozhledně Cibulka najdete například na webu oloví.cz. Pěkný den vám přeje Vítek.
1: Já musím holku

velká legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem.

0: Tak slibované brontosaury a písničku Na kameni kámen jsme zvládli a byla to poslední písnička, kterou jsem mohl poslat já. Teď už je tu 15. hodina, s ní také Miloš Keller. Přeji vám hezké odpoledne. Pokud jdete zítra na fontánu, tak si užijte 100%. Já nebudu, já mám velmi pracovní víkend, tedy musím říct. Na druhou stranu, pokud nejdete na fontánu a těšíte se třeba na Ostravskou a chtěli byste přijít se podívat na některý z koncertů, který vám mohu nabídnout já, no tak přijďte klidně, protože já mám opravdu sobotu nabitou. Jednak od 13.30 hrajeme na slavnostech ve Stříbře s kapelou St. Johnny a hned odtud se přesouváme potom do Rokycan, kde myslím, že od 16 hodin znovu se skupinou St. Johnny hrajeme také v Rokycanech na městě. No a potom večer v Rozsochatci v country klubu hraju s kapelou Tomáš Průša Band, takže já mám tedy opravdu hodně hudební víkend před sebou, ale vám ho přeji také, protože o muzice je vlastně to, co tady celou dobu děláme, jsme přece v rádiu a co jiného dělat, než chodit na hezkou muziku, poslouchat hezkou muziku. No jestli zůstanete ve společnosti country rádia a nepůjdete nikam jinam, no tak také neprohloupíte, protože program na víkend je připravený pestrý, ale to už nechám na své kolegy. Teď už přichází Miloš Keller. Ale ještě předtím předpověď počasí a další zprávy Country Rádia. Užijte si víkend, ať se rozhodnete jakkoliv a já se těším na slyšenou v neděli večer u pořadu Album týdne, případně v pondělí 10 hodin dopoledne. Mějte se hezky.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až zataženo, postupně občasný, většinou slabý déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18, na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů. Zítra bude velká oblačnost, opět s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během dne budou srážky ustávat. Teploty 19 až 23, na jihu Moravě až 25 stupňů.
3: Hele, odkud máš ten parádní kurník?
4: Z Čas krmení.cz. A víš co? Dostal jsem ke kurníku krmítko zdarma. Nikomu to neříkej. Do poznámky v košíku na Čas krmení.cz jsem napsal krmítko zdarma. A oni mi ho fakt poslali. A zadarmo!
3: Jak to? To si děláš srandu.
4: Nedělám. A řekni to všem, koho znáš. Protože na Čas krmení.cz to nebude platit věčně. Uvažujete o kurníku? Tak teď je ten nejlepší čas. A nezapomeňte heslo krmítko zdarma.
5: Čas krmení se nemění. Staví na tom, co se osvědčilo.
6: Haló, jsem ztracen a bloudím.
7: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
9: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve, než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
10: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz.
11: Když pustí housle, zaskejí brou.
12: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
13: Moon in all your splendor, no only my heart.
12: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
14: Stařičký šerif u šlíně, prlku po láhvi vstá.
12: A
15: když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, je čas kouknout do komína. Pokud chcete mít jistotu, že v zimě zatopíte bezpečně, tak právě v létě je nejvyšší čas na kontrolu komína. Během podzimu už totiž řemeslníci nemývají volné termíny. Čas, který tráví děti a teenageři na mobilech, stále narůstá. Zatímco menším dětem rodiče nastaví alespoň nějaká pravidla používání, u těch starších už většinou žádná pravidla nejsou, nebo je teenageři prostě ve své závislosti obcházejí. Rodiče tak ztrácejí přehled o tom, kolik času dítě s telefonem tráví a co na něm vůbec dělá. Jedno je ale jisté, na telefonu jsou více než 3 hodiny denně, a to v tom lepším případě. Budování silnic a dálnic není zadarmo. O financích blíže Blanka Holoubková.
2: Před téměř 2 lety, počátkem června 2024, začala výstavba 12 kilometrů dálnice Praha Karlovy Vary na jihu Ústeckého kraje. Úsek Jesenická křižovatka Lubenec patří s cenou 3,5 miliardy korun k nejdražším, které na D6C vyrostou.
1: Na výstavu nás teď pozve Luděk Savna Urbánek.
3: Miloš Macourek, králem fantazie, tak se jmenuje nová interaktivní výstava v Muzeu Kroměřížska, která připomíná sté výročí narození kroměřížského rodáka a jednoho z nejvýznamnějších českých scénáristů a spisovatelů Miloše Macourka. Zdejší výstava přibližuje fenomén autorovi mimořádně rozsáhlé tvorby. Luděk Savna Urbánek, Kroměříž.
0: Sport.
1: Karolína Muchová si příští týden zahraje po boku 44-leté tenisové legendy Sereny Williamsové čtyřhru, a to na trávě na turnaji v Berlíně. A pojede se také Formule 1. Lídr seriálu Italo Andrea Kimi Antonelli může ve víkendové velké ceně Katalánska potvrdit současnou dominanci a získal 6. vítězství za sebou. Vyrovnal by tím kariérní počin týmového kolegy z Mercedesu Brita George Russella. To byly zprávy. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Dobré páteční odpoledne, u mikrofonu je Miloš Keller, hodinku zahájili Vaby Rivola a Miroslav Paleček. Těšíte se na country fontány? Brňáci už se těší pouze pár hodin, protože brněnská country fontána začne už ve večerních hodinách. Pražáci a ti, kteří půjdou do Prahy, se musí těšit ještě o něco déle. V Praze začínáme až zítra v 11 hodin. Ale Miroslava Palečka tam uvidíte a uslyšíte. Koho uslyšíte teď ve vysílání country rádia? Valdemara Matušku, Petra Nováka, Kennyho Rogerse, Janu PS, Vandro 50. nebo Krise Kristoffersna. Kukátku, pozvánka na kulturní akci a doprava v půl. Úspěšný vstup do dalšího červnového víkendu spojeného s country fontánami.

0: Vlkem Country Rádia.
1: Ve studiu Country Rádia je teď se mnou Martin Kalenda, já tě zdravím, Martine, ahoj.
2: Ahoj, Miloši.
1: Ty jsi přišel s pozvánkou na zajímavý koncert, či možná vlastně festival takový malý. Povídej, co to je, jaký to má smysl, kdy to je, kdo tam bude?
2: No už podruhé pořádáme s kapelou Mrakopláš a taky vlastně se sesterskou kapelou Poslední šance Míry o šance festival Tichá radost. No a ten proběhne 14. června od 15 hodin v klubu Kaštan, který sídlí
1: Praze
2: na Praze 6.
1: Na Bělohorské jezdí tam 22, 25, abych doplnil tyhle informace.
2: Krása.
1: Od kolika a kdo tam bude?
2: Od 15 hodin, no a vystoupí tam Poslední šance Míry o šance, kapela Alibaba z Olomouce, Randefu z Vysočiny, Ivo Cicvárek a Živo, Lada and kapela z Brna, no a Rakoplaš.
1: Jasně. Pokud se poptám třeba na to, jestli posluchači najdou někde na webových stránkách informaci, nebo mají možnost si třeba koupit lístky dopředu?
2: Samozřejmě vstupenky jsou v sítích GoOut a SMS Ticket, no a nebo v pokladně klubu Kaštan. No a nejvíc informací o téhle akci uvidí nebo získají na našich facebookových stránkách Mrakoplaše a taky na našich webových stránkách.
1: Tak ono se to jmenuje Tichá radost, tak se shodou okolností jmenuje i vaše CDčko a LPčko, je to tak?
2: Je to tak, je to totiž návazné na tu desku, protože když jsme jeli na šňůru, měli jsme vlastně dvě části té šňůry, tak součástí té šňůry byly společné koncerty s několika kapelama. No a my bychom jim rádi tím festivalem vraceli tu jejich milou pozornost a to jejich pozvání ve městech, kde jsme s nima hráli.
1: Martin Kalenda pozval na festival, který organizuje zejména Mrakoplaš, Tichá radost. V neděli 14. června od 15 hodin v kulturním centru Kaštan. Já ti děkuji za tuhle pozvánku i za tuhle akci a popřeji hodně návštěvníků.
2: Moc děkujeme a budeme se těšit.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tohle byl Chris Christopherson a tohle jsou dopravní informace na Country rádiu. Na D1 ve směru od Prahy do Brna si postojíte od 9 křížů, pomalu jedou i auta v levém jízdním pruhu. Na D5 jsou tradiční kolony na dojezdu do Prahy od Rudné, rozjíždí se to na Pražském okruhu až za Ořechem. V opačném směru D1 z Brna do Prahy u sjezdu na Kutnou horu se pracuje na silnici, jezdí se jedním pruhem a je tam kolona asi na 20 minut. 35. Turnov Liberec. První kolona je u Hodkovic a druhá potom na průtahu Libercem. Obojí kvůli pracem na vozovce, obojí na více jak 15 minut. A pohled ještě na Moravu a Slezsko. 56 z Ostrava do Hlučína u Tetkovic je neprůjezdná a 52 z Brna do Mikulova u Nové Vsi je rovněž neprůjezdná. Policie odklání dopravu, obojí je kvůli dopravním nehodám. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
4: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
3: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
4: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
3: Aha, takže probouzeného, ne?
4: No, vždyť to říkám.
3: Aha.

Ten večer nad jezerem zakroužil čáp. Měl křídla tmavá, jak kovadlinu. Já chtěl tak moc tobě se vzdát, než zasnou svý

abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamává, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

pyšný cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá. Nevíš, zda právě neumírám tam někde na ledových krách.

0: tě za pár roků vyhledám.
1: Tohle byl Babi Daněk, předtím Tony Hawk, za chviličku Paul Simon a Art Garfunkel a také Mirek Hoffman a Greenhorni. Pohled na naši pražskou fontánu. Máme už i seznam interpretů s časovým rozpisem na našich webových stránkách. To je, mrkněte se tam. V 10 hodin se otevírá areál. Areál štvanického tenisového kurtu. V 11 hodin Talent Country Rádia Overhill. A potom postupně Ivo Jahelka, Honza Vančura, Miroslav Paleček, Copáci, Folk Team, Tomáš Linka, Country Sisters, Frankie and Deadbeats a ve 20.45 budou uzavírat kanačtí Sugar Crush. Podrobné a jednotlivé časy jsou na webu, takže se na web bez problémů mrkněte, abyste věděli, kdy nejpozději dorazit, abyste o své miláčky nepřišli. A aby to Brnu nebylo líto, tak v pátek dneska o 19 hodin začínají a budou hrát Pacific, Bravenci a Sichravo. Zítra v sobotu o 14 hodin Zelenáči, Sakrapes, Miroslav Paleček, Ivo Jahelka, Poutníci a Kolibříků v Úle, tak to je Brno a Praha, country fontány, které probíhají hlavně zítra, ale v Brně už i dneska. A teď už Paul Simon a Art Garfunkel.

0: Pozdravujte Rose, žádala skupina Johnny, možná ji bude pozdravovat Tomáš Adamec, ale nejprve musí zvládnout informaci o počasí a také zpravodajství. A po 16. hodině KTO nebo Marien a pak se vám opět ohlásím s dalšími informacemi. Já teď Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až zataženo, postupně občasný, většinou slabý déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18, na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů. Zítra bude velká oblačnost, opět s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během dne budou srážky ustávat. Teploty 19 až 23, na jihu Moravě až 25 stupňů.

0: Tri Rádio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Dnes se vlastně celý den věnujeme mobilnímu telefonu a jeho používání. Jak je to vlastně se signálem? V České republice je aktuálně více než 1900 takzvaných bílých míst, tedy částí území, kde není dostatečné pokrytí mobilním signálem. Česká republika si přesto nestojí z hlediska pokrytí ve srovnání s evropskými zeměmi vůbec špatně. Podle jednotlivých typů mobilních sítí 2G, 4G, 5G se dostáváme zhruba na úroveň 97 až 99% obyvatelstva, které je pokryto alespoň jedním operátorem. Fotbalový šampionát ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku má krátce před svým startem prvního poraženého. Jsou jim lidé snažící se přeprodávat vstupenky na zápasy. Na oficiálním webu Mezinárodní fotbalové federace FIFA bylo den před zahájením volných ještě téměř 180 tisíc lístků a jejich ceny výrazně klesly. Jinými slovy, o ně není zájem. Teď se vrátíme zpátky domů. O parkování v Karlových Varech teď Blanka Holoubková.
2: Neustálý nárůst počtu vozidel, kvůli kterému mají řidiči stále větší problém zaparkovat, přimělo vedení města Karlovy Vary k zásadnímu rozhodnutí. Radnice připravuje zavedení nového rezidentního stání v dalších lokalitách města. Tentokrát už přijdou na řadu i sídliště.
1: Vlastně celý svět obletěla zpráva, že do vesmíru poletí další astronaut Aleš Svoboda.
3: Brno hlásí Svoboda do vesmíru. Brňan Aleš Svoboda se stane prvním astronautem z Moravy na Mezinárodní kosmické stanici a druhým českým kosmonautem po Vladimíru Remkovi ve vesmíru. Svoboda se má na misi na Mezinárodní kosmické stanici připojit k francouzskému astronautovi Evropské kosmické agentury Thomasi Pesquet, který byl jmenován jejím velitelem. Start je zatím naplánován na příští rok. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Fotbalisté Haiti museli krátce před startem mistrovství světa měnit dresy. Proč to ví náš sportovní redaktor Petr Plintovič?
4: Haiťané měli na dresech vyobrazenou scénu z boje za nezávislost, což mělo oslavovat píchu, odolnost a duši. Podle FIFA šlo ale o politické vyjádření a právě to pravidla zakazují. Podle Haiti byl sice symbol Mezinárodní fotbalovou asociací špatně pochopen. I tak Haiťané požadavkům vyšli vstříc a vzhled dresů změnili. Jejich reprezentanti vstoupí do šampionátu v neděli proti Skotsku. Ve skupině čeká Haiti ještě Brazílie a Maroko.
1: To byly zprávy. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

Tak to byla skupina Mariana, Strážci plamenů, za chviličku Emilu, Harris, Radek Tomášek, Rangers, Lucka Vondráčková, František Nedvěd nebo Nezmary. V Kukátku pozvánka na zítra na motoristickou akci. Dopravní informace v půl a v druhé polovině hodiny další dvojice pozvánek na víkendové vysílání Country Rádia i na to večerní. A touto hodinkou vás provází Miloš Keller. Dobré odpoledne a dobrý poslech.

0: vlakem Country Rádia.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia je teď pan Václav Nerad. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy víte, co to je skútr Šňůra 2026, která se pojede 13. června. Přibližte to našim posluchačům a pozvěte je na to.
2: Tak skútr Šňůra je tradiční motoakce, která proběhne na území hlavního města Prahy v sobotu 13.6., což je tuto sobotu, od 8 hodin do 10 hodin a je to pod záštitou předsedy Senátu parlamentu České republiky a starostky Prahy 1.
1: Kudy to bude probíhat, nebo budou někde třeba skútry také na místě, aby si to mohli posluchači prohlédnout?
2: Budou na místě na třech nádvořích Vlaštenského paláce. Od 8 hodin je nájezd těchto strojů. V 10 hodin bychom měli vyjíždět za dohledu policie České republiky s panělou jízdu po Praze, která bude v délce asi 40 kilometrů. A pak budeme pokračovat směr Slapy v délce trasy asi taky přibližně 40 kilometrů.
1: Po té Praze, jmenujte třeba nějaké místo, kde by bylo dobré se podívat na vaši skútr Šňůru, kromě toho Valštejnu?
2: Určitě ano, budeme vyjíždět z Vlaštenského paláce proti směrem Vlaštenskou ulicí na Klárov, pojedeme kolem hradu, Chodkovou ulicí, Mariánské hradby, u Brusnice, Patočková, pak u Hvězdy, pak celou Evropskou, pojedeme Vítězné na náměstí, pak budeme pokračovat směrem dolů Miladou Horákovou, Letenské náměstí, pak pojedeme Vilzanovou, Hořákovo nábřeží.
1: Těch míst je docela dost. Máte třeba někde na webových stránkách mapku, aby se mohli posluchači podívat?
2: Je tam trasa, je v digitální podobě, takže posluchači se můžou podívat. Kdo bude chtít nám zamávat, budeme strašně šťastní. A nejlépe, když si někdo veme skuter a pojede s námi.
1: Mm-hmm. Budeme. Čili je možné se ještě jakoby přihlásit nebo prostě dorazit na ten start?
2: Není potřeba se přihlašovat, kdo přijede včas, tak dostane i dárkovou taštičku a může se akce zúčastnit. Prostě trošku apeluju na oblečení, protože se nám stávalo v minulosti, že jeli i třeba v pantoflích a to zrovna není bezpečný.
1: To je asi
2: takové
1: pravda.
2: Hromadné akce.
1: To je pravda. Ještě jednou poprosím o ty webové stránky.
2: Ano, je to, my máme skutršňura.cz a je to na Facebooku, což jsou stránky, které, řekl bych, se nejsnadněji obhospodařují.
1: O 23. skútr Šňůře, která bude 13. června v Praze a bude startovat na Valštejnském náměstí, jsem si povídal s panem Václavem Neradem. Já vám přeji hodně účastníků a dobré počasí, aby to všechno proběhlo bez nehod. Mimochodem, jak velkou účast čekáte?
2: Když to vemu z loňska, tak loni jsme měli 400 strojů přibližně a letos očekáváme i trošku více, protože máme tam ještě charitativní projekt, takzvaně se sanitkou naděje a je to jízda pro Lauru a Emičku, to jsou dvě malé děvčata, které potřebují nějakou podporu a my se ji snažíme tímto způsobem dát.
1: Takže děkuji i za tuto akci a děkuji za rozhovor. Mějte se hezky, naschledanou.
2: Naschledanou.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Máme několik dopravních nehod v Praze, brněnská u sjezdu na Chodov. Je dopravní nehoda, kolona je už i na jižní spojce od odbočky na Krč. Silnice 35, tentokrát na úsek Hradec Králové Mohelnice se podívejme. Na 35. kilometru za Vysokým Mýtem na křižovatce u dálničního přivaděče je dopravní nehoda, kolona je už i na dálničním obchvatu Vysokého Mýta. A ještě trojka u Kaplice je dopravní nehoda, počítejte s kolonami z obou stran. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Polední jmény Country Radia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
3: Oh, hurá! Konečně jsem se dovolal.
4: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
0: Polední jmény Country Radia.
4: My vás posloucháme každý den právě v práci.
0: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na

Tohle byly gentlemani, nahrávka s názvem Margaret, za chviličku Věra Martinová nebo Karel Kahovec, teď první ze dvou pozvánek v téhleté polovině hodiny. A to pozvánka k víkendovému vysílání Country Rádia. V každé hodině mezi 8 a 17 hodinou budeme mít dvakrát znělku s anketou na téma kam na prázdniny. A kdo se dovolá a sdělí nějaký zajímavý tip na prázdniny, tak bude mít možnost si nechat zahrát písničku na přání dvakrát do hodiny. Je to tedy trošku taková změna ve víkendovém vysílání Country Rádia mezi 8 a 16. No a tak to bude pokračovat i dál, vždycky na víkend dostanete nějaké téma a v hodině dvojice posluchačů bude mít možnost se za prvé projevit a za druhý si přát písničku. Siesta mezi 12. a 13. zůstává na svém místě a bude to siesta s Michalem Tučným. Tak to je víkendové vysílání Country Rádia, které ti, kteří půjdou na Country Fontánu v Praze nebo v Brně, neuslyší, ale tentokrát jim to nebudeme mít za zlé a budeme rádi, když dorazí právě na naše Country Fontány.

Jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Budeš-li poslouchat a nebudeš-li odmlouvat, složíš-li svoje maturity, vychováš pár dětí a vyděláš dost peněz. Můžeš se za odměnu svést na velkém kolotoči, dostaneš krásnou knihu s věnováním zaručeně. A ty bys chtěl plout na hřbetě krokodýla po řece Nil a volat Tutanchamon vivat, vivat po egyptském kraji. V 5:35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Pionýrský šátek uváže si kolem krku, ve Valtické poručí si 4 deci rumu a utopence k tomu. Na politém stole na ubru se píše svou rýmovanou odiseu, nežli přijde někdo, aby šel už domů.

hodinek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončit ten nástup, dveře se zavírají. Možná si k tobě někdo přisedne a možná to zrovna bude muž, který osobně znal Egypťana Sinuheta. Dřevěnou nohou bude vyťukávat do podlahy rytmus metronomu, který tady klepe.

0: Jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Žena doma pláče a děti doma pláčí, bez potřebuje venči dostat, potřebuje daň z přidané hodnoty. A ty si koupíš krejčovský metr a pak nůžkama odstříháváš pondělí, úterý, středy, čtvrtky, pátky, soboty. V neděli zajdeš do Slezského muzea podívat se na vitrínu, kterou tam pro tebe už mají. V 5:35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukonče ten nástup, dveře se zavírají.
1: Jarek Nohavica nás zavedl do muzea, já vás provedu podvečerním a večerním vysíláním Country Rádia, tedy jenom slovně, jinak to budou moji kolegové. Po 17. hodině písničky na přání, po 18. hodině čaj o 6. v druhé polovině hodiny Rosťa Čapek s pohledem na tuzemskou bluegrassovou scénu, také Vítek Pěkný s pořadem Country pod kapotou a koně na Country Rádiu Báry Hejhalové a Milana Šmita. V 19 hodin Karavana, pořad, který si chystá Denisa Marková, Jirka Vondráček z Karavany, uslyšíte opět nějakou písničku, kterou Jirka Vondráček vybere jako písničku pro příští týden. No a Karavanu reprízujeme v noci, z neděle na pondělí hned po půlnoci. A ve 20 hodin už kolega Petr Kocman, ryze countryový, protože je pátek, zahraje vám třeba něco právě od zmiňované Denisy Markové, Ty Mame Groa nebo skupiny Cadillac. A poslední hodinka pátečního večera je bez komentářů, výhradně klasická americká country. Tak to je program na páteční večer. Teď Tomáš Adamec se zprávami, ale nejprve něco o počasí.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až zataženo, postupně občasný, většinou slabý déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18, na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů. Zítra bude velká oblačnost, opět s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během dne budou srážky ustávat. Teploty 19 až 23, na jihu Moravě až 25 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Češi jsou národem cestovatelů, přesto podle ministerstva zdravotnictví podceňují rizika cestování. Pití nebalené vody, konzumace lokálních potravin nebo jízda na kole nebo motorce bez helmy jsou nejčastějšími riziky, které mohou zkazit dovolenou. A pozor, například Turecko a Egypt jsou země, kde často dochází ke kontaktu se zvířaty nakaženými vzteklinou. Meteorologové už prozradili, kdy se oteplí. Po současném ochlazení se o víkendu v Česku oteplí až na 24 stupňů Celsia. Bude ale nadále pršet. Tepleji bude hlavně na jihu Moravy. Další dopravní omezení čeká o tomto víkendu šoféry, kteří pojedou po dálnici okolo Brna.
2: Hezký den z Brna. Silničáři pokročili v rekonstrukci frekventované křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně. Základy i spodní stavby mostů jsou hotové. V oblasti stavby auta dlouhodobě projíždějí dvěma zúženými jízdními pruhy v obou směrech. V příštích dnech ale čeká řidiče ještě výraznější omezení. O víkendu 13. až 14. června bude D2 v místě křížení s D1 zúžena na jeden jízdní pruh v každém směru kvůli osazování nosníků. Na stavbě jsou podle silničářů už dokončené přeložky inženýrských sítí i demoliční práce. Ředitelství silnic a dálnic spustilo přestavbu frekventované křižovatky obou dálnic loni na podzim. Hotová má být v listopadu roku 2027. Součástí úprav je rozšíření D1 na 6 pruhů. Z dnešního čtyřlístkového uspořádání se křižovatka změní na dvoulístkovou. Bude tedy méně kolizních bodů a vzniknou přímé a polopřímé větve mezi dálnicemi. Tak držme jihomoravským silničářům palce, ať se jim dílo podaří. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Za mořem odstartovalo v pořadí 23. mistrovství světa ve fotbale a po Mexiku vstoupí do šampionátu další dvě pořadatelské země. Podrobnosti má náš sportovní redaktor Petr Klintovič.
3: Kanada se představí na světovém šampionátu po třetí v historii. Všech šest předchozích zápasů přitom prohrála. Země javorového listu tak bude od 21 hodin hrát v Torontu proti Bosně a Hercegovině o historicky první vítězství na mistrovství světa. Do turnaje vstoupí i Spojené státy. Ty v sobotu ve 3 ráno našeho času přivítají v Los Angeles reprezentaci Paraguaje. Víkendový program mundialu bude vůbec nabitý. V sobotu večer hraje Katar se Švýcarskem. Následně v půlnoci našeho času ze soboty na neděli Brazilci vyzvou Maroko. Dále Haiti hraje se Skotskem, Austrálie změří síly s Tureckem a Německo s Kirasem. Nizozemce čeká na úvod národní tým Japonska.
1: To byly zprávy. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Písničky na přání na Country Rádiu.
1: I těmito písničkami na přání vás provede Miloš Keller. Dneska to bude bez telefonátů, protože se nám těch SMS-kových a e-mailových přání sešlo víc než dost a tak to budeme dávat hned po dvou. Chtěla bych nechat zahrát písničku Háj modřínu pro mého manžela Mirka Sosnovského z Úval k jeho 81. narozeninám. Mirku, ty pravíte, i když mě občas zlobíš, tak tě mám stále ráda. Dnešní den si můžeš dát víc pivíček, které máš tak rád. To ti přeje manželka Jaruška a tvoje dvě holky. Tak to bude první písnička a druhá. Prosím zahrát písničku Toulavý song mému milovanému manželovi Jardovi alias Čárovi k narozeninám. Mám říct ke kolikátým? Tak jo, je to 70. S tím touláním už to není jako dřív, ale určitě se spolu ještě někam zatouláme. Děkuji za téměř 10 krásných let s tebou, mám tě ráda, přeji hodně zdraví a posílám velkou pusu, píše Jana.

0: na přání na Country Rádiu.
1: A Michala Tučného si dáme ještě jednou. Milé Country Rádio, chtěl bych nechat zahrát Miláce a Milanovi Mikovým do nové seninky u Starého Města pod Králickým Sněžníkem písničku Báječná ženská za vše, co pro milovníky hor udělali a dělají. Dobré zdraví a jen pohodové dny přeje Radek ze Zábřeha, první a druhá. Rád bych poprosil o zahrání písničky Bůh to ví pro radost od skupiny Drc. V sobotu se na ně budeme moc těšit na brněnské Country Fontáně, píše Honza.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: A je tu další dvojice. Dnes je to právě rok, co nás opustil náš táta, pan Rostislav Gotthard. Prosím o zahrání jeho oblíbené písničky Hospůdka známá od Jaromíra Majera se vzkazem Táto, chybíš mi, vzpomínám Dana. A druhá písnička, prosím o zahrání písničky Svatební od Petra Kocmana k dnešní svatbě pro Petra a Pavlínu. Milý Petře, milá Pavlínko, ať na společné cestě životem vás provází štěstí s humorem. Láska ať ve vašich srdcích plane, ať váš nový domov se stane oázou klidu a pohody. Táhněte vždy za jeden provaz, ať je vaše manželství pevné a plné vzájemné úcty. Společně kráčejte životem s lehkostí a radostí. Vše nejlepší do společného života vám přeje táta.
2: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Ani v písničkách na přání nesmí chybět dopravní informace. D1 z Prahy do Brna. V omezení už Mejkalky je porouchané auto, kamiony se dostaly i do levého pruhu. Kolona začíná už od Velkých Popovic a je na víc jak půl hodiny. D5 z Rozvadová na Plzeň, u Plzně, u odbočky na Borská pole, je havarovaný kamion. Počítejte s tím, že se tam prudce brzdí. A ještě 35 okolí Vysokého Mýta. Velmi pomalý provoz a velmi dlouhé kolony, jak na 35, tak na dálničním obchvatu. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
4: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
3: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
4: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
3: Aha, takže probouzeného, ne?
4: No, vždyť to říkám.
3: Aha.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.
1: A jsme v druhé polovině písniček na přání. Zahrajte prosím naší kolegyni z účtárny k čerstvým padesátinám. Martičko, si hvězda a vůbec to kulaté číslo neřeš. Nepočítej vrásky, stejně žádné nemáš. Za celou partu Klára z Teplic a posílají něco od Amazonka Trio. Tak to bude jedna věc a druhá. Prosím o zahrání písničky The Border od nejoblíbenějšího zpěváka mojí maminky Willyho Nelsona. Jsi velice statečná, jak vše zvládáš s důstojností a noblesou. Máme tě moc rádi.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Dobrý den, milé Country Rádio, prosím o zahrání písničky Zůstaň od Roberta Křesťana. Za celou naši rodinu bychom chtěli popřát naší mamince a babičce Toničce, která má dnes svátek. Ať jí smích na tváři zůstává furt stejný, zahrádku široko, daleko má stále nejlepší a neboj, jak bude možnost, dáme si spolu u tebe doutníčka. Písničku posílají všechno nejpřejí Vašek, Vaší, Klárka, Tereska, Jana a Martík. A ještě jedna písnička bude. Moc prosím o zahrání Cesty toulaví pro kamarády Mechyho a Pipy, kteří za námi zrovna míří na zítřejší Skála Fest v letním kině Boháňka Skála. A zároveň všem ostatním na cestách, ať dojedou do cíle v pořádku. Rosnička, Perry, Piškot a Hanches.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Milé rádio, prosím k 85. narozeninám Blažence zahrát tak všechno nejlepší od Nedvěda. Díky, Jarka a Karel. Milá Kamilko, k tvým 38. narozeninám ti přeji pohodu a zdravíčko. Posílám ti písničku Hejno padlých andělů, teta Hanka.

0: Country Radio.
1: Šel jsem přes půl země koule,

0: Tantry počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až zataženo, postupně občasný, většinou slabý déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18, na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů. Zítra bude velká oblačnost, opět s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během dne budou srážky ustávat. Teploty 19 až 23, na jihu Moravy až 25 stupňů.
2: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz.
3: Haló, jsem ztracen a bloudím.
4: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladu na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Hele, odkud máš ten parádní kurník?
7: Z Čas krmení.cz. A víš co? Dostal jsem ke kurníku krmítko zdarma.
8: Nikomu to neříkej.
7: Do poznámky v košíku na Čas krmení.cz jsem napsal krmítko zdarma. A oni mi ho fakt poslali. A zadarmo!
6: Jak to? To si děláš srandu.
7: Nedělám. A řekni to všem, koho znáš. Protože na Čas krmení.cz to nebude platit věčně. Uvažujete o kurníku? Tak teď je ten nejlepší čas. A nezapomeňte heslo krmítko zdarma.
9: Čas krmení se nemění. Staví na tom, co se osvědčí.
10: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve, než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura@venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.

Ahoj kamarádi, tady je zde Zdeněk Řešťál, celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Řešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

co tak trošku rock'n'rollu. A třeba se i skočit. Vždyť není nad dobrou náladu. Užijte si radost s Country Rádiem.

0: Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je dnešní zpravodajský souhrn. Podle průzkumu 61,5% podnikatelů hodnotí podmínky pro podnikání u nás jako neférové. Opačný názor zastává jen 32% dotázaných. Výrazně přibývá nehod cyklistů na elektrokolech. Loni se jich stalo 867, což je o 35% více než v roce 2024. A letos už bouralo přes 300 e-cyklistů. Velmi často jde o seniory nad 60 let. Rýč, rukavice a holínky. Výbava, se kterou se ochránci přírody vydávají likvidovat invazní druhy v přírodě. Veřejnost vyzývají, aby jim pomáhala třeba strháním vlčího bobu neboli lupiny. Je sice krásná, ale dusí původní rostliny i drobné živočichy. Nezaměstnanost v České republice v květnu klesla o 0,1% bodu, tedy na 4,8%. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Ve skleníku univerzity v Ústí nad Labem kvete agáve. Nejen pro biology jde o naprosto unikátní zážitek. Tato rostlina totiž kvete pouze jednou za celý život. Na tento vzácný úkaz řada pěstitelů čeká klidně i celý život. A Česko je proti povinné elektrifikaci firemních vozových parků, které by měly velké společnosti začít přistupovat od roku 2030. Je ale možné, že se termín ještě oddálí. Tolik dnešní poslední zprávy. Hezký zbytek nevám přeje a zítra se naslyšenou těší Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o šesté.
2: Včera jsem se vracel

Pám se k mihotavým hvězdám, zavedli mne jinam, než jsem chtěl. Dávno starou cestu domů neznám, větru už jsem všechno pověděl.

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calverano, ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy.

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako splátem kina.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem?

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Srdečně zdravím všechny tuláky, tulačky i ostatní posluchače. Dnešní výlet bude do Karlovarského kraje na rozhlednu Cibulka. Rozhledna se nachází severozápadně od Sokolova na šibeničním vrchu s nadmořskou výškou 655 metrů u obce Oloví, kde v minulosti stávala malá dřevěná rozhledna. Název Cibulka vznikl podle charakteristického cibulovitého tvaru horní části věže. Celková výška stavby je necelých 30 metrů, spodní vyhlídková plošina je 4 metry nad zemí a ta horní 25 metrů. Původně ale tato rozhledna stála na Boučském vrchu, to je asi 1,5 km východně od aktuálního místa. Původní rozhlednu totiž nechal postavit podnikatel Josef Šmígr, majitel Svatavských přádelen. Slavnostního otevření v roce 1896 se ale nikdy nedočkal, protože byl krátce před dokončením stavby zavražděn vlastním zaměstnancem. Právě jeho smrt bývá často označována za jeden z důvodů, proč původní rozhledna později začala chátrat. Proto byla následně rozebrána, zrepasována a přemístěna na šibeniční vrch. K úplnému zničení rozhledny pak došlo za druhé světové války. V roce 2011 se ale začala realizovat projekt na obnovení a slavnostní otevření nové rozhledny se uskutečnilo v roce 2014. Z místa je úžasný výhled. Směrem na sever je vidět město Oloví a hřebeny Krušných hor a východním směrem pak Boučský vrch. Jihovýchodně to je Sokolovská pánev a Sokolov, Sladkovský les a západním směrem Krušné hory. Nejkratší trasa k celý rok volně přístupné rozhledně je strmá a neznačená cesta odbočující ze silnice zhruba v polovině mezi Olovím a Krajkovou. Měří necelý kilometr s převýšením asi 130 metrů, takže si pěkně šlápnete. Další trasa je z Oloví od kostela, část po modré a dále pak po žluté. Trasa po modré kopíruje naučnou stezku. Délka je něco přes 2 kilometry. Nejpohodlnější a stejně dlouhá trasa je i od silnice z Krajkové do Studence. Více informací o rozhledně Cibulka najdete například na webu oloví.cz. Pěkný den vám přeje Vítek.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Pěkný páteční podvečer, už je o 6. Dnes mám pro vás takovou symbolickou sladkou tečku tento týden a je to vlastně i tip na moučník na víkend. Je to nepečený kakaový dortík s ovocem. Budeme na to potřebovat 100 gramů másla, 500 gramů polotučného tvarohu, 200 ml smetany ke šlehání, sáček vanilkového cukru a potom 150 gramů borůvek, malin, mandarinek, třeba v kompotu, co máte po ruce, a jeden želatinový stužovač. Formu na biskupský chlebíček vyložíme potravinovou folií. Ještě je dobré si k tomu vzít klasické věnečky, sušenky, které koupíte a rozdrtíte nebo rozmixujete na prášek a polijete rozpuštěným máslem. Tou kakaovou směsí pokryjte dno i stěny formy na chlebíček. V misce smíchejte potom tvaroh, smetanu, ovoce a vanilkový cukr. A želatinový stužovač připravte podle návodu a přidejte ho k té tvarové směsi, promíchejte a nalijte to všechno do formy. Nechte minimálně 2 hodiny v chladu a podávejte. Přeju vám pěkný víkend s Country Rádiem.
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Polodenní železniční výluky o víkendu, Nymburk, Rožďalovice, Opava, Východštítina, ty budou jen v sobotu. A Kostelec u Jihlavy, Třešť, to bude polodenní výluka, která bude opakovaně až do 16. června. Šťastnou cestu!

0: bluegrassový tip Rosti Čapka. Český bluegrass na Country rádiu.
1: Milí posluchači, s dalším bluegrassovým tipem jsou tu opět Iva Čapková a Rostě Čapek.
2: Již 26 let funguje pražská neortodoxně bluegrassová kapela Veget. V jejímž čele stojí nepřekvapivě náčelník Jarda Záruba, o kterém ale zlé kapelní jazyky říkají, že svou přezdívku získal díky svému vysokému čelu.
1: Jardovy hudební paměti sahají hluboko do historie bluegrassu v Československu, kdy se v roce 1983 zúčastnil s Jirkou Medzickým a jeho skupinou Blue Wind 3týdenního turné po USA, které zahrnovalo koncerty v New Yorku, Louisville a Nashville, včetně legendárního klubu Station Inn.
2: Dalšími členy kapely jsou banjista Honza Bareš, zpěvačka a basistka Lenka Krausová a zpívající kytarista Jarda Klouda.

0: Právě dozněla písnička Pouť v podání kapely Veget, kterou vám dnes v našich tipech představujeme. Můžete je potkat nejen na českých bluegrassových festivalech, ale oblíbili si je i diváci na Slovensku, v Holandsku, ve Francii nebo ve Švédsku.
1: Kapela vydala už 3 alba a pořádá dokonce vlastní festival Do modra. Jehož 20. ročník se bude konat 19. července v pražské Libni. Veget si tam samozřejmě i zahraje. Uslyšíte tam možná i jejich písničku Tóny modraví.
0: Před ní se ale s vámi rozloučí Iva Čapková a Rostě Čapek.
1: Ahoj!

0: Country pod kapotou.
1: Je tu pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Dnes se podíváme na manévr, při kterém vzniká mnoho drobných nehod. Tím manévrem je couvání. Zákon o silničním provozu ukládá řidiči při couvání povinnost neohrozit ostatní účastníky provozu. Právě to zcela jednoduše vystihuje základní pravidlo bezpečného couvání lépe než zdlouhavé poučky. Nejdůležitější zásadou je nepospíchat. Ještě před zařazením zpátečky se vyplatí zkontrolovat prostor kolem vozidla, zejména pokud parkujete mezi vyššími auty, zdmi nebo vegetací. Pamatujte i na správné nastavení sedadla a zrcátek. Dobrý výhled výrazně usnadňuje odhad vzdáleností, směru pohybu vozidla nebo umístění překážek. Řidič by měl využít všechna zrcátka, případně kameru, ale nespoléhat se pouze jen na techniku. Elektroničtí pomocníci mohou na překážku upozornit, ale konečné rozhodnutí vždy zůstává na osobě za volantem. Při samotném couvání je vhodné se pohybovat velmi nízkou rychlostí. To poskytuje více času na reakci a umožňuje například okamžitě zastavit. Zvýšenou pozornost je nutné věnovat místům, kde se mohou náhle objevit děti, domácí zvířata nebo osoby třeba na koloběžkách. Riziková jsou také parkoviště obchodních center, kde se mezi zaparkovanými vozy pohybuje mnoho lidí. Při výjíždění z řady zaparkovaných automobilů sledujte nejen prostor za sebou, ale také boky auta. Právě tam kolize vznikají nejčastěji. Pokud máte pochybnosti o volném prostoru kolem nebo za autem, tak určitě není ostuda vystoupit a situaci zkontrolovat. U větších vozidel určitě není na škodu využít navádění další osobou. Bezpečné couvání tedy není jen otázkou zkušenosti a odvahy, je především výsledkem soustředění, trpělivosti a ochoty věnovat několik sekund navíc prevenci zbytečné nehody. Jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. A svoje dotazy nám pište na e-mail podkapotou@countryradio.cz. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Koně na Country rádiu.
1: Krásný den vám přeji, milí posluchači, poslechněte si naše povídání o koních. Zdraví vás Milan Schmidt
2: a Bára Jihalová.
1: No a s Bárou se dnes podíváme na opravdu malé plemeno, které pochází z ostrova daleko od velkých měst a moderních stájí. Takže o jakého koně jde a čím je zajímavý, Báro?
2: Dnes si představíme Yonaguni Horse, což je původní japonské plemeno pocházející z ostrova Yonaguni, který leží úplně na jihozápadě Japonska. Je to jedno z nejvzácnějších japonských plemen a zároveň jedno z nejmenších.
1: Mm-hmm. Jak takový kůň vypadá? Říkáš malý, to znamená, bavíme se o ponym?
2: Ano, velikostí se řadí mezi pony. V kohoutku měří obvykle kolem 110 až 120 cm. Má kompaktní tělo, silné nohy a pevná kopyta. Nepůsobí nějak okázale, ale jeho síla a odolnost jsou vzhledem k jeho velikosti překvapivé.
1: A jak vznikl a proč se právě takto vyvíjel?
2: Po mnoho generací žil poměrně izolovaně na ostrově, kde se přirozeně přizpůsoboval místním podmínkám. Mm-hmm. Nepotřeboval velkou rychlost ani sportovní výkonnost. Důležitější byla odolnost, nenáročnost a schopnost pracovat v náročném terénu.
1: Tohle co napovídá, ale přesto řekni, jakou roli hrál pro místní obyvatele.
2: Dříve pomáhal především v zemědělství a při přepravě menších nákladů. Na ostrově byl důležitou součástí každodenního života. Jak ale přišla moderní technika, jeho význam začal pomalu klesat.
1: Hmm. Tak jako všude konec konců, jak je na tom toto plemeno dnes?
2: Dnes patří mezi ohrožená plemena a jeho chovatelé se snaží zachovat původní genetickou linii. Přestože malý vzrůstem, pro Japonsko přesto je velký kulturní a historický význam.
1: Takže děkujeme za představení tohoto koníka a pojďme se podívat na to, co nám napsali posluchači. Tady koukám, že je to asi bez podpisu, ale to nevadí. Co znamená, když má kůň kravský postoj? Nějak nevím, co si pod tímto přirovnáním mám představit.
2: Je to vada postavení zadních nohou. Je to vlastně zblížení hlezen. Místo toho, aby nohy směřovaly kolmo k zemi, tak se v místě hlezen zužují dovnitř. Opakem je sudovitý postoj, kdy se hlezna od sebe vzdalují.
1: To zní hrozně odborně, ale to prostě iksovky.
2: Přesně tak, iksovky, ano. No, ale říká se tomu kravský postoj, že takhle stojí kravičky.
1: Dobře. Teď nám řekni, kam můžeme vyrazit za koňmi.
2: Tento víkend je opět nabitý a můžete se vydat hned na několik akcí. Závody spřežení se uskuteční 12. až 14. června v Semicích. Závody ve vytrvalosti pořádají ve Žďáru nad Metují 12. až 13. června. Rovinové a překážkové dostihy budou k vidění 13. června v Brně a ve stejném termínu se můžete vydat do Hradiška Usadské na skokové závody.
1: Zase spousta akcí, takže příznivci a milovníci koňského sportu a dostihového sportu se mají na co těšit. My se zase těšíme příští týden na viděnou a naslyšenou. Měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
1: Loučí se s vámi Milan Schmidt
2: a Bára Jihalová.

0: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Jsem ztracen a bloudím.
3: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladu na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
4: Hele, odkud máš ten parádní kurník?
5: Z Českrmení.cz. A víš co? Dostal jsem ke kurníku krmítko zdarma.
6: Nikomu to neříkej.
5: Do poznámky v košíku na Českrmení.cz jsem napsal krmítko zdarma a oni mi ho fakt poslali. A zadarmo!
4: Jak to? To si děláš srandu.
5: Nedělám. A řekni to všem, koho znáš, protože na Českrmení.cz to nebude platit věčně. Uvažujete o kurníku? Tak teď je ten nejlepší čas. A nezapomeňte heslo krmítko zdarma.
7: Českrmení se nemění. Staví na tom, co se osvědčilo.
8: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
9: Stařičký šerif u šlíně, prlku poláhlý vztah.
8: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: 19 hodin. Karavana na Country Rádiu.
1: Je to tak, začíná červnová karavana, u které vás vítá Denisa Marková. Karavana s číslem 94 nebude tradiční se čtyřmi interprety, ale bude celá sestavená z písniček finalistů letošní Porty. A nejen to. Karavana je součástí SMS soutěže a vy, moji milí posluchači, máte možnost poslat té, která se vám líbí, SMSku, a to ve tvaru Folk Mezera 1 až 14 na telefonní číslo 900 1103. SMSka stojí 3 koruny. Všechny písničky letošních finalistů jsou představovány také na Country Rádiu každý večer v pořadu Péti Kocmana a najdete je také na webu Porty. Vy jste si určitě všimli, že ještě je něco jinak. Něco nebo někdo tady schází. Ano, dnes vás celou karavanou provedu úplně sama, protože mého kolegu Jirku Vondráčka zastihla rýmička a tak v tuto chvíli leží v peřinách, popíjí teplý čajík a určitě poslouchá Country Rádio. Takže tě, Jirko, s Jakubem Jirouškem moc zdravíme a přejeme brzké uzdravení. A je tady první soutěžní písnička. Ta se jmenuje Dost dobrá, hrají Jojo, Sirka a Los Losos. No a vy můžete posílat SMSky ve tvaru Folk Mezera 1 na číslo 900 1103.

0: Jožo, Sirka a Los Losos postoupili do Porty ze západu českého kola, no a soutěží s písničkou Dost dobrá. Vy můžete posílat SMSky ve tvaru Folk Mezera 1 a to na číslo 900 1103. Dneska to číslo řeknu asi 14krát. Tak, v dnešní karavaně vás vezmu jak jinak než na letošní Portu. Ta se koná od 26. června do 28. června v Lesním divadle v Řevnicích. No a hned v pátek v 17.40 začíná na pódiu Lesního divadla první soutěžní blok, kde tyhle ty kapely, které vám dneska pustím, uvidíte naživo. No a v pátek od 5 vystoupí Madalen a Petr Bende, kteří celý festival otvírají, a to určitě zaspívají vlajku, protože na Portě to prostě jinak nejde. My si dáme druhou písničku, budou hrát For Folk a písnička se jmenuje Talisman. No a vy můžete samozřejmě posílat SMSky ve tvaru Folk Mezera 2 na číslo 900 1103.
1: Country Radio.

To byli zástupci Severomoravského kola Forfolk a s písničkou Talisman. No a jestli se vám líbila, můžete posílat SMSky ve tvaru Folk Mezera 2 na číslo 900 1103. V Řevnicích se sejde spousta kapel, které někdy Portu vyhrály. A tak je vlastně postavená celá dramaturgie letošního festivalu. Slaví se a u toho se zpívá, takže někteří vítězové zaspívají třeba jenom 2 nebo 3 písničky, protože hlavně přijedou Portě poblahopřát k jejím 60. No a v pátek to bude ještě Samson a taky Nezmaři, prostě klasika vítězů. A večer, teda v noci, se určitě taky nejde spát hned tak. Hraje se a zpívá se často až do noci, do rána, do mraků. No a tak se jmenuje i třetí soutěžní písnička. Do mraků zpívá Pavel Houfek. No a když se vám bude líbit, pošlete SMSku ve tvaru Folk Mezera 3 na číslo 900 1103.

Po labského kola se do finále Porty dostal Pavel Houfek s písničkou Do mraků a vy jí můžete posílat SMSky ve tvaru Folk Mezera 3 na číslo 900 1103. Pátek 26. se odehraje ve dvou blocích celé finále. Takže to bude náročné jak pro Porotu, tak pro zvukaře Dáju Dřínka, ale taky pro posluchače. Protože vstřebat 42 neznámých písniček, to je prostě hodně náročné. A proto taky tady spouštím tu SMS soutěž, která představí písničky z finále, aby třeba něco uvízlo v uších a divák si pak řekl, jo, to už jsem slyšel, pěkná, nebo dokonce poslal hlas. A třeba to bude tahle čtyřka. Ještě je čas, to je název písničky a zpívá Marty Johnson. No a můžete samozřejmě posílat SMSky ve tvaru Folk Mezera 4 na číslo 900 1103.

0: Karavana Jirky Vondráčka a Denisy Markové na Country Rádiu.
1: No a dneska jenom s Denisou, protože Jirka je nemocný, tak doufám, že se nám brzo uzdraví. Vy jste slyšeli čtvrtou písničku dnešní karavany. Soutěžní zpíval Marty Johnson, jmenovala se Ještě je čas. No a můžete posílat SMSky ve tvaru Folk Mezera 4 na číslo 900 1103. Tak, my už víme, že soutěž bude probíhat v pátek. To znamená, že sobota a neděle už bude jenom samé slavení a přípitky a debaty a určitě i šedesátkový dort. Kdo si v sobotu přivstane, ten zažije Řevnice v té nejlepší akustické pohodě. V 10 hodin startuje Quantum Minoris s tím svým historizujícím folkem a hned v 10.30 nastupuje parťák Jirky z JV Tria Aleš Petržela. Potom třeba Luz van Schaj, Rendezvous, Tereza Balonová a lončtí vítězové Lotrek. No a my si dáme další písničku, to už bude pátá, jmenuje se Zavřeli jsme hospodu, no a zpívat bude Tabásek a Partia. No a samozřejmě můžete posílat SMSky ve tvaru Folk Mezera 5 na číslo 900 1103.

Zavřeli jsme hospodu, vzali jsme láhe vína, sedli jsme si na schodu, byla nám trochu zima. Zavřeli jsme hospodu a otevřeli srdce, dali jsme nohu přes nohu a proplétli své ruce. Zavřeli jsme hospodu a ucítili sebe, jak stoupali jsme nahoru, až někam do sedmého nebe. Ptáci kolem zpívali a do té ranní mlhy jen tak jsme se dívali, cítili, co cítí ten druhý. Zavřeli jsme hospodu, řekla, že je věda, praní mlze na schodu, konečně řekla, co říct měla. Zavřeli jsme hospodu a čas byl relativní, ztratili jsme podobu, byli jsme mladí, moudří, klidní. Zavřeli jsme hospodu a v té ranní mlze pátrali jsme po Bohu a čekali jsme drze.

myšlenky zertů zpívaly tak lehce téměř sami. Zavřeli jsme hospodu, všechno jsme tam do toho dali. V raní mlze na schodu krásnou hru jsme hráli. V raní mlze na schodu

To byly vítězové chřibsko-karpatského kola Tapásek a Partia s písničkou Zavřeli jsme hospodu. Jestli se vám líbila, posílejte SMSky ve tvaru Folk Mezera 5 na číslo 900 1103. Taková Porta, ta se připravuje dlouho dopředu, jako každý festival, a letos je to zase milník a ten se jmenuje Štafeta partnerských festivalů Porty. A je to 30 festivalů, kam si pořadatelé pozvou favorita, finalistů letošní Porty. A nemusí to být zrovna vítěz, je to na pořadateli, kdo se mu bude líbit. A to znamená, že pořadatelé ze štafety přijedou na Portu v pátek, aby si vybrali nebo si najdou SMS soutěž na webu Porty a tam si vyberou. Jsou tam i videoklipy soutěžících. No a my si teď vybíráme písničku číslo 6, Převozník oblaků, a hrají Cihelna a spol. Z jeho českého kola. No a tvar SMSky je Folk Mezera 6 a číslo 900 1103.

Dohrála písnička Převozník oblaků, hráli Cihelna a spol, no a SMSK je ve tvaru Folk, mezera 6 a číslo 911.03. My jsme stále na portě, asi tak v polovině, protože v sobotu pokračují od 13 hodin Vojta Kyďák Tomáško, nová sekce, přelet MS, monogram a zelenáči. A v průběhu všeho toho hraní a zpívání se objeví na velké LED stěně přání těch, kteří to na portu nestihnou, třeba Pavel Žalman Lohonka, anebo vzpomínky na ty, kteří na portě a ve folk a country muzice zanechali nesmazatelnou stopu, třeba jako Babi Daněk. No a my si teď dáme sedmou písničku dnešní karavany. Ta se jmenuje Co pošlem dál a hrají a zpívají Nebe z tebe z brněnského kola. Vy můžete posílat SMSky folk mezera 7 na číslo 900 1103.

To byly Nebe z tebe z brněnského kola s písničkou Co pošlem dál. Vy můžete posílat SMSky ve tvaru folk mezera 7 na číslo 900 1103. Pro vítěze a oceněné bude připraveno zase spousta dárků od partnerů Porty. Kromě slavné portovní sošky to bude pro vítěze skládací kytara od Furchů. Jednou ji na Portu přivezl ukázat její strůjce František Furch. A opravdu, jak ji vyndal z obalu, který měl na zádech, přijel totiž na motorce, tak ji složil a ta kytara byla ke všemu i naladěna. Tak ta čeká letos na vítěze a taky nahrávání ve studiu u Helenky Rytířové a určitě to bude i pozvánka do Country Rádia. No a třeba ji získá Jan Klubus, který hraje na cymbál a je to vítěz pražského kola. Soutěží s písničkou Prout a vy jí můžete posílat SMSky ve tvaru folk mezera 8 na číslo 900 1103.

0: Písničku Proud zpíval Jan Klubus. Vy můžete posílat SMSky ve tvaru folk, mezera 8 a číslo je 900 1103.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte pořad Karavana na Country Radio.
0: Ten největší tradiční proud folkové a country muziky nás čeká v sobotu od 16.30, kdy na scénu dorazí Zelenáči, Pavlína Jíšová, Slávek Janoušek a taky naše oblíbená Vehyba s úžasnou Veronikou Bartošovou. A pak Věra Martinová, Spirituál kvartet s hostem Jirkou a Zdeničkou Tichotovými a sobotu zakončí Honza Nedvěd a příbuzní. No a je vám jasný, co se bude zpívat. No a co se bude zpívat teď? V tomhle velkém městě hudební soubor Vášky z Podbrdského kola. No a SMSky můžete posílat ve tvaru folk, mezera 9 na číslo 900 1103.

Polk Mezera 9, to je SMS-ka a číslo 91103. To můžete posílat, pakliže se vám líbily hudební soubor Vášky a písnička V tomhle velkým městě. Vášky zpívaly o velkém městě, ale v tom našem malinkém městě v Řebnicích, tam to bude jako v Úlu. A kdyby bylo libo vstupenky, tak jsou samozřejmě v předprodeji na webu Porty. Vojta Kyďák Tomáško se jednou v jednom příspěvku pro e-portýr zamýšlí nad tím, jestli se dá vůbec v hudbě soutěžit. A on si myslí, že nedá. Ale přesto se soutěží a hlásí se stále spousta kapel a interpretů, kteří to na Portě zkouší. A třeba ani nechtějí vyhrát, třeba je to jenom baví, že se potkají s jinými muzikanty, proberou všechno možné, anebo si domluví další spolupráci. No a my tady máme další kapelu, kterou určitě v pátek na soutěži uvidíte, jmenuje se Elka s kapelou, no a písnička má název Budu tady krátce. SMSky posílejte ve tvaru folk, mezera 10 na číslo 900 1103.

28.6. a tu odstartuje vítězka z roku 24 a to byla Maruška Tilšarová. Teď byla nedávno na návštěvě u Milana Šmita a tam to všechno rozebrali. Jak to je v rádiích, jak je to na sítích, jak je to s nahráváním CDček. No a Maruška to po vítězství vzala vážně a věnuje se nejen samotné hudbě, ale i tomu, co kolem tvorby musí dělat, aby se písničky dostaly k těm správným lidem. Na Facebooku, Instagramu, Spotify, na YouTube. No ale to platí pro všechny interprety a kapely, nejen pro startující finalisty na Portě. A my si dáme vítěze Vysočiny, skupina Alfa Srnec a jejich písnička Los. Vy můžete posílat SMSky ve tvaru Folk Mezera 11 na číslo 900 11 03.

byla písnička, která se jmenuje Los a zpívali a hráli skupina Alfa Srnec. Vy můžete posílat SMSky ve tvaru Folk Mezera 11 na číslo 900 1103. V neděli to bude nejen o zpívání, ale také vyhlašování vítězů a dalších cen. Robert Křesťan se představí s traperama, se kterýma nedávno vydal dvojalbum a kde vlastně začínali jako studentská kapela, která se přihlásila na Portu. No a pak vystoupí Martin Rose, který v roce 2008 zasadil památnou lípu na náměstí, když se Porta nastěhovala do Řevnic. To se s dětmi ze školy zasadila celá alej za přítomnosti muzikantů a kapel. Bylo to super. Pak se sázely portovní lesíky a ty už dneska budou dost vzrostlé. No a je tady čas na další písničku, už je 12. Zpívat a hrát bude Mňau Mňau Band ze Svitavského kola. No a písnička má název Hlas hor a vy můžete posílat SMSky ve tvaru Folk Mezera 12 a číslo je 900 1103. Mně se o tom čísle už bude zdát.

0: Karavana Jirky Vondráčka a Denisy Markové na Country Rádiu.
1: To byl Hlas hor a Mňau Mňau Band ze Svitavského kola. SMSky můžete posílat ve tvaru Folk Mezera 12 na číslo 900 1103. Jsme na konci SMS soutěže a sportou už jsme úplně ve finále. V neděli 28. června vystoupí ještě Epidemie, Ališi, Marien, Xindl X, pak bude vyhlášení vítězů, hrát a zpívat bude Cop a Robert Křesťan s Druhou trávou. No, Roman Horký, ten je v rekonvalescenci a tak se na něho budeme těšit v nahrávkách a třeba příští rok na Portě 27. A taky se možná stihne zaspívat i několik slavných portovních písniček jako závěr Porty roku 2026. My si dáme 13. song dnešní karavany, jmenuje se Kankán a hrát a zpívat budou Hellraisers z východočeského kola. Vy můžete posílat SMSky ve tvoru Folk Mezera 13 na číslo 900 1103.

pěvím. Za taneční kulturu vykážeš mi jak na kůru, nech mě, ať se taky pobavím.

0: To byla skupina Hellraisers z východočeského kola s písničkou Kankán a vy můžete posílat SMSky ve tvaru Folk Mezera 13 na číslo 900 1103. No a vlastně to byla úplně poslední písnička dnešní karavany. A když se ještě vrátíme spolu k Portě, Porta slaví 60 let. A i když s námi Babi Rivola, Tony Linhart, Franta Nedvěd nebo Mirek Kovařík nemůžou sedět v zákulisí, díky obří ledstěně budou v Řevnicích zpívat a mluvit s námi. Těšíme se na vás na letošní Portě. Nezapomeňte, že to bude od 26. do 28. června v Lesním divadle v Řevnicích. Určitě se tam potkáte i s Jirkou Vondráčkem, který se do té doby uzdraví. No a tu naši SMS soutěž, kterou jste dnes absolvovali, můžete sledovat také na webu Porty. Mějte se moc krásně, mě moc těšilo. A doufám, že příští měsíc se v karavaně číslo 95 s Jirkou ve zdraví tady sejdeme. Mějte se moc fajn a uvidíme se na Portě.
1: Partnerem karavany je SAJ, Svaz autorů a interpretů.
2: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na Terakotu a Bodlo, kteří zahrají v pondělí 15. června od 20 hodin v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Poutníci jezdí letos s pořadem přes 50 let v country. Těšit se můžete jak na starší poutnické písničky, tak i na novinky v jejich repertoáru. Ti, co mají rádi písničky, jako je Panenka, Pojďme se napít, nebo Hotel Hillary, si přijdou na své. A určitě ocení i skladby novější, hlavně z desky Stíny na střechách. Poutníci zahrají v hotelu Ogar v Pozlovicích ve čtvrtek 18. června od 19 hodin a 30 minut. Vyražte na Borofest 2026, malý pohodový country a folk festival, kde zahrají legendy jako Pacific, Poutníci, Nové struny, Sichravo a další kapely. A to od 19. do 20. června v táborové základně Boro železnice u Jičína. A ještě máme pozvánku na křest knihy a besedu s autorem a historikem Pavlem Kmochem. Operace Antropoid Epilog. Akce se koná 17. června v 17 hodin v restauraci U Labutě v Praze v Tomajerově ulici. Tolik pozvánky a Tereza Jandová.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Klidný páteční večer s datem 12. června vám všem, milí posluchači, přeje Petr Kocman. Vítejte ve večerní vysílání Country Rádia a vítejte také v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí. I dneska jsem si pro vás pochopitelně připravil spoustu písniček ze svého hudebního archivu a začneme jednou skladbou, kterou kdysi napsal slavný J.J. Cale, kytarista, zpěvák a skladatel. Jehož písně dodnes zní po celém světě, přestože už bohužel mezi námi delší dobu není. A jednu z nich si vybrala v 90. letech bratrská dvojce, která si říká, respektive oni se tak jmenují, a umělecky si zvolili jméno Brother Phelps, což jsou dva skvělí zpěváci, skladatele, kteří působili v kapele Kentucky Headhunters, ovšem právě v druhé polovině 90. let se oddělili a vyrazili na soulovou dráhu. Jeden z nich se do Kentucky Headhunters později vrátil, ale zanechali po sobě dvě skvělé desky, no a na jednu z nich si vypůjčili právě tu zmiňovanou píseň J.J. Cale. Jmenuje se Anyway the Wind Blows a takhle krásně ji udělali. Přeji vám hezký poslech.

Dnešek je den, kdy slaví narozeniny jedno z velkých kytarových S, ale samozřejmě také vynikající zpěvák Junior Brown. Narodil se v roce 1952 v Kirksville v Indianě. No a on vyniká hrou na kytaru, ale má takovou zvláštnost. Má totiž nástroj, který pojmenoval Get Steel, což je vlastně dvoukrká kytara, z čehož ten jeden krk je klasická kytara šestistruná, a ten druhý krk je lap steel, což je nástroj podobný třeba pedal steel kytaře. Kdybych to měl říct hodně zjednodušeně laicky, tak se pod ním klouže tím kovovým nebo skleněným válečkem, takzvaným bottleneckem. No a v tom tedy Junior Brown naprosto vyniká. On byl samozřejmě mnohokrát oceněn třeba Country Music Association. Tuším, že to bylo jednou v roce 96, bylo to za píseň My Wife Thinks You're Dead. No ale já bych teďka jeho narozeniny rád připomněl písničku, kterou natočil, tuším, že to byla polovina 90, kdy vzdával hold písním kapely Beach Boys a natočil jejich velký hit 409. Zpívá dnešní oslavenec a samozřejmě také hraje Junior Brown.

V roce 2020 nás právě dnes, tedy 12. června, opustil jeden slavný skladatel, který měl velké úspěchy především v country hudbě, jmenoval se Larry W. Johnson, zemřel v 69 letech, no a on složil obrovskou spoustu písní, samozřejmě mnohé z nich byly hity číslo jedna. V roce 2002 třeba to byla skvělá píseň If You Think You're Lonely, kterou tehdy natočil slavný Ray Price, no ale takovým nejvýraznějším hitem, který složil, je píseň Don't Take the Girl z roku 1994, což byl opravdu velmi masivní hit zpěváka Tima McGraw a byl to současně i jeho první number one hit na hitparádě Billboard. Tak bychom si mohli na tuhle tu písničku zaspomínat. Pamatuji si, když jsem ji slyšel poprvé, jak jsem z ní byl nadšen, a taky vám někdy brzy pustím její novou verzi, protože tuhle tu písničku miluje současný countryman mladík Brett Young, který nově natočil se svolením Tima McGraw, a je to taky krásná verze. Ovšem, tohle je ten původní originál z roku 1994.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Country je všechno, co se mi líbí.

Pro country zpěvačku Terry Clark byl dnešek v roce 2004 opravdu velkým dnem, protože ona byla slavnostně uvedena do Grenu Lapry, co by další členka. Pro country umělce je to v podstatě to nejvyšší ocenění, jaké můžete získat. Být členem rodiny Grenu Lapry, to je prostě vyznamenání a metal nejvyšší. A ona byla také, co by tedy Kanaďanka, uvedená v roce 2018 do kanadské Country Music Hall of Fame. No a dokonce v roce 2023 byla uvedena do Canadian Music Hall of Fame, tedy do muziky jako takové bez ohledu na žánr. Takže Terry Clark rozhodně je jedna z obrovských hvězd. Já bych jí teďka rád připomenul písní Better Things to Do, což byl její obrovský hit, ale já vám ho teď pustím úplně v nové úpravě, tak jak tu písničku po mnoha letech natočila se současnou country zpěvačkou Ashley McBride.

0: go grab a drink?
1: I don't have time.
2: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.

Dneska slaví krásné 41. narozeniny zpěvák Chris Young, který se do širšího povědomí dostal díky velmi úspěšné televizní soutěži nebo sérii Nashville Star, kde skutečně zazářil. Je to něco podobného, jako když se hledají talenty a akorát, že to bylo zaměřeno na Nashville a na country hudbu. No a on z toho vzešel vítězně z tohoto klání a natočil v podstatě hned své debutové album, které neslo název prostě Chris Young. No a z toho alba vzešly dva singly, jednak píseň Drinking Me Lonely a především You're Gonna Love Me. Oba dva obrovské hity na hitparádě Billboard byly číslo jedna. Z toho druhého alba s názvem Voices byla stejnomenná píseň a také píseň Getting You Home a skladba The Man I Want To Be, také písně, které se ocitly na prvním místě. No a z alba Neon, které já mám osobně nejraději, to byla píseň Tomorrow, kterou dodnes musí samozřejmě Chris Young hrát na svých koncertech, to by mu fanoušci a především faninky neodpustili. Tak pojďme si tuhletu krásnou píseň připomenout a posílám pozdrav Chris Youngovi s přáním všeho dobrého k dnešním narozeninám.

0: every day I said I would.
1: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

Právě dnes v roce 2007 vypustil do světa country zpěvák Toby Keith své úplně nové album, které nazval Big Duck Daddy. Bylo to v pořadí již jeho 11. studiové album a mimochodem bylo to další album, které se umístilo na prvním místě na hitparádě Billboard Top Country Albums. No, jeho dráha byla vele úspěšná, bohužel už několik let mezi námi není, protože zemřel na rakovinu, ale jeho písně stále kolují éterem a mnoho kapel a zpěváků jeho písně přejímá do svého repertoáru, protože jsou stále velmi oblíbené. No a já bych také ještě rád doplnil, že vlastně to album Big Duck Daddy, které dnes vydává,

Na závěr dnešní hodinky country je všechno, co se mi líbí. Mám ještě takovou zajímavost, která se týká zpěvačky Dolly Parton, která samozřejmě není jenom zpěvačka, ale je to také vlastně skvělá podnikatelka, skladatelka, má svoji módní značku, parfémy a také má svůj Dollywood, což je zábavný park. No a v roce 2017, právě dnes, byla časopisem Forbes opět vyhodnocena jako z nejlepších obchodnic roku, protože jednak se jí podařilo, že vyrazila na turné, které čítalo 63 zastávek koncertních, a také jí spočítali příjmy z toho jejího zábavního parku Dollywood. Takže jí v tom časopisu Forbes věnovali speciální dvoustranu a ona vlastně za ten rok překročila jistou hranici příjmů o 37 milionů dolarů než ten rok předchozí. Takže si umíte představit, kolik je to peněz opravdu, kolik vygenerovala na turné a v tom zábavním parku, a to navíc ještě jdou tantiemy, protože napsala spoustu písní, s čím se vlastně váže ještě jedna zpráva, protože právě dnes, 12. června, ovšem v roce 1973, Dolly Parton natočila svoji snad nejslavnější skladbu I Will Always Love You. Stalo se tak při natáčení ve slavném studiu RCA, ve studiu B v Nashvilleu, a tu písničku, jak dobře víte, věnovala svému letitému partnerovi, se kterým zpívala, byl to Porter Wagoner, ovšem po těch asi 7 letech, kdy už s ním nechtěla zpívat, chtěla jít na solovou dráhu a on ji nechtěl pustit, tak mu prostě řekla, nezlob se, ale já musím, a napsala mu na rozloučenou právě I Will Always Love You, ze které se stal okamžitě hit. No a v roce 1992, když si tu píseň vypůjčila do svého repertoáru slavná popová diva Whitney Houston, tak překonala další rekord, protože ta písnička se v jejím podání stala nejprodávanějším singlem všech dob, co se týče tedy zpěvaček. Takže píseň, která opravdu pozbírala ta nejvyšší ocenění, jaká jen šla. A já vám tuhle tu písničku teď pustím v úplně unikátní úpravě. A sice tak, jak na jednom speciálním koncertě před pár lety v Nashvilleu Dolly Parton zpívali k narozeninám její kolegyně a slavné country zpěvačky Carrie Underwood, Martina McBride, Casey Musgrave, Jennifer Nettles a také Reba McEntire. Takže je to živá nahrávka přímo z Nashvilleu a znovu si uvědomuji, jak je ta píseň nádherná a bude tady s námi pořád. Tak to je z dnešní hodinky country všechno, co se mi líbí, téměř vše. Já vám přeji hezký poslech a těším se na vás samozřejmě po 21. hodině ve večerní vysílání Country Rádia.

0: Country je všechno, co se mi líbí.
1: Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
2: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající, oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
3: Stará stezka vedla kdysi oklahomou.
0: To bylo dávno. Ale když zavřete oči
4: a tak dál nosíš po kapsách sny mládí,
0: jako by to bylo včera.
5: Když jsem byl chlapec malej, tak metr nad zemí, scházeli se farmáři tam u nás v přízemí.
0: S námi si vzpomenete Country Radio.

Posloucháte páteční večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman, je krátce po 21. hodině, no a já doufám, že písně, které jsou připraveny v této hodině, potěší milovníky ať už trampské, country, folkové nebo bluegrassové hudby. A také jsem si vzpomněl na jeden krásný citát o pátku. Nevím, kdo ho řekl, zaslechl jsem ho už kdysi, ale ten dotyčný pravil, že pátek je den, kdy musíte stihnout veškerou práci ještě před víkendem, abyste nemuseli pracovat o víkendu. To si myslím, že je velmi trefné, tak doufám, že vy máte vše hotovo a že se můžete naplno věnovat víkendu a třeba poslechu Country Rádia. A já vám přeji klidný páteční večer a tudíž i hezký poslech.

I dnes, tedy 12. června, se toho v historii dělo docela dost. Pojďme si některé události připomenout. Tak v roce 1770 v Brně vznikla Moravská hospodářská společnost, která podporovala ekonomický rozvoj země. Roku 1771 u vsi Podmokly na Rokycansku byl nalezen depot keltských mincí, takzvaný podmokleský poklad. Mimochodem Podmokly to bylo místo, kde velmi rád čundroval Honza Vyčítal. Roku 1869 pan Emil Škoda odkoupil plzeňskou strojírnu. Roku 1902 v Praze Holešovicích zahájilo činnost Lidové divadlo Uranie. V roce 1965 v Praze v hudebním divadle Karlín proběhlo první finále mezinárodní hudební soutěže Intervize. V roce 1550 švédský král Gustav I. založil město Helsinky. Něco technického. Roku 1817 německý vynálezce Karl Drais představil v Mannheimu dopravní prostředek Laufmaschine, tedy běhací stroj, později nazvaný Draisina, což byl předchůdce jízdního kola. Roku 1898 Filipíny získaly nezávislost, no a v roce 1969 v Krkonoších byl položen základní kámen pro novou labskou boudu, náhradou za původní stavbu, která schořela 6. listopadu roku 1965. No, když jsme tedy u těch Krkonoš, tak jsem si vzpomněl na jednu nádhernou píseň, která zazněla ve filmu Krkonoš a lyžníci. Složili ji tehdy Petr Habka a také ji sám naspíval. Tak co kdybychom si teďka zaspomínali na Krkonoše a oslavili teda položení základního kamene pro labskou boudu. Jdeme na to. Že

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Na mapách od tachovské skupiny Vavivod.
2: Country rádio, nejvíc country a českých písniček.

0: nemám vyprávění dar. Co vám teď říkám, let už je pár. Můj táta hříbe černá mi dal. Znal dobrák ten, co už dávno jsem si přál. Zhříběte záhy, kůň krásný byl. Já za něj, on za mne, by život položil. Ať stín v horách pálil, ať sníh stopy kryl. My táhli jsme spolu snad tisíce mil. Proč za světlem musí ležet stín? Proč vedle růží růst může blín? Proč přátelství skončí jen pro dívčí klín? V nenávist se změní, věru sám nevím. Můj druhdy přítel snad náhle zešílel, když krutou a podlou si pomstu vymyslel. Snad zraněn sám mě víc ranit chtěl, já svého koníka z tůle ho našel. Tam ještě víš, než bílé mraky jdou, tam louky zelené pro dobré koně jsou. Tam na mne čeká můj denigo, spolu potáhnem prérií nebeskou.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Právě dnes by slavil narozeniny jeden z mých nejoblíbenějších výtvarníků, pan Adolf Born. Narodil se v Českých Velenicích, kde se mluvilo tehdy česky, ale i německy. No a v letech 1949 až 1950 studoval výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. No a později přešel na Vysokou školu umělecko-průmyslovou do ateliéru profesora Pelce. No a na Akademii výtvarných umění v Praze, kde u profesora Pelce studoval, tak také absolvoval. No a během studií ho ale nejvíce ovlivnil František Tichý. Adolf Born sdílel jeho fascinaci cirkusy a varieté. No a tehdejší filmové týdeníky v něm vzbudily náklonost k exotice a zájem o takové individuality, jako byl třeba etiopský císař Haile Selassie nebo Chiang Kai-shek. No, literárně Borna ovšem nejvíce ovlivnili autoři bajek, konkrétně Krylov, La Fontaine, Ezop. No a z českých spisovatelů to byl pochopitelně Bohumil Hrabal, ale také Karel Poláček a Jaroslav Hašek. Adolf Born patřil k zakládajícím členům tvůrčí skupiny Polylegrand, kterou v roce 1959 založil s dalšími karikaturisty, sdružující se mi okolo časopisu Mladý svět, no a pravidelně se účastnil i společenských výstav této skupiny. Od roku 1960 byla jeho díla vystavena po celém světě a získá za ně opravdu mnoho cen. Jeho doménou je grafika takzvaně suchá jehla, lept, ale především litografie. V roce 1962 se oženil a v roce 64 se mu narodila dcera Erika Bornová. Jeho nejznámější díla zahrnují ilustrace knih třeba od Miloše Macourka, Mach a Šebestová nebo Žovka. Macha Šebestová, to je dílo, které jsem jako malý kluk četl několikrát, miloval jsem to, ale ilustroval také Žila Verna, třeba Trosečník ze Cynthie, nebo Alexandra Dimase staršího Tři mušketýry, nebo také Vojtěcha Steklače, série Boříkovy Lapálie, ty jsem miloval jako dítě, to bylo úžasné. No a těch děl je opravdu hodně. Vystudoval třeba také ve Vídni nebo v Turecku. Těch míst byla obrovská spousta. V roce 2005 to bylo tuším, kdy vystavoval velmi úspěšně v Istanbulu. No a na straně 243 českého vydání vědecko-historické publikace byl český malíř Adolf Born zmíněn jako velký obdivovatel Turecka. Je také autorem kostýmů a dekorací k opeře Antonína Dvořáka Čert a Káča, inscenované v Národním divadle. No a dále také inscenace hudební fakulty HAMU, opera v studni Viléma Blotka. No a jistě si také vzpomínáte na jeho úžasné animace, kterými vtipně glosuje děj i ve filmové sérii o básnicích, tedy jak svět přichází o básníky, jak básníci přicházejí o iluze, později jak básníkům chutná život. No a nechybějí ani v závěrečném dílu, jak básníci čekají na zázrak, který byl uveden do kin měsíc před jeho smrtí. No, stihl toho za svůj život opravdu spoustu a já jsem nesmírně šťastný, že jsem ho mohl poznat i osobně. Jednoho dne mě s ním seznámil náš společný kamarád Honza Vyčítal, který pana Borna také obdivoval. Tehdy mě Honza zavedl do slavné pivnice k Tigrovi a tam Adolf Born seděl, protože tam chodíval, tak nás seznámil. A já jsem byl nesmírně šťastný, když jsme potom i v noci odcházeli od Tigra, šli jsme noční Prahou a povídali jsme. Tak bych rád na Honzu Vyčítala i Adolfa Borna zaspomínal písničku, kterou Honza natočil na začátku 90. let, kde o panu Bornovi také mimochodem zpívá. Ta písnička se jmenuje Kamarádi.

krásně zpíval i v té Praze, plný krásných horek. Oči jsme masní mývali, já

když se mě zeptali, proč dávno nezbalil jsem ranec, i když jen kousek dodáli, jsou lepší videa i žvanec. Tak jsem řekl, že jsem tu byl kluk a jinde, že jsme jenom hosti. No, nedivte se prosím vás, v takový krásný společnosti.

závěru hodiny bych také moc rád popřál k dnešnímu svátku všem Antoniím, což je nádherné jméno, vždycky se mi líbilo. Antonie, zní to tak vznešeně. Ono vlastně také je to, ten význam je náležící k rodu Antoniu. Tak proto to asi tak působí. No a jinak tedy Antonie, ten význam toho jména je také něco jako přední.

čelení, vynikající. Takže vynikající Antonie, přeji vám k dnešnímu svátku vše dobré. Ještě si ho užijte, máte na to přes 2 hodiny. Tak to oslavte řádně, máte kliku, že je víkend, takže oslavovat můžete klidně dlouho. A já vám teď ještě na závěr pustím jednu krásnou písničku. Budu se na vás těšit po 22. hodině ve večerním vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje klidný večer.

Je několik minut po 22. hodině, posloucháte páteční večerní vysílání Country Rádia s vámi až do 23. hodiny Petr Kocman. No a ještě bych rád lehce navázal na to přání všem Antonín dnešnímu svátku, že na dnešek platí také nádherná pranostika, která zní: svatá Tonička mívá často uplakaná očička. Tak a na úvod hodiny bych také rád vzpomenul jednoho skvělého hudebníka, který se jmenoval Chick Corea, protože ten se právě dnes, tedy 12. června v roce 1941, narodil. Bohužel nás opustil v únoru roku 2021 a Chick Corea byl opravdu fenomenální americký, řekněme, jazzrockový pianista. Dokonce navštívil několikrát Českou republiku, jednou to bylo i se slavným banjistou Bailou Fleckem, hráli tehdy v Obecním domě v Praze. Byl to znamenitý koncert a přemýšlel jsem, jakou skladbu bych na něj zazpomínal, a bylo téměř na snadě, že by to měla být skladba Spain, což je jedno z jeho nejuznávanějších děl, které je známo po celém světě. A abychom zůstali tedy stylový, tak já vám tuhle tu slavnou skladbu Chicka Corea teď pustím v úpravě naší country, nebo chcete-li bluegrassové kapely Druhá tráva, která si ji kdysi před mnoha lety vypůjčila, upravila si a zařadila ji na jednu ze svých desek. Takže vzpomínka na Chicka Corea, kapela Druhá tráva, Spain.

Právě dnes by slavil své narozeniny George H.W. Bush, který se narodil v roce 1924 a byl to 41. americký prezident, který nás opustil v listopadu roku 2018. A George Bush byl veliký milovník country hudby, stejně jako třeba Ronald Reagan milovali country hudbu. A oba dva často do Bílého domu také zvali různé své oblíbené country umělce. No a jedním z těch, kteří dokonce tuším, že několikrát navštívili Bílý dům, byl také country zpěvák Clint Black. Obrovská country hvězda už od začátku 90. let. Takže já bych rád na ty dnešní nedožité narozeniny George Bushe zaspomínal písní, kterou mu tam kdysi v Bílém domě Clint Black hrál také. Ta píseň se jmenuje No Time to Kill a je to jeden z největších Blackových hitů. Jdeme na něj.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6. a 7. hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

0: Domnívám se, že k pátku a k tomu nastávajícímu víkendu rozhodně patří také zábava. No a když zábava, tak by to měl být především humor. No a když humor, tak si myslím, že tím největším mistrem humoru nebo jedním z největších mistrů humoru je u nás určitě pan Felix Holzmann. Pojďme si teď poslechnout jednu z jeho legendárních scének.
1: Dobrý den, pane Carboch.
2: Co pak tady děláte na lavičce?
1: Ale chci si tady jenom něco malého zakousnout, víte?
2: Ale jo.
1: No. Nechcete si přisednout na chviličku?
2: Myslíte sem na lavičku?
1: No tak kam jinám?
2: No tak jestli není moc studená zrovna?
1: To není, to ne.
2: Tak bych si chvíli přisedl, no.
1: No.
2: No jo.
1: Co pak, jste nějakej nastýdlej nebo co?
2: No jo, nějak jsem trochu profouk od spona, víte? A potřeboval bych si spíš sednout na něco teplýho, to víte?
1: To chápu.
2: No jo. A víte, že ta lavička je nějak mimořádně teplá?
1: Tak.
2: Já bych řekl, že skoro přímo hřeje.
1: No.
2: Jak je tohle možný?
1: To nevím.
2: No já. Co vám hledáte?
1: Ale koukám, kam jsem si dal ten můj řízeček.
2: Jste tady měl někde řízek?
1: No, někam jsem si ho sem položil, víte.
2: Jsem někam na lavičku?
1: No, jsem zrovna.
2: Jo?
1: Ano.
2: Poslyšte, nebyl ten řízek náhodou ještě teplej?
1: No to byl.
2: Jo?
1: No.
2: A nepoložil jste ho náhodou semhle na tu stranu někde, kde já sedím?
1: A víte, že to je možný?
2: Jo.
1: Proč se ptáte?
2: Ne, já jenom, že mi tak napadá, jestli třeba to teplo, co tady cítím z té lavičky, nějak nesouvisí s tím řízkem, víte?
1: No jo, to je možný.
2: No jo.
1: A hřeje vás to hodně?
2: No dost vám.
1: Jo.
2: Asi jako když sedím na něčem ovzátým.
1: Tak to sedíte asi na tom řízku, pane Carbo.
2: Že jo?
1: Jo.
2: Já si o to již taky myslím, víte?
1: No jo.
2: Pojďže, kde by se vzalo teď na té lavičce najednou to teplo,
1: no
2: že jo?
1: Právě. To je mi taky divný.
2: No jo. Víte, co se bude nejlepší? Asi stoupnu a koupnem se, ne?
1: Jo. To bude nejlepší asi. Dělejte, to je on.
2: Víte, co vám to říkal, já jsem zamyslel. No jo. No. Tak si nechte chutnat, no jo.
1: Já už ho teďka jíst nebudu, víte?
2: Ne.
1: Ne.
2: Co baví, řízky nerad, nebo co?
1: To ne, ale nemám na něj nějak chuť.
2: A
1: nechtěl byste si ho vzít, víš, že bych vám ho nabít?
2: No tak já mám taky nějak na něj nemám chuť.
1: Jak to, že najednou nechcete?
2: Ale to je vám zvláštní u mě, víte?
1: Jo.
2: Já vždycky, když si sednu na něco k jídlu, tak vám potom už na to nemám chuť.
1: Co s tím teďka budeme dělat? Nemáte náhodou doma psa?
2: Psa? Tak to ne, ale jestli byste dovolili, tak bych ho vzal třeba manželce.
1: Ale jo! Jen si ho vemte, já tady mám náhodou ještě závin, víte, takže nechtěl byste kousek, že bych vám nabít?
2: Ale jo, to jo. Já bych si dal.
1: Tady náhodou, víte,
2: no jo,
1: takže...
2: No tak to jo, to víte, zase...
1: Ale je, já už tady mám jenom jeden.
2: To nevadí, to mě stačí, to je... No jo, no jo, to je dobrý tohle, to.
1: No jo.
2: Nějaký moučník nebo co, ne?
1: No, říkám, závin.
2: Ne, proto, no jo. Moc dobrý. Jak jste říkal, že se jmenuje?
1: Závin.
2: A jo.
1: Vy to neznáte.
2: Jo, to já znám tohle, ano.
1: Kdeď byste to neznal.
2: Už jsem taky někde jet tohle,
1: no.
2: Co.
1: Kdeď by ne.
2: A jo. Takový pečivo jako, že jo, nebo co?
1: No všem, jo. To říkám, jablečnej závin.
2: No jo, opravdu no. Dobrý, jo, jo. To je nějaký ovoce v tom, nebo co, ne?
1: Vždyť když je to jablečnej závin...
2: No jo, to je pravda, to je s ovocem většinou bývá,
1: no.
2: To nějaký hrušky v tom, ne? Nebo co?
1: Kdepak? Jabka!
2: Jo, jabka, aha.
1: Jabka.
2: Opravdu dobrý to je, jo.
1: No.
2: Chutná skoro jako štrůdel.
1: Ale to je přece štrůdel.
2: Jo, to je štrůdel,
1: no,
2: jo.
1: Vše, no.
2: Já myslím, že jste říkal, že to je jablečnej závin.
1: Přece štrůdl nebo závin, to je jedno.
2: No to je jedno, ano. A tohle je štrůdl nebo závin teda?
1: No tak správně česky se tomu říká jablečnej závin.
3: Je to opravdu moc dobrý, ano. No. A víš, že to je skoro lepší než ten štrůdel.
1: Dobrý je to. Ale víte, co já taky rád, pane Carbo? Já jim rád jabka v županu.
3: No jo, to já jim taky rád, jabka, ano. A mě už jedno, jestli mám na sobě župan, nebo jestli mám na sobě celý.
1: Ale vy mě nerozumíte.
3: Ne?
1: Jabka v županu jsou pečivo.
3: Jo?
1: No.
3: A já myslím, že ne, poslyšte. Jabka jsou ovoce, jabka.
1: Vy mě nechápete, samozřejmě, že jabka jsou ovoce, ale když upečet jabka v županu, je to už pečivo.
3: Jo?
1: No.
3: Já myslím, že ne, poslyšte. I když ty jabka upečete v županu, tak to jsou potom pečený jabka, ale pořád to ještě ovoce.
1: Ale upečený jabka v těstě přece patří k pečivu.
3: No to je možný, no. Jo, jo.
1: A když děláte jabka v županu, musíte přece nejdříve obalit v těstě, ne?
3: Ano, ano. No. A co má to těsto společného s tím županem?
1: No, to je potom jaksi ten pečený župan.
3: Jo.
1: No.
3: A on ten župan se peče sebou?
1: No samozřejmě, jinak by to přece nebyly jabka v županu.
3: No to je pravda.
1: No.
3: To musí ale chutnat dost divně s tím županem, ne?
1: Pak to chutná výborně.
3: Jo.
1: Vy si to zkuste někdy udělat.
3: Jo. No. Myslíte, upít ten župan s těma jabkama?
1: No, ty jabka v županu.
3: Aha, takhle, jo, jo.
1: No. A jak se to dělá, to no, máte...
3: Já to s vámi někdy zkusím, ano.
1: Jo.
3: Já mám doma takový starý župan, víte, tak...
1: To máte vlastně v každý kuchařce, víte, recept na to, jak jo. se to dělá.
3: No tak já podle kuchařky moc rád nevazím, víte.
1: No proč, když je to dobrá kuchařka?
3: A dejte pokoj. Já jsem tuhle dělal například knedlíky podle kuchařský.
1: No.
3: Tam stálo, krájete 3 dny starý housky.
1: Jo, jo.
3: Já už jich měl nakrájenou plnou vanu, ještě jsem nekrájel ani den.
1: Jo, ale to jste tomu, pane Carbo, špatně porozuměl. Ježíš Maria, já už mám posvačně a budu muset běžet.
3: No já už taky mám posvačně, no jo.
1: Tak tedy, naschledanou. A jestli vám můžu poradit, pane Carbo, no. Udělejte si nějaký kurz ve vaření, vy tomu ještě jak je vidět moc nerozumíte.
3: Víte, já už chodím půl roku do kurzu na vaření.
1: No jak je možný, že to ještě tak málo znáte?
3: Ale to víte, my jsme teprve u feudalismu.
1: Jo,
3: no.
1: Tak.
4: Country Radio. Nejvíc country a české muziky.

Pomalinku se přiblížila 23. hodina a to znamená jediné, a sice to, že se s vámi pro dnešní večer musím rozloučit, protože od 23 hodin, jak jste samozřejmě zvyklí, odstartuje hodinka výběrové americké country, noční country jam, a to vše bez povídání, abyste si muziku dostatečně užili. Já vám tedy děkuji za krásný večer, který jsem mohl strávit ve vaší společnosti. Doufám, že se vám písničky líbily, no a budu se na vás těšit samozřejmě opět v pondělí od 20 hodin ve večerní vysílání Country Rádia. No a na závěr jsem si ještě vzpomněl na jednu krásnou a vtipnou glosu, kterou jsem slyšel už nevím kde a nevím, kdo ji řekl, ale je to velmi vtipné. Ten dotyčný řekl, kdyby můj šéf věděl, jak neproduktivní jsem v pátek, tak by mě tu nechtěl. Mějte se moc hezky a v pondělí se naslyšenou těší Petr Kocman.

Noční Country Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam na Country Rádiu.

Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Antry, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: promiňte, že do toho skáču, ale dneska víme víc, než jsme věděli tenkrát. Pochopitelně, teď už jsme taky starý. Ale povídáme si s Voskovcem porád dál.
1: Tak Jeníku, já se ti hlásím, tady je Voskovec. A sice v 39 and a half Washington Square South, New York City, čili v tom domě 39,5, přesně u téhož okna, u kterého ses tak rád díval před pouhými 14 měsíci a pozoroval ten ruch na tom potřeštěném nároží, kterém nedělí od parku na Washingtonově náměstí.
0: No a já jsem tady u nás doma na kampě v Praze, adresu ti říkat nebudu, to znáš stejně dobře jako já. A nestojím u okna a nedívám se ven, protože tma prší. My jsme tady o něco napřed, než vy tam. U nás slunce o 6 hodin dřív vychází a o 6 hodin dřív zapadá. Tam u tebe je den, já slyším auta jezdit. A tady je už noc, jenom v dálce poeticky šumí jez. No, ale podívej se, dívej se z toho okna pozorně. Tam v tom parku přes ulici mají takový betonový šachovnice a tam u té jedné šachovnice seděli dva dětkové, když jsem tam byl, a hráli šach porád a porád a porád. Co tam zas?
1: Jsou na svém místě, porád ještě tu partii nedohráli. Mm-hmm.
0: No a tak vidíš, a my jsme taky takový dětkové a máme taky rozehranou partii přes oceán a já doufám, že ještě dlouho budeme hrát. Ale napadá mě, že bych jednou si měl sednout a napsat něco kloudného o tom, jak vlastně vznikly ty naše dvě klaunské figury. Vlastně proti komu vznikly.
1: Co by se s tím psal? Řekni to tady rovnou.
0: Aby si mě dobře rozuměl, mně nejde tak ani o fyzické začátky osvobozeného divadla. O tom se hojně píše a hlavně pošetile. Mně spíš jde o to, jak bych to řekl, o tu pravdu, že ty naše dvě figury, že tedy my dva jsme povstali snad ze vzdoru proti hloupému stáří. Proti hloupému stáří. Proti stáří, které volá na mladé quos ego, jak si to dovolujete být mladý, když já už jsem starý? Jak si dovolujete poslouchat písničky, které já jsem za svého mládí neznal? Jak to? Jak to, že vás dojímají věci, o kterých já ve svém mládí jsem neměl ani páru? Ano, ano, pane kolego, Picasso. Picasso, kam se hrabe na Marolda? Proti tomuhle vzniklo naše klaunství. Kolegové, co jsme je k radosti svých tenkrát spolumladých představovali ve Westpoketrevi, tihle kolegové páprdové, co mají začerněnou pleš mezi řídkými vlasy a domnívají se, že tím oblafnou fyzický zánik, tak tyhle blbnou po celém světě. A mladí lidi chtějí klizu a rychlejc, než bývalo dřív zvykem. Jeď život rychlejší a proto kratší.
1: Já s tebou jako obvykle naprosto souhlasím, Jeníku, ale taky mě zase napadá tohle. On teda pokročilý věk sice vede neodvratně k zániku toho, kterého jedince, ale konec konců tak se tomu má od narození. Ba dokonce lze říci, že nemluvně spěchá k smrti relativně daleko rychleji než stařec. Jen se, pane kolego, podívejte, čemu všemu se naučíte za první dva roky života u srovnání s těmi zbývajícími 50, 60, 70.
0: No, pokud si vzpomínám, snad chodit, mluvit, sice blbý, ale aspoň trošku.
1: Dále ještě než dosáhne prvního roku, se naučí děcko užívat palce, tedy vratiprstu, čelné to přednosti před nižšími tvory. Což pak ve věku dospěle, vyvineli se děcko v Cezara, mu přijde vhod, když obrácením palce tu zhůru, tu dolů, jak nálada spolu s mocí káže, může buď omilostnit, či usmrtit spolučlověka.
0: A nebo nejsi-li Cezarem, staneš-li se lidem jenom, stejně se můžeš naučit ten palec naslnit a počítat, za kolik by se vyplatilo vyzrát na Cezara, anebo třeba na spolulid. Dále se pochopitelně můžeš naučit ničit potřebné věci, cenné věci, zvedat je, upouštět křehké předměty, brát, co tě napadne.
1: Kterémuž to umu se mnoho blížních do smrti neodnaučí.
0: Dlaničku bacilotou nastavit původně na pokroutky, později na bankovčičky.
1: A dokonce i embryonálně primitivně myslet se dítě dvouleté mnohdy naučí.
0: A tomu zůstane až do smrti.
1: No vidíš, tohle kapánek rozvést přítomnosti publika, měli bychom i přes oceán docela slušný dialog na předscénu.
0: Hlavně, že jsi si to pochválil. Ale co vlastně, drahé nemluvně, si chtělo říci, když si začalo mudrovat o stáří?
1: Chtělo jsem říci, dědečku, že staří dědečku nám i o tom stáří mnoho dědečku napoví, tu zepřesní, tu ujasní, jak se blbě říká dědečku.
0: Máš na mysli, drahé nemluvně, staří ve smyslu latiníci a klasikově vůbec?
1: No zkrátka, že jsou tu zářný příklady fyzického stáří, které se dále blejská duševní a vůbec tvůrčí mladistvosti. Vždyť se na to podívej. Tizian, Voltaire, Michelangelo.
0: Bernard Shaw, Picasso, Tolstoy.
1: Sokrates taky nebyl mladík a toho na tebe neotrávili.
0: Jenže on se otrávit nedal a raši se otrávil sám. O tom jsme konečně už zpívali.
1: Tomáš Masaryk, F.X. Schalda, Einstein.
0: Robert Frost a Anatole France, Matisse. André Žít, Pavlov, ostatně jsou jich zástupy.
1: Dětku, co do roztrhání těla dělali, vymýšleli.
0: Nesouhlasili. A pokud jsou ještě naživu, dosud nesouhlasí.
1: Obraceli na ruby, co kdysi řekli a udělali.
0: A jenom proto, aby začali třeba znovu. Trefili se líp. Což je nejskvělejší privilegium pana člověka, trefovat líp tak dlouho, pokud lze mířit.
1: A hlavně, jak se řekne, nectili stáří, nýbrž mládí.
0: Ano, mládí. Mládí, jediný to zjev na této země, kvůli který je ctihodný, neboť zdánlivě hloupé rčení, ať se mládí vydovádí, je recept pro celý život.
1: To máš úplně pravdu. Nic jiného, než se vydovádět, nám nebylo dáno. A vyměřen nám k tomu byl lichvářský lokýtek času. A tak nezbývá, než ten lokýtek času k dovádění plně využít. A pochopitelně dovádění míním nejenom Big Beat, ač to taky, nejbrž i neeuklidovskou geometrií, studium odpadových vod, černý humor, parapsychologii, sbírání mincí či známek, biochemii, cyklistiku, boj za lidské svobody, jak uvařit lepší guláš, antidivadlo, cybernetiku a...
0: Jenom ne jubilejnit, neboť čím méně času starci zbývá, ti má být rychlejší a pilnější. A hlavně nehledět dozadu.
1: Snad nejlíp, abys naspět nehleděl a šel radši něco dělat.
0: A ty taky. Tak se ti klaním.
1: A já tobě taky. A zavři na Kampě v okno.
0: A ty na Washington Square. Ať nemáme přes Atlantik průban.

mladá je. Ten déšť mu parku podáš,

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Na mapách od tachovské skupiny Vavivod.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

O smyslu pro humor. Kdyby mě někdo pověřil vybudováním jakési školy pro výuku smyslu pro humor, vedl bych frekventanty prvního ročníku nejdříve do biografu. Tma kinosálu je to správné učiliště, kde začátečník není odkázán na pospas sám sobě, a tedy riziku, že mu unikne to, čemu říkáme for. V biografu zašumí, zahučí či zařve vždy celé kino a tím člověka upozorní, že teď to bylo. Ten, komu popřípadě to uniklé dojde se zpětnou platností, pak nezřídka vydává onen charakteristický trilek dodatečného smíchu ve chvíli, kdy už je zase ticho, zpravidla při dojemné scéně. Ale právě to potěší celý sál ještě jednou a nezřídka zrovna tak jako ten film. Co je ovšem důležité, tma chrání takového opožděnce před zkompromitováním, podobně jako v divadelním hledišti. Návštěvu divadelních komedií bych povolil už studentům druhého ročníku, hned jak by si zvykli sledovat herce na jevišti i v detailech filmového plátna, kde vidí, co kdo dělá například s nosem, obočím, očima či prsty. A teprve po zapracování v kinosálech a v divadelních hledištích bych adeptům umožnil sledovat humor v televizi. Neboť televize už je těžká. Před obrazovkou vám často jen manželka nebo dítě napoví ono teď. A kdo ví, jestli napoví, víte přece, jak to doma vypadá. I televizní humor je však lehčí než humor knižní. Humoristickou literaturu bych povolil až vyspělému čtvrtému ročníku, protože kniha je bez nápovědy, nad knihou jste už docela opuštěni, tam visí všechno jenom na vás. Ale kdo se naučí humor i číst, ten získá pochopitelně vyšší šarži mezi mafiány humoru, už protože naplňuje okřídlený výrok Vladislava Vančury, že humor není smát se, ale lépe vědět. Můj přítel Miroslav Horníček naproti tomu velmi přesně řekl to, co velmi nepřesně zopakuji, že humor je úhlem pohledu na život. A nevím, jestli k tomu dodal, on samozřejmě nestačí říkat všechno, co ví, on musí dělat i jiné věci, že humor končí a těžkne, když se začne racionálně rozebírat. Například při úvodním slově. Já třeba vím, že člověk dohnaný k přednesu úvodního slova má dodržet klíčové zásady, a to dvě. Za prvé, úvodní slovo nikdy nesmí být vtipnější než to, co po něm následuje. O to, jak vidíte, se houževnatě pokouším. A za druhé, úvodní slovo musí být stručné. Tato druhá zásada mi ovšem zabraňuje v tom, abych vám vylíčil, co všechno se může stát člověku, který byl záchvatem smíchu přepaden. A proto vám přeji, aby bylo kolem nás, ne třeba zrovna v příštích minutách, ale především v příštích měsících a letech, aby bylo kolem nás humoru tolik, aby se vám to pravidelně stávalo. Ovšem kromě toho, že byste ze srdečného smíchu srdečně podlehli srdečnímu záchvatu.

0: Kdo vyhnal tě tam na cestu dalekou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Kdo zboural ti dům a pravdu staletou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Těžko se ti dejchá v těsným ovzduší, že máš hlad a žízeň, to nikdo netuší. Kdo přes pláně hnal tvůj osamělej vůz?

0: studenou zbraň ti klíci přiložil.
1: Touha žít, touha žít.
0: Na týhletý cestě jen dvě možnosti máš. Buď to někde chcípnout, anebo držet stráž. Kdo vysnil ti zem a